0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Purji Siddhapeeth Parampara.
1: A pozdrav Sri Alak Purji Siddhapeeth Parampara.
0: My dear pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pozdravy mému milovanému guruovi, jeho svatosti Mahamandaleshwarovi, Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening, dobrý večer to all of you who are sitting here and those who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo z nás sledujete přes Swamiji TV.
0: How are you all doing?
1: Jak se všichni máte?
0: Good. How was the day?
1: Jaký byl váš den?
0: Good.

0: Beautiful.
1: Very good. Yogini, can we just turn it a little bit like this? Perfect, thank you. अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में. So, how do you say भार? First, let's start with this.
0: Jak říkáte tohle slovo?
1: It's not bar, it's bhar.
0: Není to bar, ale bhar.
1: Last year we were talking about this pronunciation.
0: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
1: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
0: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
1: Bar means wait.
0: Bar znamená čekej.
1: And bar is where we drink.
0: A bar to je, kde pijete, do baru jdete.
1: Not in Hindi, in English.
0: A to je v angličtině.
1: But still. So, bhar. Bhar means wait.
0: A bhar znamená čekej.
1: That weight of our selves.
0: Čekej sám v sobě.
1: Yeah, bhar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting, vala weight. Not waiting, vala weight, but kilos, vala weight.
0: To znamená váha, to znamená čekej, ale znamená to váha, když něco je, něco váží, něco je těžké.
1: So all the weight which is on our shoulders, we give it to you.
0: Všechna ta tíha, která je na mých ramenou, dávám tobě.
1: But which weight are we talking about?
0: Ale která, o které té tíži mluvíme?
1: We don't only just offshore off ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
0: Není to jen to, jen ta negativita, ale úplně všechno. Ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.
1: Aba sop diya, sop means I gave to you.
0: Sop znamená dal jsem ti to.
1: Aba means today, now.
0: Aba znamená právě teď, dnes.
1: Jivan ka sab bhar tumhare haathon mein. Jivan means life, and we gave all our life's troubles, all our life's happinesses, everything to do with our lives, we gave to you, O Gurudev.
0: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě, O Gurudev.
1: And by the way, before I forget,
0: než zapomenu, mimochodem, než zapomenu,
1: thanks to Shanti and Sevapuri.
0: Děkujeme Shanti a Sevapurimu,
1: that they are letting us use this beautiful tilak friendly.
0: Že nás nechají používat tenhle krásný tilak friendly.
1: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chan Universe.
0: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší čajem ve smíru.
1: And because it was the first day and they were very excited.
0: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
1: So all the youth was helping to clean this whole place.
0: Všichni, všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
1: And they made 8 liters of chai.
0: A vy uvařili 8 litrů čaje.
1: So you know what needs to be done?
0: A tak víte, co nás čeká?
1: And also many, many, many people were helping from all of you to make beautiful cakes.
0: Mnozí z vás pomáhali a nachystali tyto krásné zákusky, dortíky.
1: And all the cakes which were, and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
0: A všechny ty dorty a všechno i Shanti daroval nějaké pici.
1: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
0: To všechno, ten výtěžek, půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
1: We all are already old enough for toys.
0: My už jsme moc staří na hračky.
1: And maybe we are not, but
0: možná, že ne.
1: Our camera toys are slightly more expensive, so
0: ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
1: For now, let's focus on the youth and kids.
0: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
1: So, coming back.
0: A vraťme se zpátky.
1: Je jeet tumhari, je haar tumhara. The problem is, whenever we are hit with any negativity.
0: Problém, že když nás zasáhne cokoliv negativního.
1: Whenever we are hit with troubles.
0: Máme problémy.
1: Whenever something happens in our lives which is not in our control.
0: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
1: Then we remember the God, and then we remember Gurudev, and then we remember all those who we don't remember.
0: pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme se na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
1: Vikram, not sitting there, go surf. So when we say that we come to you and we give everything to you,
0: a tak když říkáme přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám,
1: we don't come and just give Gurudev our troubles.
0: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
1: He jita tumari hato me, which means my win, my success, that is also in your hands.
0: Jita znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
1: Or har tumare harto me, which means har means to lose, my loss, my unsuccessfulness, that also is in your hands.
0: Har znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
1: Mera nischay bas ek hi hai, drad nischay, we were talking about this yesterday.
0: Nischay, o tom jsme včera mluvili.
1: Drad nischay means determination.
0: Drad nischay znamená odhodlání.
1: How many of you remember this five rules for students from last year?
0: Kdo si pamatuje těch pět pravil pro studenty z minulého roku?
1: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you
0: interaktivní satsang. Můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
1: So I'll ask you again, how many of you remember the five rules of
0: students? Pamatuje těch pět vlastností studenta?
1: Anyone? Okay. Kaka chesta, kaka chesta. Repeat after me,
0: opakujte
1: please.
0: Po mně, prosím.
1: Bako dhyanam, shvana nindra, tathaiva cha, alpahari, grahatyagi, vidyarthi, panchalakshanam. Panch means five, obviously.
0: Panch znamená pět.
1: Lakshan, the word lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
0: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.
1: Qualities.
0: Kvality, vlastnosti.
1: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
0: Vidyarthi, slyšíte tamto slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit?
1: So vidya means wisdom or knowledge.
0: Znamená to moudrost nebo vědění.
1: Arthi is the one who is receiving.
0: Arthi znamená ten, kdo ho dostává.
1: Can we turn off the fan, please? Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arthi, the one who is receiving that wisdom or knowledge.
0: Ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
1: And we discussed that we all are in one way or another way students, right?
0: A mluvili jsme o tom, že svým způsobem jsme každý studentem.
1: We always learn something from each other.
0: Neustále se učíme jeden od druhého.
1: We always learn something from life.
0: Učíme se něco ze života.
1: We always learn something from our happenings which are happening around us.
0: Učíme se z toho, co se děje kolem nás.
1: Every time we do certain action,
0: kdykoliv něco uděláme,
1: or even if we see a certain action,
0: nebo vidíme, že se něco děje,
1: there is something to learn out of it.
0: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
1: Either we learn from our mistakes,
0: ať už se učíme ze svých chyb,
1: or we learn from the good deeds of others,
0: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
1: What did Gurudev always tell us?
0: Co nám vždycky Gurudev říká?
1: Watch and learn.
0: Dívej se a uč se.
1: He never told how to do this or how to do that.
0: Nikdy nám neříká dělej to takhle nebo dělej to takhle.
1: But we all sat next to him.
0: Ale my jsme seděli u něj.
1: We all saw his way of functioning.
0: A viděli jsme, jak funguje, jak pracuje.
1: And we learned.
0: A učili jsme se.
1: There's always we can learn something from ourselves, from each other.
0: Vždycky je něco, co se můžeme dozvědět o sobě, od ostatních.
1: So dradanischay means that determination.
0: Dradanischa znamená to odhodlání.
1: And the shloka about the five qualities which a student should have talks about this dradanischa.
0: A tato shloka o těch pěti kvalitách, která má mít ten student, ta právě mluví o tomto dradanischa, o tom odhodlání.
1: Kaka chishta, kaka means?
0: Kaka znamená?
1: Crow.
0: Vrána.
1: Crow. We love crows, no?
0: Máme rádi vrány, že?
1: Kaka chishta, the determination, the dhrada nischaya of a crow.
0: Odhodlání, odhodlanost vrány.
1: What was the story?
0: Co byl ten příběh?
1: With the crow?
0: S tou vránou.
1: Even the stories you we don't remember.
0: Ani ty příběhy se nepamatujete.
1: Picking the stones.
0: Ona vybírala ty kameny.
1: Please remember them because
0: prosím.
1: Now I realize that I will keep on asking questions until I don't get the answers and until I don't know that we gained something from something.
0: Zapamatujte si, protože teď mi došlo, že se musím víc ptát, abych si ověřil, že si něco odnášíte, že jste se něco naučili.
1: Because otherwise I will receive comments all the time that I'm repeating my satsangs, but this is the reason why I have to repeat the satsangs.
0: Já dostávám komentáře, že se na satsang opakuji, ale to je ten důvod, proč se opakuji.
1: And I'm a stubborn one.
0: A já jsem zarputilý.
1: So we don't really move forward until we don't learn the ones.
0: Tak nepůjdeme dál, dokud se tohle nenaučíme.
1: The crow and the vessel.
0: Vrána a ta nádoba.
1: Once upon a time.
0: Bylo nebylo.
1: In the distant far nation of Czech Republic.
0: V daleké zemi České republice.
1: There was a vessel, a water pot.
0: Byla jedna váza, nádoba s vodou.
1: And it was there near Sangam.
0: A byla kousek od Sangamu.
1: And there's a beautiful lake nearby.
0: A nedaleko bylo krásné jezero.
1: Green like the poison which Dev Puriji drank few days back.
0: Zelené jako ten jed, který kdysi vypil Dev Puriji.
1: Only that poison was matcha and this is natural matcha.
0: Tam ten jed to byla matcha a tady to je taková přírodní matcha.
1: So the crow could have gone and easily drank water from there.
0: Tak ta vrána si mohla zaletět tam a napít se vody tam.
1: Because their digestive system is not so bad as us.
0: Protože jejich trávicí systém není tak slabý jako náš.
1: We have the wish. Yay, we go to India.
0: My máme přání, ano, pojedu do Indie.
1: Kumbamela.
0: Na Kumbamelu.
1: And then you know the rest.
0: A pak víte, jak ten zbytek znáte.
1: What happens and
0: co
1: what doesn't
0: stane,
1: happen.
0: Co se stane nebo nestane.
1: How your digestive system works.
0: Jak vaše trávení funguje.
1: But the crow's digestive system, the Jataragni, was better. It could have easily digested that nice green water.
0: Ale ten Jataragni, to trávení té vrány bylo silnější, tak ona bývala mohla strávit i tu krásnou zelenou vodu.
1: But the energy of the Sangam hall was so strong because of all of your sadhana.
0: Ale ta energie ze Sangam haly byla tak silná díky vaší sádhaně.
1: That the crow decided that he wants to drink water from that water pot where the energy of all your sadhakas are inside.
0: Tak se ta vrána rozhodla, že se chce napít z té nádoby tam u Sangamu, protože v ní byla ta energie z té vší vaší sádhany.
1: But there was only one problem.
0: Ale byl je tam malý problém.
1: Niranjanji was thirsty while leading the anushtan.
0: Niranjanji měl žízeň, když vedl anuštánu.
1: So he drank half of the pot.
0: Půlku té vody z té nádoby vypil.
1: And the vessel, the opening of that was very narrow.
0: A ta nádoba, ta lahev měla úzké hrdlo.
1: We have hands, so he could have easily picked it up and drank like this.
0: My máme ruce, tak my tu nádobu můžeme zvednout a napít se z ní i tak.
1: But for the crow, it has such a small beak.
0: Ale ta vrána tam měla krátký zobák.
1: So it couldn't drink water from it.
0: Tak nedokázala, tím zobákem nedosáhla na tu vodu.
1: So what it did is it went flying around and did some karma yoga.
0: No a co ta vrána udělala? Začala poletovat kolem a začala dělat karma jogu.
1: And it went and collected small pebbles and rocks from all over this ashram.
0: Začala po celém ashramu sbírat malé oblásky a kamínky.
1: And one by one he put that pebbles, that stones into that water vessel.
0: A jeden po druhém je házela do té nádoby. Do té lahve.
1: Slowly, slowly.
0: A pomalu, pomalu.
1: Manva dhire dhire chal gagan nagara chadana Prem hai. I forgot, I still need to finish translating this one, so.
0: Ještě zapomněl jsem, ještě musím

0: to přeložit tenhle první.
1: That's the problem with us.
0: To je náš problém.
1: Politicians and sadhus.
0: Politici a sadhuové.
1: You give us the microphones.
0: Dáte nám mikrofon.
1: And it's hard to get it back.
0: A nikdy je těžké ho získat zpátky.
1: At least we are blessed to be trained by Gurudev.
0: My jsme aspoň požehnáni, že máme trénink od Gurudeva.
1: So we still have that Western mentality a little bit to take care of the time.
0: Že máme tu západní mentalitu trošku na zřeteli, podívat se, na, jak jsme na tom s časem.
1: Otherwise, you give the mic to Acharya Mahamandleshwar Vishwakanand Bhartiji Maharaj.
0: Když dáte mikrofon Vishwakanandžímu.
1: And you can go hours.
0: Tak pak je to na hodiny a hodiny.
1: But that's the beauty of the wisdom.
0: A to je krása moudrosti.
1: And that's the beauty of all the great Siddha Mahapurushes.
0: A to je krása všech těch Siddha Mahapurushů.
1: That it is not Svadharma, but it is Paradharma.
0: Není to Svadharma, ale Paradharma.
1: All the knowledge which is in them.
0: Všechno to poznání, které je v nich.
1: It's too much for them to keep within themselves.
0: To vědění, které mají, neudrží jenom v sobě.
1: And as the life has no estimate of time.
0: A protože život není načasová, omezen časem.
1: They share as much as they can.
0: Protože jejich život není určován nějakým časovým limitem, tak se podělí, co můžou.
1: For what?
0: Proč?
1: For jana kalyan.
0: Pro jan kalyan.
1: What does jan mean?
0: Co znamená jan?
1: Hmm? People.
0: Lidé.
1: What does kalyan mean?
0: Co znamená kalyan?
1: Well-being. Any other? Kalyan
0: blaho,
1: means
0: kalyan.
1: To well-being or to free them, liberate them.
0: To znamená osvobodit je.
1: So for jana kalyan, they share as much as they have.
0: Proto jan kalyan, proto se podělí, co mají.
1: So coming back to the crow.
0: Tak se vraťme k vráně.
1: This is one thing it took me a lot of nahamkartas.
0: Tohle mi zabralo hodně nahamkarta.
1: To reach back to the topic from where I started.
0: Vrátit se k tomu tématu, se kterým jsem začal.
1: Because we say dhire dhire, pomali pomali, and then I end up in manava dhire dhire.
0: Protože řekneme jenom pomalu pomalu a dhire dhire a už jsme u jiného bhajanu manava dhire.
1: So pomalu pomalu he lifted one stone and put it in till the water level risen.
0: Tak pomalu tam házela ta vrána kamínek po kameni, a jak tam házáte kameny, tak ta hladina vody stoupala.
1: And finally, when that water level rise,
0: a nakonec, když ta hladina vystoupala až tak,
1: then he drank water out of it.
0: Tak nakonec se dokázal napít.
1: But now don't say that that crow was a he and I'm a she.
0: Neříkejte, že to byl vrána, že to byl havrán, on a já
1: so
0: jsem ona.
1: If you're a she, then the crow was a she.
0: Pokud jste to vy dívky, tak to byla ta vrána, ona.
1: So that determination, that dhrida nischaya should be in all of us.
0: A takováhle odhodlanost, cílevědomost by měla být v každém z nás.
1: Mera nischaya bas ek yahi ek bar tumhe pa jau main. I only have one wish. I only have one determination.
0: Mám jen jeden cíl, jedno přání.
1: That I can receive your grace once in my life.
0: Kéž aspoň jednou v životě obdržím tvou milost.
1: But we are the living embodiment of divinity and grace.
0: My jsme ale živoucím stělesněním božství a milosti.
1: Because Gurudev is residing in our hearts.
0: Protože Gurudev přebývá v našich srdcích.
1: So this ek bar tumhe pa jau, once may I have that grace, we have it all the time.
0: A ti aspoň jednou získám tvou milost a my ji máme pořád.
1: Arpan kar do duniya bhar ka sab pyar tumhare haathon mein. I give all the weight which is on my shoulders to you, and because all the love is in your hand.
0: A tak všechnu tu tíži z mých ramenou dávám tobě a všechna láska je ve tvých rukou.
1: Everything is in their hands.
0: Všechno je v jejich rukách.
1: But faith is important.
0: Ale víra je důležitá.
1: That understanding, that awareness, that everything is there, everything is in their hands, everything that we wish for, we can create.
0: To pochopení, to vědění, že všechno, cokoliv, co hledáme, všechno je v jejich rukách.
1: Because anything that is in our conscious mind,
0: všechno, co máme ve své vědomé mysli,
1: and we put it in the subconscious mind,
0: a propíšeme to do podvědomé mysli.
1: Then by hook or crook that subconscious mind will make it the reality.
0: Tak potom po dobrém nebo po zlém ta podvědomá mysl to protiskne, propíše do skutečnosti.
1: Some of us call it manifestation.
0: Někdo tomu říká manifestace, projevování.
1: And some of us call it nahamkarta.
0: A někdo tomu říká nahamkarta.
1: But it's all in our hands.
0: Ale je to v našich rukách.
1: All what we receive is in Gurudev's hands.
0: Všechno, co obdržíme, to jsme získali z Gurudevových rukou.
1: But the actions are in our hands.
0: Ale ty činy, co s tím uděláme, to je na nás.
1: So if we have a certain wish, if we have some nishchay, if we have some longing for something.
0: Pokud máme nějaké přání, máme nějakou touhu po něčem.
1: And we believe it's impossible to achieve.
0: A věříme, že to je nemožné toho dosáhnout.
1: We need to know that the subconscious mind can make anything the reality in the conscious mind.
0: Měli bychom vědět, že ta podvědomá mysl to všechno může realizovat do té vědomé mysli.
1: But the problem is we don't even come out of our conscious mind.
0: Ale problém je, že my se nedostaneme z té vědomé mysli.
1: We are stuck in that.
0: Jsme v ní zachyceni.
1: And we stop ourselves from going deeper.
0: A sami sebe bráníme jít hlouběji.
1: Because our conscious mind tells us it's impossible.
0: Protože naše vědomá mysl nám říká, že to nejde.
1: It tells us we are not worthy enough to do it.
0: Říká nám, že nejsme hodni toho, abychom to dokázali.
1: But when we go within and we listen to our subconscious mind,
0: ale když jdeme dovnitř a nasloucháme své podvědomé mysli,
1: we will know and understand and believe that everything is possible.
0: Pochopíme a porozumíme a uvěříme tomu, že všechno je možné.
1: Jo jag mein rahu to aise rahu, jo jal mein kamal ka phool rahe. I love this English Hindi because you know it's jal, but here you wrote jala, so I read jala.
0: Mám rád tuhle tu hindskou angličtinu, anglickou hindštinu, tam je to jal a vy jste tam píšete jako jala.
1: Like my name is Avatar, but we all say Avatar. No, what do we say? Avatar. It's Avatar.
0: Moje jméno je Avatar a všichni říkáme Avatar.
1: Exactly. Or someone's name, like yesterday, how this whole topic of Vidya arose.
0: Včera, když bylo to téma Vidya.
1: She writes V-I-D-Y-A.
0: Ona to píše V-I-D-Y-A.
1: But we pronounce it V-I-D-H-Y-A.
0: Ale my to
1: Vidya,
0: ve skutečnosti to vyslovujeme s tím dha, Vidya.
1: What do we sing in our second part of the prayer?
0: Co zpíváme v druhé části naší modlitby?
1: How does it start?
0: Jak to začíná?
1: At least the prayer we all know.
0: Ale aspoň tu modlitbu všichni známe přece.
1: I'm not talking about the stanzas. First part, second part and third part.
0: Slokách, ale máme první, druhou část a třetí část.
1: So second part, sing it.
0: Ta druhá pás.
1: Yeah. So what was the starting? Siri. It's not Apple Siri, it's Shri.
0: A není to Siri od Apple, ale je to Shri.
1: Yeah, now my phone is saying hi. I'm not talking to you.
0: A teď co tva jsem řekl Siri, tak můj telefon se ozval.
1: So the problem is there's no problem.
0: A tak problém, ale není to problém.
1: The bhav is still there.
0: Ta bhava je pořád tady.
1: But the way how Holy Guruji was singing.
0: Ale ten způsob, jakým zpíval Holy Guruji.
1: It just continued like that.
0: On jenom takhle pokračoval.
1: I'm not saying we should change it.
0: Neříkám, že bychom to měli měnit.
1: We sing as our bhava, as our feelings make us sing.
0: Zpíváme podle toho, jak ty naše city, ta naše bhava nás vede.
1: But in reality it's Shri Deepa Dayal.
0: Ale ve skutečnosti je to Shri Deepa.
1: So in the same way, these all small pronunciation differences by time, by passing of generations, there are certain abbreviations.
0: A tak tyhle ty i ta výslovnost podle toho, jak se to po generace vyslovuje, tak se to mění různě.
1: Like many children in India, they can't pronounce sh.
0: Mnoho dětí v Indii nedokážou vyslovit š.
1: Sh is another topic we can talk about.
0: A to je další téma, o které můžeme mluvit.
1: In India we have three.
0: Máme tři druhy š v Indii.
1: One is S for Swamiji.
0: Jeden je S pro Swamijiho.
1: One is Sh.
0: Jeden je Sh.
1: For Shankar.
0: To je Shankar.
1: That's your normal SH.
0: To je vaše to SH, jak That's vy to píšete.
1: When you put your both teeth together and just say Sh.
0: Takhle, když dáte zuby k sobě a řeknete Sh.
1: Sh for Shiva.
0: Je to jako Shiva.
1: And then there's a third sh which does not exist in English.
0: A pak je třetí sh, které v angličtině neexistuje.
1: But this is when we put our tongue up.
0: Když dáte jazyk nahoru.
1: And then sh.
0: A je to sh.
1: That's the third sh which is only in Sanskrit and in Hindi.
0: A to je takové tenhle druh sh, ten je jenom v sanskritu a v hindštině.
1: So these small things can change the meaning of a word.
0: A tyhle malé změny dokáží změnit význam slova.
1: And these small changes can change the way of singing and meaning and understanding.
0: A tyhle změny dokáží změnit i způsob vlastně to, jak zpíváme a jak chápeme to, o čem zpíváme.
1: So if I live in this jug, in this not water jug, but jug means world, jagat.
0: Pokud žiji v tomto jagat, v tomto světě.
1: What do we say? Brahma Satya?
0: Co říkáme? Brahma Satya?
1: Jagat Mithya. So this is again Mithya.
0: A je to Mithya.
1: It's not Mithya,
0: Není
1: but
0: to
1: Mithya,
0: Mithya. Ale Mithya.
1: It's a th.
0: Je to zase to th.
1: See, I'm learning Czech. In English I would say th, but here is th. In this world, I should live in the same way as the water lives in the muddy water. The lotus lives in the muddy water.
0: Takéž v tomto světě žiju stejně jako lotos žije v kalné vodě.
1: Mere sabha guna dosh samarpit ho Bhagavan tumhare haatho mein. O Lord, O Gurudev, all my doshas, all my avagunas, all my bad qualities, may they be offered in your lotus feet.
0: O Gurudeve, o pane, ke všechny mé špatné vlastnosti, všechny avaguna, obětuji u tvých lotosových nohou.
1: Jab mujhe janam mile, to tav charano ka pujari ban saku. When I am born in this human body.
0: Kdykoliv se narodím v tomto lidském těle.
1: Then give me the chance to serve your lotus feet, to be the priest of thy.
0: Prosím, dej mi šanci, abych sloužil tvým lotosovým nohám, abych byl tvým služebníkem.
1: And in is pujari ka ek rag ka hotar tumhare haathon mein. You have the solution of every single problem that is in this priest's nerves, veins.
0: A ty máš řešení na všechny problémy, který má tvůj uctívač ve svých nervech, ve svých nervech.
1: Jab sansar ka kaidi banu nishkam bhav se karma karu. Kaidi, we all are kaidis.
0: My všichni jsme kaidis.
1: What is kaidi?
0: Co to znamená?
1: Prisoner.
0: Vězeň.
1: See, you should go more to Parvati's Hindi classes.
0: Měli byste víc chodit Parvati na hodiny hindštiny.
1: Kedi means prisoner.
0: Kedi znamená vězeň.
1: Now Mansukramji was living in India for a long time, so he also learned many Hindi words.
0: Mansukram žil v Indii dlouho, tak se tak naučil hodně hindských slov.
1: So kedi means prisoner.
0: Kedi znamená vězeň.
1: And in one way we all are prisoners.
0: A svým způsobem jsme všichni vězni.
1: In which prison are we locked up in?
0: A v kterém tom vězení jsme všichni zamčení?
1: In the prison of our own mind.
0: Ve vězení vlastní mysli.
1: But in this bhajan we are the prisoner of this samsara of this world.
0: Ale v tomto bhajanu jsme vězni této samsáry tohoto světa.
1: So he's trying to say when we are born in this human birth, when we are born in this worldly materialistic world, may I be able to serve you, to show my bhava, my feelings without any. Okay, that we will continue the next line.
0: Říká tady, že kdykoliv se narodím v tomto světě jako člověk, kéž ti mohu sloužit.
1: That may I be able to serve you with nishkama bhava.
0: Kéž jsem schopen ti sloužit s nishkama bhava.
1: Sakam and nishkam.
0: Je sakam a nishkam.
1: That's another topic we can take
0: a to je další téma, které můžeme probrat.
1: Sakam means something that we have certain expectations, certain imaginations, certain things, goals which we are trying to do for ourselves.
0: Sakam to máme určitý záměr, určitou představu, určitý cíl, co uděláme pro sebe.
1: Nishkama bhava is that feeling with which we are doing it without any expectations in return for ourselves or others.
0: A nishkama je to, když to děláme bez jakéhokoliv očekávání, ať už pro sebe či pro druhé.
1: So may I be able to do my karmas, to do my duties, to follow my day-to-day things with nishkama bhava, without any expectations.
0: Tak kéž jsem schopen tu dělat své karmy, svoje každodenní povinnosti, všechny činnosti z nesobecky.
1: Fir anta samaye mein prana taju sakar tumhare haatho mein. And in the last moment when I leave this mortal body,
0: a v posledním okamžiku, kdy opustím toto smrtelné tělo,
1: then may that also be in your hands.
0: Kéž potom i to je i pak jsem ve tvých rukách.
1: Mujhme tujhme bas ye bhed yahi main nar hu tum narayan ho. The only difference between me and you.
0: Jediný rozdíl mezi mnou a tebou
1: is that I am a common ignorant man.
0: Já jsem běžný nevědomý člověk.
1: And you are that Narayan himself.
0: A ty jsi samotný Narayan.
1: You are that supreme consciousness.
0: Ty jsi to svrchované vědomí.
1: That light itself.
0: To samotné světlo.
1: Mehu sansar ke haatho mein, sansar tumhare haatho mein. I am in the hands of the world and the world is in your hands.
0: Já jsem v rukách světa, ale svět je ve tvých rukách.
1: So when everything is in their hands,
0: a když všechno je tedy v jeho rukách,
1: when happiness is in their hands,
0: i to štěstí je v jeho rukách,
1: what is in our hands?
0: Co je v našich rukách?
1: Nothing, no?
0: Nic, že?
1: No, he gave us something.
0: Ale on nám něco dal.
1: Our malas.
0: Naše málu.
1: That is in our hands.
0: Ta je v našich rukách.
1: Our actions are in our hands.
0: Naše činy jsou v našich rukách.
1: The way of our living is in our hands.
0: Způsob našeho života, jak žijeme, to je v našich rukách.
1: Manava dhire dhire chal. I tend to forget while speaking that the reason why we have bonfire and outdoor satsang is that we can little bit enjoy also kirtans and bhajans.
0: A zapomněl jsem, že vlastně proč sedíme tady u táboráku, aby jsme si užili bhajanu a kirtanu.
1: So whenever we are singing bhajans or kirtans,
0: a kdykoliv zpíváme bhajany a kirtany,
1: there's time for you to get up and get something.
0: Tak je to příležitost, abyste stali a zašli tamhle.
1: Manava dhire dhire chal. This time I'm starting, so you can start.

0: Se deep tan em Bhagwan ki jai. Se se vishwa gonda shapara ma swang ma shwan jiguru deva ki jai.
1: हजार बहत्तर नदियाँ चाले लंबी लंबी खाई. What does that mean?
2: Co to znamená?
1: हजार बहत्तर नदियाँ चाले, thousands and thousands of different rivers are flowing.
2: Tisíce a tisíce různých řek tady plyne.
1: But that we will talk about later.
2: Ale o tom budeme mluvit později.
1: Let's continue where we stopped yesterday.
2: Pokračujme, kde jsme přestali včera.
1: What did we talk about yesterday?
2: O čem jsme mluvili včera?
1: Sarasvati, but which
2: Sarasvati,
1: aspect so far?
2: A který aspekt zatím? The swan.
1: White and swan.
2: Bílá a labuť.
1: So what did we talk about today?
2: A o čem budeme mluvit dneska?
1: Lotus.
2: O lotosu.
1: So, what is lotus?
2: Co je lotos?
1: What do we see? What does lotus represent?
2: Co představuje lotos?
1: Atma.
2: Atma.
1: Staying above the world.
2: Zůstat nad světem.
1: Translation. Purity.
2: Čistotu.
1: Anything else? Chakras.
2: Ještě něco další.
1: Come
2: Chakry.
1: Up with ideas. Anything.
2: Cokoliv vás napadne.
1: The theory which I came up with is matching with Sadvidayaji's.
2: Tak ta teorie, ze kterou já jsem přišel, to je podobné, co říká Sádví Svámi Dayaji.
1: Purity over this muddy world.
2: Ta čistota nad tímto kalným světem.
1: Did you notice one thing with the rose?
2: Všimli jste si jedné věci z růží?
1: It looks very beautiful. Vypadá... Not rose, sorry. Lotus.
2: Lotos vypadá krásně.
1: It looks very beautiful.
2: Vypadá krásně.
1: But there is a natural protective layer over that.
2: Ale má na sobě takovou přirozenou ochranou vrstvu.
1: That doesn't matter how much mud, how much other things come, it all just falls off like a waterproof jacket.
2: Kolik špíny, kolik bahna na něj vystříkne, tak vždycky to z něj steče jako podobně, když máte nepromokovou bundu.
1: In this world we are thrown with so many obstacles.
2: Na tomto světě se setkáváme s tolika překážkami.
1: Work.
2: Práce.
1: Home.
2: Doma.
1: Family.
2: Rodině.
1: Kids.
2: Děti.
1: Partners.
2: Partner, partnerka.
1: Boss.
2: Šéf.
1: All these things are in one way or another way that certain level of responsibilities which this world gives us.
2: A všechny tyhle věci jsou na své úrovni určitou zodpovědností, kterou máme ze světa.
1: But still above all of that we still remain that lotus which is protected by that layer or that coat of the water repellent of Gurudev's protection.
2: Ale nad tím vším my zůstáváme jako ten lotos, který má tu ochranou vrstvu a tou ochranou vrstvou je Gurudevova ochrana.
1: There are how many wolves in our minds?
2: Kolik těch vlků máme ve své mysli?
1: Two.
2: Dva.
1: One wolf represents which qualities?
2: Jeden představuje jakou vlastnost?
1: The bad qualities, kama, krodha, mada, lobha, ahankar, irsha, jealousy, envy, anger, lust.
2: To jsou všechny qualities. Špatné vlastnosti, žárlivost, závist, chamtivost, hněv a tak dále, všechny tyto vlastnosti.
1: And the other wolf is the wolf of goodness.
2: A druhý ten vlk je ten dobrý vlk.
1: But then we should ask ourselves which food are we feeding to which wolf, and then that is the result which we will get out of it.
2: No a tak ptejme se, kterého toho vlka víc krmíme a podle toho potom dostaneme ty výsledky.
1: And that thought is that food.
2: A ty myšlenky, to je to krmení.
1: Our thoughts which enter or which create itself in our mind are that food, and it depends which thoughts are we creating, which thoughts are we giving our attention and awareness to.
2: Záleží na tom ty myšlenky, které vznikají v naší hlavě, které k nám přicházejí,

0: i ty, kterým dáváme tu pozornost, tím je vlastně se stávají potravou pro toho, kterého vlka.
1: And that thoughts are that food, and that food will result into either the awakening of the bad wolf or the awakening of the good wolf.
0: A tak podle toho, jak které to krmení předkládáme, tak se probudí buď to ten hodný nebo ten zlý vlk.
1: It's all about the awareness of the mind.
0: Je to všechno o tom být bdělý, co máme v mysli.
1: It's about being aware which thought are we feeding.
0: Uvědomovat si, které ty myšlenky podporujeme.
1: Now, did you ever think goddess of wisdom?
0: A pomysleli jste někdy bohyně moudrosti?
1: She should hold a book, not a vina.
0: By měla držet knihu, ne vínu.
1: What does wisdom have to do with music?
0: Co má moudrost co dočinění s hudbou?
1: Where is the guitar? Yeah, there is
0: tam
1: a guitar.
0: Kytara.
1: Now in the guitar, when you tighten the strings too much, what happens?
0: Když na kytaře tu strunu příliš napnete, co se stane?
1: The strings break.
0: Ta struna praskne.
1: If you leave the strings too loose, what happens?
0: A když tu strunu necháte příliš volnou, příliš
1: no sound.
0: Tak nebude znít.
1: Reminds us of something?
0: To nám něco připomíná.
1: Reminds us of what?
0: Připomíná nám
1: life.
0: To, život.
1: Too much work.
0: Příliš mnoho práce.
1: Equals to stress.
0: Se rovná stresu.
1: Too less work.
0: Příliš málo práce.
1: Equals to nothingness and boredom.
0: Je nuda a k ničemu.
1: So we tied the string too much. It's stress.
0: Když tu strunu příliš napneme, tak je to ten stres.
1: We leave the strings of the mind too loose and we go into boredom.
0: A když ty struny mysli necháme příliš volné, tak potom to skončí nudou.
1: Too much talking.
0: Příliš mluvení
1: creates confusion.
0: Vytváří zmatek.
1: And too less talking.
0: A příliš málo mluvení.
1: Or being silent.
0: Nebo mlčení.
1: Without feeling or sharing the kindness and love and positivity.
0: Když radši mlčíme, než aby jsme sdíleli tu laskavost, štědrost a pozitivitu.
1: What does it give us?
0: Co nám to dává?
1: Distance.
0: Odstup.
1: So everything that we see around us, there is something to learn or there is something to lose.
0: Všechno, co vidíme kolem sebe, buď to se z toho můžeme něco získat nebo na tom něco ztratit.
1: We can learn from everything around us. We can learn from each person around us. We can learn from everything.
0: Můžeme se naučit z každé věci, od každého člověka se něco můžeme naučit.
1: What does now Saraswati teach us with all this?
0: A co nás Saraswati tímhle vším učí?
1: What does Gurudev teach us with all of this?
0: Co nás Gurudev tímhle vším učí?
1: What does yoga teach us?
0: Co nás yoga učí?
1: What was Mangalpuriji talking about few days back?
0: Před pár dny o tom mluvila Mangalpuriji.
1: Harmony, balance.
0: Harmonie, rovnováha.
1: Unity.
0: A jednota, sjednocení.
1: Saraswati teaches us unity. Teaches us clarity, awareness and balance.
0: A Saraswati nás učí jasnosti a rovnováze. A
1: yoga teaches us unity.
0: A yoga nás také učí jednotě.
1: And Gurudev gives us harmony and peace.
0: A Gurudev nám dává harmonii a mír.
1: And we have all three of them.
0: A my máme všechny tři máme.
1: Chinta mata karana. Teri s

0: नित्य नियम भगवान की जय। श्री विश्व कुंडा परम स्वामी महेश्वरन जी गुरुदेव की जय।
1: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज। सूर्य भगवान की जय। माइक
2: Staň se tím, který nemá žádné obavy. Odstraň všechny obavy. Staňte se tím, kdo je bez obav.
1: Nirbhay raho, nishanka raho. Be without any worries, be without any bhay.
2: Žij bez žádného strachu, žij bez obav.
1: Kabhi mat darna, darna means worry. Don't be worried, don't have that fear, because know that Gurudev is there to protect us.
2: Čeho se bát, neměj žádný strach, protože víš, že Gurudev tě ochraňuje.
1: What is the power of words?
2: Jakou moc mají slova?
1: When we study, when we were in school,
2: když jsme byli ve škole, když jsme se učili,
1: or in our younger days,
2: když jsme byli mladší,
1: you see, I'm already talking like I'm 100 years old.
2: Už mluvím, jako kdyby mi bylo 100 let.
1: But I feel like that, so no problem.
2: Ale tak se cítím, tak to nevadí.
1: Body is something else.
2: Tělo je něco jiného.
1: But inside God knows how many years old we are.
2: Ale uvnitř jen Bůh ví, kolik těch let máme.
1: Yes, our mantra birthday, that's when we are 0 years or 1 year again.
2: Naše mantrové narozeniny, to je, kdy znovu začínáme od nuly.
1: But this soul inside, how many lives?

0: Was it suffering to come here?
1: Ale ta duše uvnitř, kolik životů protrpěla, než došla sem.
0: Kartike, Bhagavan, Lodi. O, Kartike.

0: great doctor, a great professor. You see, Indian genes are still there. We think always doctor, professor, engineer, but...
1: A tak toho, který teď se stále vidíte, mi Indové vždycky nenapadne, že to je, musí být doktor nebo inženýr nebo profesor, tak když se toho doktora potom někdo zeptá.
0: So after he became a successful great doctor, someone asked him in an interview.
1: Potom, když se z něj stal ten velký úspěšný lékař, tak se ho někdo při rozhovoru zeptá.
0: What is something that changed you? What is something that changed your life?
1: Co bylo to, co vás změnilo, co změnilo váš život?
0: Then we remember, yes, that one person, that one friend of mine, that one teacher of mine.
1: A on si vzpomene, řekne, ano, tehdy ten jeden můj přítel, jeden můj učitel.
0: Believed in me before I believed in myself.
1: Věřil ve mě, věřil mě dřív, než já jsem věřil sám sobě.
0: So that is what Gurudev is doing.
1: A to je to, co dělá Gurudev.
0: He remembered about us, he thought about us before we even did for ourselves.
1: Myslel na nás, věřil v nás, než my jsme věřili v sebe.
0: Why? Because there's no sakam bhava, there is only nishkam bhava in Gurudev's heart.
1: Protože v Gurudevově srdci není žádná sakam bhava, jenom nishkam.
0: Because he thinks about others before he thinks about himself.
1: Protože myslí na druhé dřív, než myslí na sebe.
0: Doesn't matter how many times doctors told him not to travel, not to do this, he always still came here for us.
1: I když mu lékaři nedoporučovali, doporučil, aby už necestoval, on neustále jezdil za námi.
0: There was one man.
1: Byl jeden člověk.
0: And a sadhu came to his house.
1: A přijel k němu domů, přišel jeden sádhu.
0: And he complained to that Guruji.
1: A on si tomu Gurujimu začal stěžovat.
0: Guruji, my wife is always complaining, always shouting, nothing, we're always fighting.
1: Guruji, ta moje žena, ta si vždycky stěžuje, pořád se hádáme, nic jiné než hádky.
0: Then the wife says, Guruji, but...
1: Ale ta manželka říká, ale Guruji, ale.
0: There's always a ale.
1: Vždycky je tam to ale.
0: So she said, Guruji, but he never listens.
1: A ona říká, Guruji, ale když on nikdy neposlouchá.
0: Then Guruji starts laughing.
1: A Guruji se začne smát.
0: And he said,
1: a řekne,
0: the problem is,
1: ten problém je,
0: that he or she is speaking without awareness.
1: Že ona mluví bez vědomí, bez uvědomění si.
0: And you are listening without patience.
1: A ty nasloucháš bez trpělivosti.
0: So until we don't have awareness while talking,
1: pokud nemluvíme pozorně,
0: and if we don't have patience while listening,
1: a nemáme a nenasloucháme trpělivě,
0: it won't be a normal conversation.
1: Pak to nemůže být normální konverzace, rozhovor.
0: Because we might say so many things which might or might not affect the other person.
1: Protože můžeme toho říct tolik, co toho druhého může a nemusí ovlivnit.
0: But there is zero awareness while talking.
1: Ale my vůbec na to nedbáme, nedáváme tomu tu pozornost.
0: And that's how arguments start.
1: A takhle začínají hádky.
0: That's how the first crack in the relationship starts.
1: Takhle se objeví první ta prasklina v tom vztahu.
0: Because the other person who is listening,
1: protože ten druhý člověk, který naslouchá,
0: is not patient enough.
1: Není dost trpělivý.
0: My dear, you did this and you did that and why did you do this and why did you do that?
1: A můj drahý, má drahá, ty si udělal tohle, tamhle to, proč si udělal tohle, neudělal tamhle to.
0: And before he and she can finish the sentence,
1: a než ještě dokončí tu svoji větu,
0: the other one will start.
1: A ten ostatní už jako vybuchne.
0: Yeah, but this and but that and try to justify themselves.
1: Ale tohle, ale tamhle to, snaží se vymluvit, ospravedlnit se.
0: We all did it.
1: Všichni jsme s tím prošli.
0: We all did it in our relationships.
1: V těch našich vztazích.
0: We all did it in our friendships.
1: Stalo se nám to s přáteli.
0: We all did it in our day-to-day life.
1: Zažíváme to v každodenním životě.
0: We talk without awareness, we listen without patience.
1: Mluvíme, aniž bychom u toho byli pozorní, co říkáme, a nasloucháme, aniž bychom byli trpěliví.
0: First, if one person brings somewhat of awareness in the thing what he's trying to convey,
1: když někdo dá nějakou svou, se soustředí na to, co chce vyjádřit, co chce říct,
0: then there won't be any confusion and misunderstandings.
1: Kdybyste mluvili soustředěně, pozorně, tak by nebyly žádné nedorozumění, žádné zmatky.

0: tem.
1: And the receiver, if he or she receives it with patience, with relaxing, with letting that person talk.
0: A ten, kdo to přijímá, když by to přijímal trpělivě, nechal ho domluvit.
1: We will solve so many problems.
0: Tolik problémů by se tím vyřešilo.
1: Vikram? Where is my chai? Normal, please. Caterly, there is a beautiful shloka which we created.
0: A jedna krásná šloka, kterou jsme vytvořili.
1: Caterly garba bandhye sambhutam. Oh, sorry, no translation. Sharkara patti mishritam namo chai chandikaya namo namaha. Which means,
0: a to znamená,
1: the one which resides in the stomach or in the womb of the pot.
0: Ten, který přebývá vnitru toho džbánu, té nádoby.
1: The one which is mixed with chai leaves and sugar.
0: Ten, který je smíchán čajovými lístky a cukrem.
1: Pranam to that namo chai chandikaya namo namaha.
0: To, co přebývá v konvici, to, co vzniká smíchání čajových lístků a cukru, tomuto já se klaním.
1: So there. I don't think you will get this joke. This all Indians will get to
0: understand. Nevím, jestli tenhle vtip pochopíte, to je takový indický vtip.
1: Doesn't matter.
0: Tak je to jedno.
1: So, awareness and patience, very important.
0: Takže pozornost a trpělivost, to je důležité.
1: And that is what Gurudev, that is what yoga, that is what ourselves, that is what everything teaches us.
0: A to je to, co ta naše bdělost, co Gurudev, co nás yoga učí.
1: Practice.
0: Cvič.
1: Meditate.
0: Medituj.
1: Do our mala.
0: Dělej svou málu.
1: Because meditation increases the awareness.
0: Protože meditace zvyšuje uvědomění.
1: And mala is helping our patience.
0: A mála pomáhá naší trpělivosti.
1: You know how?
0: Víte jak?
1: We start our mala.
0: Začneme naší málu.
1: We're halfway through.
0: Jsme v půlce.
1: And at least that's what I do. I don't know if you do it.
0: A já to takhle dělám, nevím jestli vy.
1: Open our eyes and check where is this end.
0: Oči a koukám, kdy už bude ten konec.
1: So that awareness and that patience we can learn from mala.
0: Takže tuhle tu pozornost a trpělivost se můžeme naučit na mále.
1: That's why we have sumarans.
0: Proto máme sumarany.
1: Which does not have that guru bead.
0: Tady tam nemají tu kuličku gurua.
1: So you just go on and on.
0: Tam jenom jdete pořád dál a dál.
1: But did we ever think that everything has somewhat from where it originates?
0: Ale pomysleli jsme na to, že všechno má někde svůj původ, nějaký důvod.
1: This tree has to have roots for it to grow.
0: Tenhle strom potřebuje kořeny, aby rostl.
1: So in the same way, Saraswati Devi, the mother, also she also originates from somewhere.
0: A tak i Saraswati Devi, matka Saraswati, od někud pochází.
1: There are so many different forms and factors which we worship.
0: A je tolik různých podob a forem, které uctíváme.
1: Wisdom we take Saraswati ji.
0: Moudrost vidíme jako Saraswati ji.
1: Wealth we take Lakshmi.
0: Hojnost vidíme jako Lakshmi.
1: We want fierce anger Kali.
0: Když chceme důraznost, tak vidíme Kali.
1: We want to be fearless Durga.
0: Když chceme překonat strach, tak je to Durga.
1: But they all originate from that same Bhagavati Mahaparamba.
0: Ale všechny pocházejí ze stejné Bhagavati bohyně.
1: That Bhagavati Paramba is that one which originates and they all are the forms of her.
0: Bhagavati Paramba, to je ta původní bohyně a všechny ty podoby vycházejí z ní.

0: Now we will slowly start with our program.
1: Hariom, takže pomalu začneme s tím programem.
0: And Anandasana.
1: A lehněte si prosím do Anandasany.

0: Relaxing Anandasana.
1: Uvoľnite sa v Anandasáne.
0: Also on that way we will see if we have enough space for practice.
1: Také díky tomu uvidíme, jestli máme dost místa na cvičení.
0: Also we will little calm down.
1: Trošku se sklidníme.
0: Feel your body.
1: Procítíte tělo.
0: Be aware that we will practice asanas now.
1: Buďte si vědomi toho, že budeme teď cvičit asány.
0: Once deep inhale and with exhalation try to relax your whole body.
1: Hluboký nádech a s výdechem se snažíme uvolnit celé tělo.
0: And try to observe how are you.
1: A snažte se pozorovat, jak se cítíte.
0: It is always good to see before practicing how are you.
1: Je vždycky dobré si uvědomit, jak se cítíte před cvičením.
0: How is your body?
1: Jak se cítí tělo?
0: Your breathing?
1: Jak je na tom dech?
0: Your mind?
1: Mysl?
0: How you feel?
1: Jak se cítíte?
0: And also when we finish with the practice.
1: A pak zase, když skončíte to cvičení,
0: also we finish with Anandasan,
1: tak taky končíme v Anandasáně.
0: And also try to check your body.
1: A je dobré si zkusit zkontrolovat tělo.

0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi svého dechu.
0: Try to feel your abdomen breathing.
1: Snažte se vnímat břišní dech.
0: How is with inhalation your abdomen navel is going up and with exhalation down.
1: Jak jde s nádechem pupík nahoru a s výdechem zase dolů.

0: And now, once deep inhale and exhale.
1: A teď hluboký nádech a výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: Si pohneme prsty na nohou, na rukou.
0: And with inhalation stretch your body.
1: A s nádechem se protáhneme.
0: And with exhalation relax.
1: A s výdechem uvolníme.
0: And now we will start with Pavan Muktasan.
1: Začneme s Pavana Muktasanou.
0: You know from yesterday.
1: Už víte ze včera.
0: Try to practice together.
1: Že se snažíme cvičit společně.
0: Right leg.
1: Pravá noha.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And leg down, exhale.
1: A výdech dolů.
0: Two.
1: Dva.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And one round more. Inhale.
1: A ještě jedno kolo. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.

0: And now slowly sit in Vajrasana.
1: A teď si pomalu sedneme do Vajrasány.
0: On the left side and slowly sit.
1: Takže přes levou stranu si sedneme.
0: We don't need to constantly repeat. We know what we hear yesterday and we try to apply today.
1: Čili nemusíme si to stále všechno opakovat. Víte, co jste slyšeli včera za instrukce, tak je snažíme aplikovat i bez toho, že si to zase řekneme.
0: We know everything about Marjari.
1: O Marjari už víte všechno.
0: Slowly one,
1: pomalu jedna.
0: Two,
1: dva.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na pupek.
0: Three. Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And slowly sit ten.
1: A pomalu si sedneme.
0: It is excellent for activating complete yoga breathing.
1: Je to skvělý na aktivaci plného jogového dechu.
0: Second. Inhale.
1: Po druhé, je nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na pupík.
0: Three. Inhale. Abdomen, middle part and clavicular.
1: Nádech do břicha, střední části a podkličkové kosti.
0: Four, exhale, clavicular,
1: čtyři, výdech, podkličkové kosti, hrudník, břicho.
0: Abdomen. Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And slowly sit ten.
1: A pomalu si sedneme deset.
0: And now third.
1: A teď třetí kolo.
0: In that third we will also put in the end the legs left and right.
1: A na závěr toho třetího kola stejně jako včera si zvedneme nohy a budeme je dávat do strany.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: One,
1: jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to the navel.
1: Podíváme se na pupík.
0: Three.
1: Tři. Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Now look in front of you.
1: A teď se podíváme před sebe.
0: And foot is going up.
1: Dáme si nohy nahoru.

0: Exhale to the right and
1: Výdech
0: look
1: doprava.
0: Right above your shoulder.
1: Podíváme se nad pravé rameno.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: Výdech.
0: But try above shoulder, not under the shoulders, see your foot.
1: Ale snažte se dívat nad rameno, ne pod rameno. Nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And one round more. Exhale.
1: Ještě jedno kolo. Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Now foot down. Exhale.
1: A teď si dáme nohy dolů.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And slowly, slowly down.
1: Pomaličku končíme.
0: Feel your body.
1: Procítíme tělo.
0: Be aware of your breathing.
1: Jsme si vědomi svého dechu.
0: And observe how is complete yoga breathing have influence on our mind.
1: A pozorujeme, jaký má vliv plný jogový dech na naši mysl.
0: Breathe with your abdomen also.
1: Dýcháme
0: in this position.
1: Do břicha v téhle pozici.
0: And if you want to breathe with the abdomen, we should be straight.
1: A na to je ale potřeba být sedět
0: nice,
1: rovně.
0: Nice, straight.
1: Čili hezky rovně zpříma.
0: Yes.

0: And now we will do Shashankasana.
1: Teď si uděláme šašankásánu.
0: We know that we will do Shashankasana.
1: Víme, jak ji cvičit.
0: We know how Shashankasana is look.
1: Víme, jak vypadá.
0: And what is the main principle of the performing this asana.
1: A jaké jsou hlavní zásady jejího cvičení.
0: What we want to manage with this asana.
1: Čeho chceme docílit tou ásánou?
0: First, nicely hands go up,
1: Že nejdřív
0: inhale.
1: jdou nohy, ruce hezky
0: And you
1: nahoru.
0: feel the stretching of your
1: A
0: muscles.
1: cítíme
0: Go
1: protažení
0: back
1: svalů.
0: with the hands, little look up.
1: S rukama trošku dozadu díváme
0: Feel
1: se
0: the
1: nahoru.
0: muscles.
1: Procítíme svaly.
0: And with the straight spinal column from going down from hip joints.
1: A s rovnou páteří z kyčlí
0: Put
1: sneme
0: your
1: dolů.
0: palms, elbows on the floor.
1: Dlaně, lokty na podložku.
0: Relax your head.
1: Uvolníme si hlavu.
0: Try that your front head touch the floor.
1: Snažíme se, aby se čelo dotklo podložky.
0: And try that you are sit on your heels.
1: A abychom seděli na patách.
0: And now feel your breathing.
1: A teď vnímáme dech.
0: How your breathing make that your low back is little stretching and relaxing with exhalation.
1: Jak se díky dechu při nádechu protahuje bederní oblast a při výdechu uvolňuje.
0: Feel the stretching of your spinal column and spine muscles.
1: Procítíme protažení páteře a svalů podél páteře.
0: Relax your head.
1: Uvolníme si
0: And
1: hlavu.
0: you will feel the stretching and relaxing of your neck.
1: A budeme vnímat taky, jak se uvolňuje a protahuje krk.
0: Relax your shoulders, elbows.
1: Uvolníme si ramena a lokty.

0: and now we will go slowly back. First little stretch your hands.
1: Pomalu se vrátíme, nejdřív natáhneme trochu ruce.
0: Look in front of you.
1: Podíváme se před sebe.
0: Go up, inhale.
1: Nádech.
0: Stretch.
1: Protáhneme se.
0: Deep, deep inhalation.
1: Pořádný, hluboký nádech.
0: And slowly exhale up, middle.
1: A s výdechem pomalu dolů.
0: And breathe normally.
1: A normální dech.
0: Relax your shoulders, elbows.
1: Uvolníme si ramena a lokty.
0: But remain straight.
1: Ale zůstáváme sedět rovně.
0: Feel your abdomen.
1: Procítíme oblast břicha.
0: Circulation in your abdomen.
1: Cirkulaci v břiše.
0: Now is warm feeling in your area of Manipur.
1: Máme hřejivý pocit v oblasti Manipura čakry.
0: The best time for practicing asana is when you are empty.
1: Nejlepší čas, kdy cvičit asány, je, když jste prázdní, vyprázdnění.
0: When you went to toilet.
1: Když jste už byli na záchodě.
0: And when you are a little hungry.
1: A když máte trochu hlad.
0: That is the excellent time for asanas.
1: To je na asány nejlepší čas.
0: And now slowly sit.
1: A teď
0: dandasan.
1: Pomalu si přejdeme do danda asány.
0: First we will little rotate with the shoulders.
1: Nejdřív si trošku budeme rotovat rameny.
0: To prepare our body for Bunamanasan.
1: Abychom připravili tělo na Bunamana asánu.
0: We will try to today pass the second level.
1: Budeme se dneska snažit dokončit druhý díl.
0: And for second level we need also nice first relax and make better circulation in the shoulders.
1: A na druhý díl je důležité, abychom měli procvičená a zahřátá ramena.
0: Put the fingers on your shoulders.
1: Prsty na ramena.
0: And now inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Full circle. Two.
1: Plné kolo. Dva.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And third.
1: Třetí kolo.
0: And now we will do backward, inhale.
1: A opačný směr.
0: Two.
1: Dva.
0: And three.
1: A tři.
0: And now we relax.
1: A uvolníme se.
0: When you are relaxing, also try to be in the right position.
1: Když se uvolňujete, tak se snažte být taky ve správné pozici.
0: Our spinal column is straight.
1: To znamená, páteř je rovně.
0: Relax abdomen.
1: Uvolněné břicho.
0: Try to breathe with the abdomen.
1: Snažíme se dýchat do břicha.
0: And we will do Bunamanasan.
1: A jdeme cvičit Bunamana asánu.
0: Together we will go on the right side.
1: Společně začneme doprava.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Little back.
1: Trochu dozadu.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: and exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Little back.
1: Dozadu.
0: Exhale.
1: Výdech.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Second round.
1: Druhé kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Try that your buttock muscle is not going too much away from the floor.
1: Snažte se, aby ta hýždě, pokud se zvedá, tak aby se nezvedala moc.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And also try to have stretching and rotation.
1: A snažte se zase o to nakombinovat protažení.
0: Inhale.
1: A rotaci. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Try the little. Look, if you.
1: Podívejte se, zkuste to.
0: If you practice on this way.
1: Cvičíte takhle.
0: Be honest to yourself.
1: Tak buďte k sobě upřímní.
0: This position is in reality this.
1: Tahle pozice je ve skutečnosti tohleto.
0: And everything what we are doing is little too much.
1: A to, co my děláme, tak už je trošku moc.
0: If this buttock muscle is going up, that is okay.
1: Pokud se ta hýždě zvedá, tak je
0: but
1: to v pořádku.
0: Not so much.
1: Ale ne takhle, ne tolik.
0: Little is okay.
1: Trošku je v pořádku.
0: And when is the little, you have stretching of that leg now.
1: A když je to trochu, tak si protahuje.
0: And through the weight of body,
1: váhu
0: you
1: těla.
0: Have something like a pressing down.
1: A ta váha těla vás
0: and
1: tlačí dolů.
0: And you have stretching and you go down.
1: A takže se protahujete a jdete dolů.
0: But not too much.
1: Ale ne moc.
0: Once more.
1: Tak ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And once more.
1: Ještě jednou.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And try completely to exhale.
1: Snažte se úplně vydechnout.
0: With the air we are not able to go down.
1: Protože pokud sobě máme vzduch, tak nemůžeme
0: jít úplně vydechnout.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And just relax in dandasana.
1: A uvolníme se v dandasáně.
0: Palms on your knees.
1: Dlaně jsou na kolenou.
0: And try to feel your body.
1: A snažíme se vnímat tělo.

0: And now we will do Ashvasanchalanasana.
1: A teď si zacvičím
0: Ashvasanchalanasanu. First look.
1: Ale nejdřív se jenom podívejte.
0: During the period, during the pregnancy,
1: během menstruace, těhotenství,
0: if you had some operation or abdomen in the last 6 months,
1: nebo
0: do not practice this.
1: Pokud jste v posledním půlroce měli nějakou operaci břicha, tak necvičte.
0: Also, do not practice with the pressing air inside.
1: A taky necvičte tak, že byste v sobě zabírali vzduch.
0: It will be not so good for your blood pressure if you have high blood pressure.
1: To není dobré na krevní tlak, pokud ho máte vyšší.
0: And also you will get a headache after this.
1: A taky byste potom mohli dostat bolesti.
0: Also, when you practice,
1: a když cvičíte,
0: try not to practice on this way. That your tailbone is now going
1: se snažte cvičit,
0: down and be curved in this position, like this.
1: Tak se snažte necvičit tak, že byste měli zakřivená záda a kostrč u země.
0: But try really like a letter V.
1: Snažte se být opravdu jako písmeno V.
0: Like this.
1: Takhle.
0: And also your head.
1: A i hlava je nahoru.
0: Exhale. And again, inhale.
1: Takže nádej.
0: Remain.
1: Zůstaneme
0: and exhale.
1: A výdech.
0: It will be great difference.
1: Bude to velký rozdíl.
0: Especially in the thigh muscle.
1: Zvlášť ve stehenních svalech.
0: If you go on this way,
1: když cvičíte takhle,
0: or you will be straight.
1: A nebo když se narovnáte.
0: When you're straight, immediately.
1: Když jste narovnaní, tak hned budete mít
0: and
1: ten čistý stroj.
0: You are not able to get in this position, leg is just going down. Somebody I need.
1: Já bych někoho potřeboval, aby přecvičoval.
0: Sit here. Just sit.
1: Tak si jenom sedni.
0: And, maybe on this.
1: A nebo pojď tady na karimatku.
0: And make this asana.
1: A udělej tu asánu.
0: Imagine that here is something.
1: Si,
0: and go
1: up. Máte něco.
0: Yeah. Go how you are usually doing.
1: Tak a zacvič to tak, jak to normálně
0: cvičíš. It's possible. But when you want to here, imagine once more.
1: A ještě jednou.
0: Yeah. Immediately is hard.
1: Tak okamžitě je to těžší.
0: And you have I'm practicing this asana every day.
1: A vy si
0: but
1: říkáte, tak já cvičím
0: but
1: tu asanu každý
0: when you
1: den.
0: Are little curve in this position.
1: Ale když máte zakřivená záda.
0: It is easy when you are straight is completely different story.
1: Snadné, a když máte záda narovnaná, tak je to úplně něco jiného.
0: Now we will do.
1: Takže teď to uděláme.
0: And I will little walk around.
1: A já se budu koukat.
0: Not too much.
1: Ale ne moc.
0: Bend your legs.
1: Takže ohneme si kolena.
0: And now one inhale.
1: Jedna nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Three.
1: Tři.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Excellent. Exhale.
1: Výdech.
0: Four,
1: pět,
0: five,
1: pět,
0: exhale,
1: výdech,
0: six,
1: šest,
0: exhale,
1: výdech,
0: seven,
1: sedm,
0: exhale,
1: výdech,
0: eight,
1: osm,
0: exhale.
1: Výdech.
0: Nine.
1: Devět.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And thanks God, ten.
1: A inhale. Bohu deset.
0: Yes. Exhale.
1: Výdech.
0: And Anandasana.
1: Anandasana.
0: In the book said three round.
1: V knize máme, že máme tohle cvičit tři
0: kola. But we will practice only once.
1: Ale my si zacvičíme jenom jedno.
0: One kolo. Eno kolo, yes, one.
1: Jedno kolo.
0: Relax.
1: Uvolníme se.
0: And now is very easy to feel circulation in the whole body.
1: Teď je snadné cítit, jak nám to obíhá celým.

0: tělem.
1: And when you think that you want to go to the gym.
0: A když vás napadne, že byste chtěli do nějaké tělocvičny,
1: that you need to push some workout.
0: Že si potřebujete pořádně si zaposilovat.
1: And today is very popular to go in the gym.
0: Dneska je to taková populární věc chodit si takhle do nějakého.
1: Try three round of this asana.
0: Fitka, tak si zkuste udělat tři kola téhle asány.
1: Kasyapasan. Bakasan.
0: Nebo bakasánu.
1: We have so many beautiful asana instead of gym.
0: Máme spoustu krásných asán, které vám nahradí fitko.
1: This asana is excellent for strengthening the core muscles.
0: A tahle asana je výborná na zpevnění toho hlubokého stabilizačního systému, kóru.
1: Manipura chakra.
0: Na posílení manipura čakry.
1: It is excellent for sitting in the meditation.
0: Na sezení v meditaci.
1: Because also for sitting, we need this deep muscle of core muscle.
0: Protože i na sezení potřebujeme mít posílený ten hluboký stabilizační systém.
1: Just relax.
0: A teď se jenom uvolníme.

0: It is excellent against depression.
1: Je to také výborné proti depresi.
0: Because you are working on your manipura chakra.
1: Protože pracujete s manipura chakrou.
0: Also if you have problem with the speaking.
1: A také když máte problémy mluvit.
0: Always be aware of parapashyanti behavi.
1: Tak si buďte vědomí parapashyanti be.
0: The sound starts from manipura chakra.
1: Že zvuk začíná z manipury.
0: And now once deep inhale and exhale.
1: A hluboký nádech a výdech.
0: Meru akarana asan.
1: A meru akarana asana.
0: And slowly turn on your right side.
1: A přejdeme si na pravý bok.
0: We know in the one line.
1: Jak už víte, tak v jedné rovině.
0: Hand 90 degrees to the floor.
1: Ruka kolmo k zemi.
0: And you may close your eyes.
1: Můžete si zavřít oči.
0: And try to feel your body.
1: A snažíme se vnímat tělo.
0: Thoracal area.
1: Hrudní oblast.
0: Feel the kidneys.
1: Ledviny.
0: Stretching the side muscles.
1: Protažení svalů na boku.
0: Our eyes is closed and try to feel balance.
1: Oči máme zavřené a vnímáme tu rovnováhu.
0: For that we need focus.
1: A na to je potřeba se skoncentrovat.

0: Remain in the position,
1: zůstaneme v pozici, se zádrží.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: This kumbak,
1: a zádrž,
0: retaining breath, is excellent for better circulation.
1: Je výborná na zlepšení té cirkulace.
0: Also is excellent for your vagus.

0: Exhale.
1: Výdech.
0: And one round more.
1: A ještě jedno kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Imagine that somebody is pushing your hip joints in front.
1: Představ.
0: And your leg is going back and try to be like in the sandwich.
1: Představte si, že vám někdo tlačí kyčel dopředu a nohu dozadu a vy jste jako v sendviči.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And slowly turn on other side.
1: A pomalu se přetočíme na druhou stranu.
0: First hands is 90 degrees to the floor.
1: Takže
0: be in the one line.
1: Ruka kolmo k zemi. Tělo v jedné rovině.
0: It is different when you are in this position.
1: Je to jiné, než když se takhle zlomíte.
0: Like a croissant.
1: Jako když jste zakřivení jako rohlík.
0: But try to be in the one line.
1: Tak snažte se být v jedné rovině.
0: And you will feel much, much better stretching of the side.
1: Bude mnohem intenzivnější to protažení boku.
0: And also you will feel stretching in your hip joint.
1: A budete vnímat i jak se protahuje oblast kyčle.
0: And try to close your eyes, remain in the position.
1: Snažíme se zavřít oči a zůstaneme v pozici.

0: Open your eyes.
1: Otevřeme oči.
0: Bend your hand.
1: Jdeme dolů. Ohneme si loket.

0: And exhale.
1: Avide.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.

0: Exhale.
1: A výdech.
0: Anandasana.
1: A Anandasana.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Feel your side muscles.
1: Vnímáme svaly na boku.
0: Be aware of your kidneys.
1: Jsme si vědomi svých ledvin.

0: Be aware of your spinal column,
1: Jsme
0: thoracolaria special.
1: si vědomi své páteře, zvláště v hrudní oblasti.
0: In this asana we have bending left and right, like in the trikonasana.
1: V téhle asáně se nakláníme, protahujeme do stran, stejně jako u dvikonásány.
0: And you will see that in each level we have all kind of movements.
1: A asi si uvědomíte, že vlastně v každém díle máme různé druhy pohybu.
0: Bunamasan torsion.
1: Vunamanasana zajišťuje torzi.
0: In Marjari front and back,
1: Marjari dopředu a dozadu.
0: activating the complete yoga breathing.
1: A aktivujeme plný jogový dech.
0: Now was left to right.
1: Teď je to doleva doprava.
0: Strengthening the body.
1: Posilujeme tělo.
0: And if you don't have a time for all your program,
1: A pokud nemáte čas na procvičení celého dílu,
0: try to make all kind of movements, little activating, body warming, we will said.
1: tak se snažte udělat všechny ty druhy pohybu, to znamená cviky, které aktivují tělo, nebo můžete říct zahřejou tělo.
0: In front, back, left, right, torsion.
1: Dopředu, dozadu, do stran a torzi.
0: And now once deep inhale
1: A teď hluboký nádech
0: and exhale.
1: a výdech.
0: Meru Prishtasan, yesterday.
1: A budeme cvičit Meru Prishtasánu, už
0: Slowly stand up.
1: cvičili, takže se pomalu stoupneme.
0: Separate your legs.
1: Široký stoj rozkročný.
0: Gentle, soft, but also with the strength.
1: Jemně, ale pevně.
0: Not moving the hip joints.
1: Netočíme se pánví.
0: This upper part, yeah.
1: Ale pracujeme s tou horní částí těla.
0: On the left side we will go first.
1: Začneme doleva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven,
1: sedm,
0: eight,
1: osm,
0: nine,
1: devět,
0: ten,
1: deset,
0: down,
1: dolů,
0: in the middle,
1: doprostřed,
0: up,
1: nahoru
0: and exhale down.
1: A s výdechem ruce dolů.
0: On other side,
1: Na druhou
0: inhale,
1: stranu, nádech,
0: one,
1: jedna,
0: two,
1: dva,
0: three,
1: tři,
0: four,
1: čtyři,
0: Five,
1: pět,
0: six,
1: šest,
0: seven,
1: sedm,
0: eight,
1: osm,
0: nine,
1: devět,
0: ten,
1: deset,
0: down,
1: dolů,
0: in the middle,
1: doprostřed,
0: inhale,
1: nádech
0: and exhale.
1: A výdech.
0: And legs together.
1: Nohy k sobě.
0: Relax in this position.
1: Uvolníme se.
0: And we will do dvikonasan.
1: Dvikonasana.
0: Try when you interlock your fingers not to go on this side.
1: Když si propletete prsty, tak nejdete na tuhle stranu.
0: Because you are in that case also with kyphose.
1: Protože tím vlastně jenom zvětšujete kyfózu.
0: Try to go on this other side.
1: Snažíme se ty ruce přetočit na druhou stranu.
0: If you saw a picture from book, Vishwa Guruji is excellent for this. He is able to.
1: Jestli jste viděli ty fotky, kde to cvičí Swamiji, tak ten je v tom neuvěřitelný.
0: for us is science fiction.
1: To je pro nás sci-fi.
0: But try to do this.
1: Ale snažíme se to udělat takhle.
0: And open.
1: A rozevřít hrudník.
0: Because of that he said that for children is good for making better and bigger capacity of the lung.
1: A proto se taky říká, že je to dobré pro děti, aby si zvyšovali kapacitu plic.
0: Also is possible on your work.
1: A klidně si to můžete zacvičit i v práci.
0: When you are sitting in the chair.
1: Když sedíte na židli.
0: All the time with the mouse.
1: Takhle furt s tou myší.
0: Try to do this.
1: Tak si udělejte tohle.
0: And you will immediately feel more oxygen and you are fresh.
1: A okamžitě budete mít víc kyslíku a budete se cítit čerstvě.
0: And now here is inhale.
1: Takže nádech.
0: And from the hip joints going down, exhale.
1: A s výdechem z kyčlí pohyb dolů.
0: Remain in the position.
1: A zůstaneme v pozici.
0: Make that gravity point is not on your toes, but on your heels.
1: Ta váha těla není na špičkách nohou, ale na patách.
0: You will be more stable.
1: Pak budete stabilnější.
0: And when we go back,
1: first
0: budete, be parallel with the floor.
1: Tak nejdřív.
0: Put the hands on your body.
1: Jsme vodorovně,
0: and
1: dáme
0: up.
1: Si
0: inhale.
1: Ruce na tělo a potom s nádechem pokračujeme.
0: Open your chest.
1: Rozevřeme hrudník.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Also feel all these muscles between the ribs.
1: Cítíme taky všechny ty svaly mezi žeberní svaly.
0: And once more. Inhale.
1: Ještě jednou nádech.
0: Open your chest.
1: Rozevřeme hrudník.
0: Look up.
1: Podíváme se nahoru.
0: And slowly down.
1: A s výdechem jdeme pomalu dolů.
0: Remain in the position, breathe normally.
1: Zůstaneme v pozici, dýcháme normálně.

0: Now inhale
1: A teď
0: up.
1: s nádechem nahoru.
0: And exhale, relax.
1: A s výdechem se uvolníme.
0: And Anandasana.
1: A Anandasana.
0: Relax in Anandasana.
1: Uvolníme se v Anandasáně.
0: It is not because we are tired.
1: Není to proto, že bychom byli unavení.
0: Because it's a big difference between workout, stretching and yoga.
1: Protože to je ten velký rozdíl mezi nějakým posilováním a jogou.
0: With some gymnastic and workout.
1: Při nějakém gymnastickém cvičení nebo při posilování.
0: We are losing energy and we are a little tired after this.
1: Vlastně ztrácíme energii a jsme potom trošku unavení.
0: With the stretching we are losing energy, but in the same time we are gaining because we are activating energy from the muscles.
1: A s protahováním vlastně sice nějakou energii spotřebujeme, ale zároveň získáváme, protože vlastně občerstvujeme ty svaly.
0: And with yoga, we are activating, we are making that energy is flowing.
1: A s jogou aktivujeme a tělo a rozproudíme energii v těle.
0: And we will feel more energy after yoga class.
1: A po jogové hodině vlastně máme víc energie než před ní.
0: But we are relaxing.
1: Ale teď se uvolňujeme.
0: To feel what happens in our body.
1: Abychom cítili, co se nám v těle děje.
0: Also we are trying to prolong staying in the asana.
1: Taky se snažíme prodlužovat tu výdrž v asáně.
0: Every time little longer, little longer.
1: Pokaždé to bylo o kousek déle.
0: And it is approximately 2 to 3 minutes, 5 minutes stay in asana.
1: A v té asáně pak zůstáváme 2-3 minuty nebo 5 minut.
0: And if we immediately change position.
1: A když okamžitě tu pozici změníme.
0: We are losing that effect of the asana.
1: Tak trošku ztrácíme účinek té asány.
0: And we need to be or in the this beginning position.
1: A buď tedy bychom měli zůstat v té výchozí pozici.
0: To feel what happens in our body.
1: Abychom vnímali, co se nám v těle děje.
0: And when we feel that is everything is coming down, then start another asana.
1: A potom, když už cítíme, že se všechno jako sklidnilo, tak můžeme začít další asánu.
0: But if is the Anandasana the longest asana in your practice, that is not good.
1: Ale na druhou stranu, když Anandasana je to, co cvičíte, čím trávíte nejvíc času při cvičení, tak to taky není dobré.
0: Setu asana. We need something back.
1: Takže setu asana, protože potřebujeme nějaké záklonové cvičení.
0: Just look once. You know, I show you, but look once more.
1: Už to znáte, ale ještě se prosím podívejte.
0: Very important.
1: Co je důležité?
0: Is that your shoulders is not going here.
1: Aby jste neměli.
0: Because if your shoulders will go.
1: Ramena takhle vzadu, když je máte
0: way,
1: takhle vzadu.
0: You will have feeling that you will fall down.
1: Tak budete mít pocit, že jako přepadáváte dozadu.
0: But imagine that somebody is behind you.
1: Ale představte si, že je někdo za
0: vámi. And pushing your shoulders.
1: A ten vám tlačí
0: na ramena. Your legs.
1: Směrem k vašim chodidlům.
0: And also do not bend the knees.
1: A taky si nepokrčujeme kolena.
0: And also do not force coming with the foot to the floor because you will get the cramp in your foot.
1: A netlačíme silou chodidla k podložce, protože bychom dostali křeč.
0: And if you have the dizziness or some problem with the neck or some problem with the carotids, do not relax head.
1: A pokud byste měli problémy se závratěmi nebo s hlavou, tak s krkem, tak nezakláníme hlavu.
0: What means inhale up.
1: Takže nádech nahoru.
0: And relax your head.
1: Uvolníme hlavu.
0: And breathe with your abdomen.
1: Dýcháme do břicha.
0: And after that slowly go down.
1: A pak jdem pomalu dolů.
0: It is excellent for strengthening your body.
1: Je to výborné na posílení.
0: All these core muscles.
1: Celý ten hluboký stabilizační systém.
0: And core muscle is also pelvis diaphragm and upper diaphragm.
1: Což čehož součástí je také pánevní dno a ta bránice nahoře.
0: And we talk already, we will not lose time. We must practice.
1: Tak nebudeme ztrácet čas a jdeme cvičit.
0: Only twice.
1: Jenom dvakrát.
0: Inhale,
1: nádej,
0: go up.
1: Nahoru.
0: Excellent. More.
1: Nahoru víc.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: During the pregnancy is excellent.
1: Je to výborné během těhotenství.
0: Why? Because it's strengthening pelvis diaphragm.
1: Proč?
0: And organ will not fall down and you will not have problem with the so much going to the toilets and lot of other things. And also it's good for back. Inhale once more.
1: Ještě jednou nádech. Je to dobré v těhotenství, protože posilujeme pánevní dno a nebudete pak mít problémy.
0: And try to breathe with your abdomen.
1: A snažíme se dýchat do břicha.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Anandasana.
1: Anandasana.

0: And now once deep inhale, exhale.
1: Nádech a výdech.
0: And slowly sit in Dandasana.
1: A pomalu přejdeme do Dandasány.
0: Half butterfly.
1: Poloviční motýlek.
0: And try little press down and relax.
1: A snažíme se zatlačit na koleno a uvolnit.
0: But be very gentle. Be aware of your knees.
1: Ale buďte k tomu kolenu velice jemní.
0: When we have not so flexibility of the hip and ankle.
1: A buďte joint. Vnímejte to koleno, protože když nemáme dostatečnou pružnost v kyčli a kotníku.
0: All force come to your knee.
1: Tak všechen ten tlak jde na koleno.
0: And be gentle with your knee.
1: Takže na něj buďte jemní.
0: If you are able to do this first stage,
1: pokud tohle zvládnete tu první fázi,
0: on the groin,
1: tak si dejte chodidlo do třísla,
0: and also down.
1: A zase jemně tlačíme dolů koleno.
0: And something more. Imagine that you have the baby.
1: Ještě něco. Představte si, že máte dítě.
0: And this area put where is the elbow.
1: Čili vemte like si malíkovou hranu.
0: But try to straighten your spinal column.
1: Do.
0: And what you will feel? You will feel this area.
1: A jako když chováte miminko a budete vnímat tu oblast kyčle a.
0: It is also stretching the spiriformis muscle.
1: Protahuje se tam sval spiriformis.
0: And it's against this feeling of ischias.
1: A je to proti tomu pocitu ischiasu. Zkuste si čuchnout po nožce a pochovat si tu nohu.
0: Here is the head.
1: Tak tady máte tu hlavu toho miminka.
0: And always put head up.
1: A hlavu vždycky dáváme nahoru. Ne koleno, ale to chodidlo.
0: And gentle, very gentle.

0: ale jemně, velmi jemně.
1: Feel stretching in this area.
0: Vnímejte to protahování v té oblasti a nepokrčujeme se dolů. Neohýbáme se dolů.
1: And again on the groin.
0: A zase malíková hrana do třísla.
1: Maybe you are able now to go easier down.
0: A možná je teď ten pohyb kolene snazší.
1: And three times we will go down.
0: A třikrát
1: inhale
0: půjdeme dolů.
1: And
0: nádech.
1: Slowly down, exhale.
0: A pomalu s výdechem dolů.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: From hip joints try that you stretching.
0: Pohyb vychází z
1: kyčlí. Not just going down.
0: A protahujeme se dopředu.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And once more.
0: A ještě jednou výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And now just try to feel difference between left and right.
0: A teď si procítíte rozdíl mezi vnímáním levé a pravé nohy.
1: Now other leg.
0: Takže pokrčíme si druhou nohu.
1: And if you are able to do first level,
0: a pokud zvládáte tu první fázi,
1: up,
0: tak si dáme chodidlo do třísla.
1: Also, it is very important for eighth level.
0: A taky, a to je důležité pro osmý díl.
1: Not too much here.
0: Nedávejte si tu nohu příliš přes.
1: Because you will feel more stretching in this area.
0: Nataženou, že pak by se vám to tady.
1: And if you will force, you will maybe injury.
0: Protahovalo na vnější straně kolena, a když na ní budete tlačit na tu nohu, tak
1: byste
0: mohli zranit koleno.
1: Nice shape.
0: Čili to chodidlo je akorát tak přes tu nohu, jak to vychází v tom.
1: Also, when we go down.
0: Kloubu palce.
1: A když okay, jdeme, first we will have a little baby that.
0: Ještě si pochováme
1: yes,
0: to miminko.
1: Child. Yes. Let not be jealous this child.
0: Aby to jedno.
1: Always same left and right.
0: Nežádlo, nice. Tak musíme ho taky pochovat.
1: And here is the head.
0: Levou i pravou hezky dát pusinku mu na hlavičku.
1: What baby want to tell you. And if you have wrong position.
0: A když máte chybně tu pozici.
1: You will have pain in the shoulder blades when you have a baby. Yes?
0: Vás to bude bolet, když budete chovat miminko mezi lopatkami.
1: Mothers know this.
0: To maminky znají.
1: Because of that try to.
0: A proto se snažíme narovnat hezky.
1: Straight position.
0: Být rovně.
1: And baby need to hear your heart.
0: A miminko potřebuje taky slyšet
1: immediately
0: vaše srdce.
1: Will come calm because 9 months baby was listening your heart.
0: Hned se uklidní, protože vlastně v bříšku vám 9 měsíců poslouchalo srdce.
1: And immediately and in one moment nothing. That is the stress.
0: A pak najednou nic, a to je stres.
1: Okay. Baby was also listen your intestine.
0: Tak je pravda, že poslouchalo i vaše střeva, ale to je jiná věc.
1: Okay, when we go down. If we go down.
0: Takže když jdeme dolů,
1: we will feel that the leg is pressing your ribs.
0: Tak budeme cítit, jak nám to chodidlo tlačí na žebra.
1: What is also important for eighth level.
0: To je taky důležité pro osmý díl.
1: Because of that try to stretch this.
0: A proto se snažíme jako vytáhnout, narovnat a pak teprve.
1: When you go down, this leg is nicely go under this ribs bridge and massage inner organ.
0: bude krásně pod žebry a bude vám masírovat ty vnitřní orgány.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: How we will do yoga mudra in the eighth level from Padmasan. We need to learn now.
0: Potřebujeme se už teď naučit inhale. To, co je potřeba na yoga mudru v osmém díle. Nádech.
1: And three.
0: A tři.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And now butterfly.
0: A teď kon motýlek.
1: Also, if you want to make good butterfly,
0: pokud chcete motýlka cvičit dobře,
1: our tailbone will be above the floor.
0: Tak budeme mít kostrč nad podložkou.
1: If you are sitting on the tailbone,
0: pokud sedíte na kostrči,
1: we are not straight and we are not able to go down.
0: Nejsme rovně a nejsme pak schopní dolů.
1: I'm not joking. That is, you can't.
0: Nedělám si legraci, je to tak.
1: Only when you have good position.
0: Jenom když máte správně tu pozici.
1: That your tailbone is not on the floor, but little up.
0: Kdy kostrč je trošku nad podložkou.
1: Good position of your pelvis.
0: Máte správně nastavenou pozici pánve.
1: And the weight of body is go to your knee.
0: A váha těla jde na kolena.
1: You are able to sit straight.
0: Tak jste schopni sedět rovně.
1: Without help of your muscles.
0: Bez pomoci svalů.
1: And that is the key of sitting in the position for meditation.
0: A to je klíčové na to, abychom dokázali sedět v pozici meditace.
1: And also you have pain in the knee.
0: A když máte bolest v kolenou?
1: Because you are sitting on the tailbone.
0: Tak teda bolest v kolenou máte, pokud
1: sedíte na kostrči. And to be straight, you need these muscles, thigh muscle.
0: A abyste seděli rovně, tak potřebujete stehenní svaly.
1: And the tension of the thigh muscle is reflecting in the where is the holding in the knee and you have pain in your knee.
0: Protože vy vlastně, abyste dokázali sedět rovně, tak máte napnuté stehenní svaly a ty vám pak těmi úpony tlačí na koleno a bolí vás kolena.
1: Because of that position of pelvis.
0: Proto je důležité správně nastavit pánev.
1: Weight of body on your knees.
0: Váhu těla mít na kolenou.
1: Tailbone is little above floor.
0: Kostrč je trochu nad podložkou.
1: And you can sleep in this position.
0: A pak můžete v té pozici i spát.
1: But butterfly now.
0: Takže motýlek teď.
1: Three times down.
0: Třikrát dolů.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Like somebody is pulling you.
0: Jako kdyby vám někdo vytahoval bradu dopředu a nahoru.
1: And inhale.
0: A nádech.
1: With this we will finish.
0: A s tímhle skončíme.
1: We will practice pranayam after, but with this we will finish. Pranayam.
0: Pranayam budeme cvičit potom, ale teď takhle to dokončíme.
1: Thank you.

0: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलमगुरुमूरति पूजामूलमगुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: गुड इवनिंग टुडे ब्यूटिफुल डे ब्यूटिफुल सनशाइन ब्यूटिफुल स्नो एंड ऑल्सो द नाइस रेन एंड ब्यूटिफुल गुड एयर एंड वेरी पीसफुल व्हाट डू यू वी न्यू मोर ब्यूटिफुल।
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť, všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many they are different guru and the gurus, their ashrams, that centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách. A je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings, that's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the dishes?
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: With the drink.
1: A nápojů.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Juice.
1: Juice.
0: And water.
1: Vodu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal, how nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path. Many different they are standing and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that they are all have inside in stomach that all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma jogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše vlasy.
0: Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: A podobně i kolik je různých jogových cvičitelů?
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they are their language, but finally they also said the yoga and we also is the yoga.
1: A tak učí různé jogové cvíky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone, you have to be. For example, you have 5 children.
1: Tak je to podobně jako když máte 5 dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams, we should be in harmony together with it will be very nice and we have to bring this that we bring up again the sat yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii. A tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět satya jogu.
0: And someone who they learn yogas, and who knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
1: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there's some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
0: And suddenly all clouds are gone.
1: A najednou zmizí.
0: That is a different.
1: A to je pak jiné.
0: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That's we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.
1: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
0: Also the little children.
1: I malé děti.
0: 3-4 children. About 2-3 years.
1: 2-3 roky.
0: Staré. 2 years.
1: Dvouleté, tříleté.
0: 5 years.
1: Pětileté.
0: 10 years.
1: Desetileté.
0: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
1: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale je stále, on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpurijis.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas, Dvapar Yugas, Treta Yugas, Kali Yugas.
1: Treta Yugi, Kali Yugi.
0: It's all is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple.
1: Ta parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the
2: fruit,
0: the colors and big how it did roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná sladká kulatá barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after,
1: takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky,
0: and they were about died,
1: a potom zemřeli,
0: but continues the apple is going,
1: ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
0: domě. In your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone.
1: A když někomu řekneme.
0: Now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není.
0: And others comes and I must teach you something and I should give you guru mantras more because your guru is not anymore and you are only and nothing.
1: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: A když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice.
1: Bychom měli cvičit.
0: And we should get people humble, kind, and talk them, speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course, your disciples and they should be not that. Okay, I will go there. That is a better one. Other can dance very better. Other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takoví, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje.
0: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: Or singer.
1: Nebo zpěvák.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. They one have to dance with this. It's a good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
0: And then their children.
1: A jejich děti
0: also have the grand, that grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: A v tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately,
1: bohužel,
0: in last centuries,
1: v posledních staletích,
0: slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostateční.
0: And that's why there is dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Že měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: Oh God, this person is eating too much.
1: A říká se, tamhle ten člověk jí hodně.
0: But others say, no, please take.
1: A ostatní mu říká, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru, to the other gurus, their disciples, and they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So, one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já.
0: All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy,
1: a když jsme šťastní,
0: we said, "Our have more blood inside coming."
1: Tak máme najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, first learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And we have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course doctors and professors and this they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people whose first time they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a
0: so doctors, surgeons,
1: takže lékaři, chirurgové,
0: they are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: Our Holy Guruji said,
1: náš Holy Guruji řekl,
0: the doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these docs, the doctors and professors, and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul, as long as body is there.
1: A protože dokud je tam ještě tělo.
0: There are two. One is called the soul want to go like the stars falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there is attachment.
1: Odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like sometimes gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes in there.
1: Jako když se vám přilepí.
0: This way, this one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě možnosti.
0: Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are life.
1: Vlastně oživne, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others.
1: A jiní.
0: Doctors.
1: Lékaři.
0: Surgeons.
1: Chirurgové.
0: They can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from my side.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the Garam Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci injekce.
0: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctorate, they will take immediately, bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.
1: A v takových bolestech.
0: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
1: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
0: And they can make depression everything needed.
1: A mohou všechno zašít.
0: So my side, leave the soul is round and round the body.
1: Takže ta duše je kolem těla.
0: And some it comes again from the doctor said it is died.
1: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
0: And after few minutes.
1: A po pár minutách.
0: He's again in the body.
1: Je už ta duše zpátky v těle.
0: There are many people.
1: Je mnoho takových lidí.
0: There is one also one doctor.
1: A taky jeden lékař.
0: And he's in New Zealand, Amerika.
1: Je v Americe.
0: Washington.
1: Ve Washingtonu.
0: And there is one man, and he was in many, many countries he went.
1: A ten jel do mnoha zemí.
0: And he asked many, someone who was died and again came in body in body.
1: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
0: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
1: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
0: And he has beautiful book. He have now books, two books.
1: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
0: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
1: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
0: So it is true.
1: Takže je to pravda.
0: So this life is going that, and we should be in this life.
1: Takže ten život probíhá, měli bychom.
0: And further comes and go.
1: A zároveň pak zase přichází a odchází.
0: So that is in our body is a, in all creatures there is a life inside.
1: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
0: On the road we keep so many animals or creatures died.
1: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
0: And some they are hidden, they fall down, other things that is dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
1: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
0: About 2 years ago, I think, or end of last year.
1: Asi před dvěma lety nebo koncem minulého roku.
0: Here in Strilki, ashram.
1: Tak tady v ashramu ve
0: Strilka. We were walking to go to the forest.
1: Jsme měli procházku do lesa.
0: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
1: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
0: And some car was hit by one bird.
1: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
0: And bird fall down.
1: A ten pták spadnul.
0: And little light. So the second car did not hit him again.
1: A to další auto ho ale už nepřejelo.
0: I said, well, I think he's still alive.
1: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
0: So they took it. I told them.
1: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
0: And I said, put it him under our boundary.
1: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a šramu.
0: Our fence.
1: Na plot.
0: So we put it there.
1: A tak jsme ho tam dali.
0: Others said, this died. This.
1: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
0: Well, we went walking.
1: A pak jsme teda se procházeli.
0: And then we were sitting there.
1: A seděli jsme tam.
0: It was summer time.
1: Bylo to v létě.
0: Or winter? Summer. And then I said, made some like cat or somebody will come and eat the.
1: A já jsem pak říkal, že možná ho what? Tam objeví třeba.
0: Or is he died?
1: A sežere ho, anebo už zemřel.
0: So one went again there.
1: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
0: And while one was coming, suddenly the bird flight.
1: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
0: The birds can again come in life again.
1: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
0: Many, many times it is said like this.
1: Mnohokrát se to tak stalo.
0: Anyhow, so the soul, the jiva.
1: Takže ta duše, jiva.
0: He like his house as our body.
1: Je to jako to tělo je jako dům.
0: And then when he's suffering, he want to go out.
1: A když trpí, tak chce.
0: But attachment is there.
1: Odejít, ale je tam připoutanost.
0: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
1: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
0: Then they know this jiva, this soul, because there's nothing and they go.
1: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
0: But that is that we know our life, and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
1: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti nim.
0: So there are many, many techniques.
1: Takže je mnoho různých technik.
0: Similarly, there is one yoga,
1: a proto je
0: name yoga.
1: A podobně je jeden název yoga.
0: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
1: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
0: And they know and they are doing good things.
1: A vědí a dělají dobré věci.
0: And there are many different techniques. That's it.
1: A jsou nejrůznější techniky.
0: But finally comes to oneness.
1: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
0: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
1: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
0: Bhakti yoga, jnani yoga, like this.
1: Bhakti yoga a tak dále.
0: And more than that, there are many yoga techniques.
1: A ještě víc je jogových technik.
0: But we cannot all learn and practice.
1: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
0: We can learn.
1: Můžeme se to naučit.
0: But we cannot all practice.
1: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
0: And one need not.
1: A ani není potřeba.
0: We have to have one.
1: Musíme mít jedno.
0: So Holy Guruji said one in all and all in one.
1: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
0: Everyone of you are here.
1: Takže vy všichni, co tady
0: you have
1: jste,
0: also your some kind of feeling techniques and you are practicing this.
1: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
0: And so I today was the we call the pranayama.
1: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
0: And different kinds of pranayams.
1: A ty jsou různé druhy.
0: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And this many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is a certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going vajranadi.
1: A z nábí jde vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayam.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing they are doing, some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
0: But there is someone.
1: Ale je někdo.
0: They are really have this is a science.
1: Který opravdu to bere jako vědu.
0: And so, for example, let's say the pranayama.
1: A tak třeba řekněme pranayama.
0: And in this pranayama is also like the sound.
1: A ve které je také zvuk.
0: And in this sound it is one is what we call the brahmari.
1: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
0: Now brahmari is like a bees.
1: Tak brahmari je jako včely.
0: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
1: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
0: And so it is that is coming and taking the nectar.
1: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
0: So mother is that giving flowers.
1: Takže matka dává ty květiny.
0: Energies.
1: Energie.
0: Honey.
1: Med.
0: And the one comes sound. And that takes the sound. Milk.
1: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
0: So when we go to the pranayams.
1: Čili když jdeme na pranayamu.
0: And today I told someone technique something.
1: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
0: And so it is called brahmari.
1: Takže říká se tomu brahmari.
0: And it is through our fingers.
1: A je to přes naše prsty.
0: Index finger.
1: Ukazováky.
0: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear. Under our ears.
1: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazová kde na uši.
0: Now, this have a sound.
1: A tam ten zvuk.
0: And for the brahmari, pranayam.
1: Pranayam je brahmari.
0: There are five sounds.
1: Tak těch zvuků je pět.
0: And these five sounds, they are for certain healing.
1: Tak těch pět zvuků
0: in the body.
1: Na léčení určitých částí těla.
0: Or awakening of some chakras.
1: A nebo probuzení některých čaker.
0: It's a good thing, not negative.
1: A je to dobré, není to nic negativního.
0: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
1: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
0: But very slowly.
1: Ale pomalu.
0: Step by step.
1: Je potřeba jít krůček po krůčku.
0: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
1: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
0: And so here, then there are two sounds.
1: A jsou dva zvuky.
0: One is that you put it on very little, not very in the ear.
1: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
0: So we feel on your eye, near in our ears.
1: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
0: So there are two sound.
1: Takže jsou dva zvuky.
0: One is that very we are slow. Very finely, not finely, very fine.
1: Tak jeden je takový jemný.
0: But still you are hearing sound from outside also.
1: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
0: Second is that goes little more inside.
1: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
0: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
1: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
0: And so there are many men. The men have very big needles.
1: Nails
0: very big and very nice red or yellow orange.
1: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nechty, různě nalakované na barvě.
0: So the men have so long nails in color.
1: Mají dlouhé nechty, nalakované, dají si je dovnitř.
0: Not good.
1: Tak to není dobré.
0: Ladies are very good.
1: Ženy, ty jsou
0: so they have nice cut it and nechty.
1: Ty mají krásně ustřižené ty nechty.
0: So you should tell the ladies to your husband.
1: Takže měli byste dát
0: don't císní. Put so much nails, otherwise manželu. You can harm little bit your sound in the ear.
1: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
0: So we go in.
1: Čili jdeme dovnitř.
0: But not putting in, just we go a little in and then out like this.
1: Čili
0: then it's completely closed.
1: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně.
0: And we can also hold it like this.
1: Takže můžeme si je takhle ohnout.
0: Sound.

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk,
0: then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu od zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes.
1: Takhle.
0: Did you hear the distance, difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayama like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát. Tu
0: like dnech. This slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many this all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází
0: and that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: but before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside.
1: To
0: no.
1: Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15 krát, 20
0: krát. And when long then our arm will be little bit

0: A když jsme oddaní Gurudévovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.
1: Burned by what?
0: A co je spaluje?
1: Burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagavan is agreeing on me.
0: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře, a i Bůh Bhagavan se mnou souhlasí.
1: Indra just went rrr.
0: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
1: So he is agreeing.
0: Takže souhlasí.
1: So I won't take too much time. Our dear Mamalesha Phulpurji Maharaj will also speak a little bit.
0: Takže já už nebudu zdržovat, protože náš milý Mahamandaleshvar Phulpurji také něco řekne.
1: And Varshaji will, I think, speak tomorrow, day after tomorrow. She's with us 3 days, so we have a lot of time.
0: A Varshaji doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
1: She will be speaking about how to remain on our roots and how to be connected through that.
0: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahishago brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan ki jai.

0: ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलक पुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा।
1: Pozdravení Šri Alakpurijiho Siddha Pit Parampara.
0: My adoration to Vishu Guruji's Holy Lotus Feet.
1: Moje úcta svatým Vishvaguruji lotosovým nohám.
0: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
1: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
0: Our ashram pillar, the Parvati Ji's.
1: Náš pilíři ášramu Swami Parvati ji.
0: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here presence in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciples, teachers, students, and all the devotees of Alakpuri Siddhpeetha Parampara.
1: Všichni následovníci jógy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Shri Alakpurijiho Siddha Pit Parampara.
0: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation, ashram.
1: Kdo jste shromážděni tady v

0: tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhudýp nadace.
1: And through the webcast who are Devidas at present or different time zone around the world.
0: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
1: Many blessings all of you from Alakpuri Siddhpit Parampara and as well from Vishwa Guruji.
0: Vám všem mnoho požehnání naší Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishwa Gurujiho.
1: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpuri Siddhpit Parampara.
0: Máme veliké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
1: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishwa Guruji successor.
0: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následníku Shri Vishwa Gurujiho.
1: He remind me my childhood and his childhood too.
0: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
1: Because the blessing of Vishwa Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
0: Protože s požehnání Vishwa Gurujiho jsme vyrůstali ve stejném ashramu.
1: Vishwa Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbhmela, It was story started from the Kumbhmela.
0: A stávalo se, že mě Vishwa Guruji někdy dal za úkol, abych se postaral o avatar Purijiho. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbhmelu.
1: All people was Kumbhmela, our ashram. No, only we student was there, remain.
0: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbhmele a zůstalo jenom pár studentů.
1: Because we was studying and we had exam that time.
0: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
1: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
0: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o svámího Avatar Purijiho.
1: But he was taking care of me.
0: Ale vlastně on se staral o mě.
1: So it was beautiful time and it was great blessing of the Guru Parampara.
0: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
1: I always worry that if Avatar Puriji not eat or if he not have healthy, then Swamiji will be not happy.
0: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když Avatar Puriji nebude dobře jíst,
1: I'm třeba very clear, transparent, crystal way, I want to tell you.
0: Že když nebude úplně zdravý, takže Vishwa Guruji nebude šťastný.
1: Vishwa Guruji call me from Europe.
0: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem
1: and
0: říct.
1: And he told that you should cook halva and kheer.
0: Že mě dokonce dával Vishwa Guruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal.
1: Morning breakfast.
0: Musíš vařit halvu a kýr Avatar Purimu na snídani. A Avatar Puriji k tomu dodává, že vůbec nesnídá.
1: So my dear, this is life. That is reminding time to time us. And I'm thanks today. This is great one color life.
0: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
1: Celebration of my 36 years the birthday.
0: A že slavíme mé 36. narozeniny.
1: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and give me their things about on the my birthday.
0: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
1: I like to thanks all the who are the students, they prepare very good and beautiful the presents, my birthday, the care.

0: Atis.
1: A tak víte, jak je to, když se malé dítě ptá rodičů na něco složitého, tak ty rodiče ho vždycky se snaží zabavit něčím jiným, aby na to zapomněl. A tak ten Yamaráč to zkoušel, taky říkal, já ti dám zlato, dám ti ohnivý kočár, cokoliv, co chceš, cokoliv jiného ti dám, ale tohle ti neřeknu.
0: So Nachiketa replied, same as I do, what comes will go.
1: A Nachiketa odpověděl stejně jako já říkám, co přijde, to odejde.
0: What will I do with all these materialistic things?
1: K čemu mi budou všechny tyhle materiální věci?
0: You will give me a golden chariot and I die and that golden flying chariot is then what?
1: Dáš mi létající kočár ze zlata a já umřu a k čemu mi bude ten kočár?
0: He said no, I want to know what happens after death.
1: A proto říkal, ne, já chci vědět, co se stane po smrti.
0: Then temptation, lalach is temptation.
1: A pokušení to je.
0: So then he was not tempted, so Yamaraj was impressed and he said, you passed the test.
1: A tak on se nenechal svést tím pokušením a Yamaraj to zaujalo, říká, tak si překonal tu zkoušku.
0: Then he explained everything about what happens after death, that the Atma is Ajara Atma Shiva.

0: हरियाम भगवान की जय। श्री शंकराचार्य की जय।
1: यमराज देन टोल्ड नचिकेता,
2: यमराज पोतम विसेटल नचिकेतवे,
1: ही वाज टॉकिंग अबाउट द आत्मा,
2: रीकाल मो ओ आत्मा,
1: इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट,
2: ये मेंची नेश तो नेमेंची,
1: bigger than the biggest,
2: a větší než to největší,
1: hidden inside of all of us,
2: skryté v každém z nás,
1: everlasting,
2: věčné,
1: not dying with the body,
2: neumírá, když zemře tělo,
1: it's always there,
2: vždycky je tady.
1: And after teaching him this, Nachiketa didn't say yes, no, nothing.
2: A poté, co ho takto poučil, Nachiketa neřekl ani ne, ani ano, nic.
1: Not because he didn't understand it, but because he now knew the truth.
2: Ne proto, že by tomu nerozuměl, ale právě proto, že poznal pravdu.
1: And Yamraj then said that now, because you know the truth, the death will never harm you, nothing will happen to you. He was immortal.
2: A Yamraj mu potom řekl, protože ty si poznal tu pravdu, už nad tebou smrt nemá moc, nikdy tě nezasáhne, jsi nesmrtelný.
1: And when he came back to the father embraced him.
2: Když se vrátil k otci, tak ho otec objal.
1: In one way we all can be Nachiketa.
2: A je, takhle vlastně můžeme být všichni tím Nachiketou.
1: And Gurudev is the one who is showing us and who is telling us this truth.
2: Protože Gurudev je ten, který nám ukazuje, který nám říká tuto pravdu.
1: But we need to have faith and dedication like Nachiketa had.
2: Ale musíme mít víru a musíme to pevně následovat tak jako Nachiketa.
1: The fruit is always much more sweeter when you have patience.
2: To ovoce je vždycky sladší, čím víc máme trpělivosti.
1: I worked a lot personally on patience.
2: Já sám hodně na trpělivosti musím pracovat.
1: Many of you who know me from childhood, I think you know that I wasn't such a patient.
2: A vy, kdo mě znáte od malička, víte, že s tou trpělivostí mi to nikdy moc nešlo.
1: But when you are patient, then at the end of the day, Gurudev knows why he's tightening our screws all the time.
2: Ale víte, že ta trpělivost je potřeba, protože Gurudev nás dobře sleduje a ví, kde je potřeba utáhnout šroubek.
1: At that moment it feels hard.
2: V té chvíli to možná se cítíme, že je to těžké.
1: But later we realize that we are like that metal.
2: Ale potom později se uvědomíme, že jsme jako ten kov,
1: which Gurudev heats up on very strong fire.
2: Který Gurudev zahřeje v tom silném ohni.
1: Takes a hammer.
2: Vezme kladivo.
1: Then shapes us.
2: A začne nás tvarovat.
1: But when that shape or the form or the statue or whatever is being created, then how beautiful it is that you can only see when it's done.
2: Ale když to vzniká, když se tvoří, tak ještě nevidíme tu krásu poznáme teprve, když je to hotové.
1: So patience we all need.
2: Takže všichni potřebujeme trpělivost.
1: If Nachiketa didn't sit 3 days waiting for Yamraj, then the fruit of immortality wouldn't be there, no?
2: Kdyby Nachiketa nevydržel tam ty 3 dny čekat, tak by nedostal to ovoce nesmrtelnosti.
1: Same way we might think every year we come to Strelky, every year we are sitting in the sauna doing.
2: A tak my si myslíme stejně, každý rok jezdím do Střel, každý rok tam sedím v té sauně a každý rok cvičím.
1: Or every year Vasant comes up with a new project to work on.
2: A každý rok Vasant přijde s novým projektem, na kterém se pracuje.
1: Every time there is something to do.
2: Pokaždé je něco na práci.
1: This is tapasya.
2: A to je tapasya.
1: Or when we go to Jadan and you go for, you come to Jadan and next day already they say, okay, you are now in the Om Ashram working, or you are doing this, or you are doing that. You say, oh, I'm still on jet lag.
2: A stejně je to v Om Ashramu, v Jadanu, když tam přijdete, tak hned druhé dne on řekne, no tak budeš uklízet v Om Ashramu, budeš pracovat tamhle. Říkáte, no já mám ještě jetlag z toho letu.
1: That all has a purpose behind it.
2: Ale to všechno má v sobě smysl.
1: Because this, what Gurudev is doing for us, with us, it's very profound and the results you will always see once you end up in the playground.
2: Protože to, jak s námi Gurudev pracuje, co s námi dělá, co pro nás dělá, ty výsledky poznáme teprve, až budeme na tom dětském hřišti.
1: But the body will go to the playground. We, the atma is ajar atma sachidananda.
2: Na tom dětském hřišti skončí jenom tělo, to atma je ajar atma.
1: We will be united with that light.
2: Budeme zajedno s oním světlem.
1: That jyoti is one.
2: To v jednotě se světlem, jyoti.
1: And that jyoti is in all of us.
2: A toto jyoti je v každém z nás.
1: Gurudev gave us that jyoti in each and every one of his bhaktas.
2: Každému jednomu z bhaktů Gurudev toto světlo dává.
1: But we need to realize it.
2: Ale my si to musíme uvědomit.
1: In Aprokshanubhuti there's this shloka, koham kadabdam jatam ko vei karta se vidyate. Who am I, from where did I come? That we need to ask ourselves and realize that.
2: Aprokshanubhuti se říká, tak shloka, která říká, kdo jsem, odkud přicházím, kam směřuji. A tyhle otázky bychom se sami sebe měli ptát.
1: Once in our lives, sometime, every one of us have thought, why in the world am I here? What is the purpose of my being? Why am I existing?
2: Každý nás aspoň jednou v životě už se zamýšlel nad tím, co je smysl mého života, proč jsem tady, proč vůbec tady jsem.
1: So already you started on the step of asking yourself, kohom kadamdam jatam.
2: Tak vlastně už jste udělali první krok na to ptát se podle té šástry, kdo jsem, kam jdu, odkud přicházím.
1: And then we see that why we are here, because of Gurudev.
2: A pak díky Gurudevovi uvidíte, kdo jste.
1: If we wouldn't be with Gurudev, then in what deep mess we would be in.
2: Kdybyste byli bez mistra, v jakém hlubokém zmatku byste byli.
1: That's why we should be very grateful for the work which Gurudev has done and that he helps us and always did and always will help us to overcome and to hopefully attain liberation.
2: A proto bychom měli být vděční za to, co pro nás Gurudev udělal, dělá a bude dělat a doufáme, že nakonec dosáhneme osvobození.
1: Every journey is hard.
2: Každá cesta je těžká.
1: Same as life.
2: Stejně jako život.
1: If we are driving, okay. European roads are still good, but if you come to Indian roads, you know how many holes and bumps and things there are. Oh, actually, I was driving to Brno a few days back, not on the highway, but on this other road. There also the road is not so good, so not only India.
2: A v Evropě možná máte dobré cesty, ale možná v Indii, kdo jste to zažil, co je tam děr, překážek, výmolů, ale vlastně nedávno sjel do Brna a ne po dálnici, ale po té staré cestě a taky byla plná děr, takže nejen v Indii jsou špatné cesty.
1: So same as life, full of bumps, full of holes.
2: A se životem je to stejné, taky je na té cestě plno děr, plno výmolů.
1: But if a thorn goes in the tire and the air goes out, we don't just leave the car and take a different car and disappear.
2: No, a když nám něco propíchne pneumatiku, tak taky nejenom nenastoupíme do jiného auta a nenecháme tam to auto.
1: We change the tire.
2: Vyměníme tu pneumatiku.
1: We change the tire, we move on and we continue with our journey, same as with life.
2: Vyměníme pneumatiku, opravíme to a pokračujeme v cestě a stejné je to s naším životem.
1: Giving up is not an option.
2: Vzdát to nepřichází v úvahu.
1: Many times it happens or we have that inside of us that it's not worthful to stay or what is the sense of me being even here, everything around me myself is bad, everything is bad, why?
2: Na každého z nás někdy přijde to, že se ptáme, jaký to má vůbec smysl, proč to vlastně dělám, všechno, nic se mi nedaří, všechno je na nic.
1: It's very hard to get this human life.
2: Je velice těžké získat lidský život.
1: Not easy.
2: Není to snadné.
1: You had to go through millions or thousands of lives to finally get this human birth.
2: Musíme projít tisíci, možná miliony zrození, než nakonec se zrodíme jako člověk.
1: And if we got this human life, then it's not that we again waste it.
2: a když už ho máme, tak to není o tom, abychom zase promarnili.
1: One story came regarding this.
2: A další příběh přichází.
1: I have a different story planned, but this, you see,
2: mám v planning plánu is not jiný good. Příběh, ale je vidět, že ty plány se mění.
1: There was a man.
2: Byl jeden muž.
1: And he had a guruji.
2: Měl gurujího.
1: I think this story is from Anand Moti from Holy Guruji, I believe.
2: Myslím, že je to z Holy Gurujiho knížky Ananda Moti.
1: So Guruji said, "My dear, you know, in India or in our culture we have four ashrams."
2: A víte, že v Indii, v naší kultuře, máme takzvané čtyři ashramy.
1: How many of you remember four ashrams? Swamiji told many times.
2: Pamatujete ty čtyři ashramy? Swamiji to často zmiňoval.
1: Okay. First ashram is Brahmachari ashram.
2: Brahmachari ashram.
1: Don't worry, I will continue this interactive things. So.
2: Nebojte se, já vás budu pořád zapojovat.
1: Who wants to write it down because you have 6 weeks.
2: Kdo si to chcete zapsat, zapište, protože máme 6 týdnů.
1: Brahmachari ashram is the first ashram.
2: Tak prvním je Brahmachari ashram.
1: The ashram in which the studying, learning, education, this all happens.
2: V tomto období se učíme, studujeme, probíhá naše vzdělání.
1: Now the lifespan is different, but when the lifespan, let's say, for example, 0 to 100.
2: Teď ta délka života trošku jiná, ale když řekneme, že dejme tomu, se lidé dožívali 100 let.
1: So 0 to 25 Brahmachari ashram.
2: Takže od 0 do 25 byl Brahmachari ashram.
1: Then comes Grihastha ashram.
2: Pak přichází Grihastha ashram.
1: Where you get married.
2: Tam tehdy se oženíte, vdáte.
1: Best part is I skipped it.
2: A nejlepší čas jsem přeskočil.
1: For me no Grihastha ashram, no Vanprastha ashram, direct sannyasa ashram.
2: Pro mě žádný Grihastha ashram nebyl, já jsem rovnou skočil do sannyasa ashramu.
1: A lot of peace.
2: Hodně míru.
1: So, Grihastha ashram next.
2: Takže další je Grihastha.
1: Where you get married, you have kids, you are working.
2: Máte rodinu, máte děti, pracujete.
1: Then third comes Vanaprastha ashram.
2: A třetí přichází Vanaprastha ashram.
1: When the kids are grown up, they have their own kids, then you retire and you give the children to take forward and you and your wife slowly start going towards spirituality, or you are connected to spirituality, but you start going deeper into it.
2: Už vaše děti jsou dospělé, mají vlastní děti a vy už jim to všechno postupně předáváte a i když jste duchovní, tak více a více se zapojete do duchovnosti a více se věnujete duchovnosti.
1: I just noticed when I'm in Jadan, I sit in Bhakti Sagar, I see so many orange people and so less yellow people. Here there's more yellow and less orange.
2: Když jsem v Jadanu, v Bhaktisagaru, tak tam vidím víc oranžových lidí a méně žlutých. A tady je to naopak, tady je více ve žlutém a méně v oranžovém.
1: Jadan is full of oranges and here is full of bananas.
2: Jadan je plný pomerančů a tady je plno banánů.
1: So, then fourth ashram is Sannyas ashram.
2: A čtvrtým ashramem je Sannyas ashram.
1: Sorry if you don't like my jokes, but I like to make you laugh.
2: Omlouvám se, jestli se vás dotýkají moje vtipy, ale jsem rád, že se smějeme.
1: And laughing is good. Why not?
2: Smích je dobrý, proč ne?
1: One life, let's enjoy it.
2: Máme život, tak se ho.
1: Hopefully one life.
2: Máme, doufejme, jenom jeden život, tak se ho užívejme.
1: So in Sannyas ashram, you let go of everything and focus on your spiritual journey ahead till you die.
2: V Sannyas ashramu se vzdáte všeho ostatního a už se opravdu soustředíte jenom na duchovnost.
1: So Gurudev came to his house.
2: A tak Gurudev přišel do jeho domu.
1: He said, let's say, what was his name?
2: A jak se asi jmenoval?
1: Hard decision, Narsingh.
2: No, a tak asi Narsingh to byl.
1: Nothing personal.
2: Nic osobního.
1: So he told, my dear.
2: Říká, můj drahý.
1: You already are in Grihastha ashram. You have already a child. Come with me.
2: Už jsi v Grihastha ashramu završil. Už to dítě je dospělé. Pojď se mnou.
1: He said, but Gurudev, my son is too young, I need to take care of him. The son was already in college, but yeah.
2: A ten syn už byl na univerzitě, ale ten muž stejně říkal, ale on je takový mladý, já se o něj ještě musím starat.
1: And he said, little bit, let him grow up, let him, I need to get him married and then I will surely come with you.
2: A říká, no tak aspoň počkej ještě, dokud se neožení a pak určitě s tebou půjdu.
1: Then Gurudev said, okay, my dear.
2: A Gurudev říká, dobře, můj drahý.
1: After some years, Gurudev again came.
2: A po pár letech zase Gurudev se vrací.
1: He asked him, now let's go, your son is married, your son has a kid, let's go.
2: No a říká, tak už pojďme, tvůj syn už je ženatý, už má vlastní dítě, tak už je čas jít.
1: But Gurudev, I just have some, I want to spend a little bit more time with my grandchild and then I will surely come.
2: A říká, Gurudev, ale já bych ještě aspoň chvíli si chtěl užít s tím vnoučkem, ale potom určitě už půjdu.
1: Gurudev said, okay.
2: Gurudev říká, dobrá.
1: After some time he again came.
2: Ale po nějaké době zase přichází.
1: And he asked, where is the nursing? You are alive, but that story one not.
2: A ptá se, kde vlastně je Narsingh. Náš Narsingh je naživu, ale v tom příběhu už nebyl naživu. Na hřišti.
1: You have your first registration.
2: Už máme první registraci.
1: Then afterwards he asked the son, where is he? He said, sorry, father died.
2: A tak se ptá toho syna, no kde pak je? On říká, je mi líto, tatínek zemřel.
1: But Gurudev closed his eyes.
2: Gurudev zavřel oči.
1: Gurudev is.
2: A Gurudev je.
1: Yeah, good. Finally I get some answers.
2: Říkal další, konečně někdo odpovídá.
1: So Gurudev closed his eyes and looked around and he saw the dog who was the pet of the household or the guard was actually the father.
2: A tak on se zavřenými očima spatřil, že vlastně ten pes, kterého tam měli, aby hlídal dům, je vlastně převtělený ten otec.
1: No, sorry, before the dog was, I think,

0: the bull.
1: A ne, nejdřív ještě ne pes, nejdřív tam byl bík. Viděl, že se převtěl do bíka.
0: So the bull, and he asked, what are you doing?
1: A tak šel k tomu bíkovi a ptá se, co to děláš?
0: He said, Gurudev, what to do? You know, I wanted to help out my son and help him by working for him.
1: A tak říká, no Gurudeve, já jsem tak chtěl tomu svému synovi pomoct, chtěl jsem pro něj něco udělat, pracovat pro něj.
0: And while the bull was pulling the thing for farming, the son is taking and hitting. And you see, your son is not even respecting you. Come, let's go with me.
1: No a když ten bík tahal ten pluh, tak ten syn měl na něj bič a švihal ho bičem a říká, no vidíš to, ten tvůj syn tě ani nerespektuje za to, tak už to vzdej a pojď se mnou.
0: Gurudev, I'm still very young bull, I can still work some more years and when I cannot anymore, then I will surely come to you.
1: A on říká, já jsem ještě mladý jako bík, tady mám mnoho sil, můžu něco tady udělat, tak až budu starý bez sil, tak půjdu s tebou určitě.
0: This is what happens when we die with attachments or when we die with having a wish for completing something. Then your atma is stuck here.
1: A to se stane, když umíráme a jsme k něčemu připoutáni, máme nějaké přání něco udělat, tak to vaše atma je tady chyceno.
0: Then next time Gurudev comes, he asks, where is the bull?
1: A dalšího dne přichází Gurudev a ptá se, tak kde je ten bík?
0: The bull was working so hard and exhaustion and he died.
1: A oni říkají, on se upracoval do vyčerpání a zemřel.
0: Gurudev said, take it. He looked around, he saw a dog.
1: A on se podíval a vidíte ho psa teď.
0: What are you doing?
1: Říká, co to děláš?
0: Protecting my family, my son, my grandson, I need to, if someone will come to steal something, then I can bark and awaken my son.
1: Já tady ochraňuju svoji rodinu, ochraňuju svého syna, svého vnuka a když by někdo je chtěl okrást, tak já budu štěkat.
0: I will come, sure, Guruji, I will surely come, you know, like how we Indians say always, you know, yes, Guruji, we will do, and then...
1: A stejně jako my říkáme, Guruji, ano, já něco udělám a stejně nic neuděláme, taky on říkal, určitě půjdu, určitě přijdu, ale...
0: So, Guruji said, okay.
1: A Guruji říká, dobrá.
0: Next time Guruji comes again.
1: A druhé, znovu Guruji přijde.
0: Same like our Gurudev, he will not let us suffer, he will not want us to suffer, he will not want us to go down that black hole.
1: A stejně jako náš Gurudev nenechá nás trpet, nenechá nás klesnout, nenechá nás padnout do té díry, černé díry.
0: Next time Guruji again comes.
1: A tak Guruji zase přichází.
0: Where is your dog?
1: A kde pak máte toho psa?
0: He's playing in the playing yard.
1: A on si taky už hraje na hřišti.
0: Then he sees, while Gurudev was there, the son sees a snake hovering near the child.
1: No a jak se tam povídali s tím Gurudevem, tak si ten syn všimnul, že nad jeho dítětem se sklání veliký had.
0: And Gurudev, then the son runs with a stick to give him moksha.
1: No a tak ten syn vezme hůl, aby tomu hadovi dal mokšu.
0: And Gurudev said, wait, I will give special mantra to the snake, don't kill it, wait.
1: A Gurudev říká, počkej, nezabíjej toho hada, já mu dám speciální mantru.
0: So Gurudev went to the snake and say,
1: a přišel k tomu hadovi.
0: Look where you're stuck.
1: A říká mu, podívej si, jak jsi dopadl.
0: Now let's go.
1: No tak už teď pojďme.
0: Der hai par andher nahin, which means... As late it can be late, but it's never going to be darkness in the lotus feet of Gurudev.
1: A říká se, že nikdy není pozdě jít z temnoty k lotosovým nohám mistra.
0: It's never too late.
1: Nikdy není příliš pozdě.
0: You always have opportunity, you always have a chance.
1: Vždycky máte tu příležitost, vždycky máte tu možnost.
0: And finally, when we understand that, then we are in Paramananda with Gurudev.
1: A když konečně to pochopíme, tak najdeme svého mistra.
0: Everything else will come and go.
1: Všechno ostatní přijde a odejde.
0: But we do not need to be stuck in this cycle.
1: Ale my nemusíme být chyceni v tomhle koloběhu.
0: We want to get free.

0: chceme být osvobozeni.
1: And if we want to, no problem. Kali Yuga is just baby now. It's just beginning. So don't worry. You have a long way to go.
0: No a pokud nechcete, tak nebojte. Kali Yuga je mladá. Ještě má hodně, hodně let. Tak máte před sebou ještě hodně času.
1: And we think now this wars and what is going on, this is nothing compared to what is written, what will happen at the end of Kali Yuga.
0: A my se teď bojíme, říkáme, co všechny ty hrozné války, ale to není nic ve srovnání s tím, jak je psáno, co se bude dít na konci Kali Yugy.
1: There will be so much crime, so much torture in this world that even humans will eat humans, will become cannibals.
0: Bude ve světě tolik trápení, tolik bolesti, že lidé budou se pojídat navzájem, budou kanibalové.
1: So I think we should get free in this life, you know.
0: A tak myslím si, že bychom se měli včas od toho osvobodit.
1: Because this is one of the most beautiful eras we are born in with Gurudev.
0: Protože to je ta nejkrásnější doba, kdy jsme se zrodili ke Guruovi.
1: And the more amazing part is look from where you all came from where we all came from. We all came from all different parts, all different lives, but look where we end up here.
0: A podívejte se, krásné, to je z různých životů, z různých částí, z různých konců světa a odevšad jsme přišli a jsme teď tady.
1: And that we are connected to the great parampara of Srila Puruji Siddhapeet Parampara, that we are disciples of such a great master as Vishwaguruji.
0: A jsme součástí, jsme napojeni na naši svatou Guru Parampara, jsme žáky Vishwagurujiho.
1: Wasn't there, will not happen again.
0: A to se už znova nestane.
1: And it is said that Gurudev is born to, incarnated to come and get all the bhaktas of Mahaprabhuji back. So that's what's happening.
0: Říká se, že Gurudev se zrodil, aby přivedl zpátky všechny Mahaprabhujiho bhakty, a to se teď děje.
1: So if you ever feel in life that what in the world am I doing here, we are in the right path now.
0: A tak pokud jste měli někdy v životě ten pocit, co vlastně k čemu to je, co vlastně tady děláte, tak teď víte, že jste na správné cestě.
1: Coming here is your wish and now we are in his hands and let him.
0: Přáli jste si sem přijít a nyní jsme v jeho rukách a on nás vede.
1: Now let it flow.
0: A tak to nechte plynout.
1: But when we give up of our inside things which are stopping us from moving ahead in our spiritual journey, then you will feel the flow.
0: Když se vzdáte těch vnitřních překážek, které vás blokují na vaší duchovní cestě, pak uvidíte, jak to všechno poplyne.
1: When we let go of this wish to complete something.
0: Když se vzdáte toho přání něco splnit, něco naplnit.
1: If we just let it go and surrender to Gurudev and said, Gurudev, my life is your life, you deal with it.
0: Když to všechno necháte a odevzdáte se mistrovi, guruovi, řeknete, můj život je tvůj, ať je to po tvém.
1: Then you will see how easy life feels after that.
0: A potom uvidíte, jak snadný život, váš život bude.
1: But if you want to complicate it,
0: ale
1: sure.
0: Pokud si to chceme komplikovat, proč ne?
1: Because then we will create problems, then we will try to solve those problems. Before we manage to solve those problems, we will create another problem.
0: Protože my si pak vytváříme problémy a než je stihneme vyřešit, tak si vytvoříme nějaký další problém.
1: That is the beauty of our beautiful mind.
0: A to je krása té naší mysli.
1: Our mind is chanchal. Chanchal means restless.
0: Naše mysl chanchal, to znamená neklidná.
1: It can't stay calm.
0: Nedokáže zůstat v klidu.
1: Our mind will always be running like a wild horse.
0: Naše mysl pobíhá jak divoký kůň.
1: And that's why when we have something, then we overthink it and then we just create more and more and more, then we try to solve those things and create and it just endless cycle.
0: A tak když něco máme, tak pořád se snažíme něco řešit a jak to řešíme, tak jenom vymýšlíme další věci. Je to nekonečný koloběh.
1: But if we surrender to Gurudev and let it all be in his hands, then we know that we are in safe hands.
0: Ale když se odevzdáme do rukou Gurudeva, tak bezpečných.
1: That us to tame that horse, to pull the reins on that horse is all we have.
0: Ale a Gurudev nám dal ty nástroje, jak toho koně skrotit,

0: So I'm just whole life.
1: A Gurudev celý svůj život tomu zasvětil. Když tady byl ten můj přítel, on o Swamiji moc nevěděl, tak já jsem mu vysvětloval, co všechno Swamiji za ten svůj život pro nás udělal.
0: With the mind of Gurudev, God knows what if he wouldn't be this, then what he could have done so many things, but he dedicated his life to us.
1: Co všechno mohl dokázat, kdyby chtěl, ale on celý svůj život zasvětil nám.
0: And that is why we should be very grateful that we are his disciples.
1: A proto bychom měli být vděční, že jsme jeho žáky.
0: And we should know that we are in safe hands.
1: A měli bychom vědět, že jsme bezpečí jeho rukou.
0: And not have doubts about ourselves and not giving up in our lives.
1: A neměli bychom o sobě pochybovat a vzdávat svůj život.
0: Gurudev always told me, ye manushya jeevan bada anmol hai, ise vyarth nahi gawana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Gurudev mi vždycky říkával, tento lidský život je velice drahocený, nepromarni ho.
0: All the tools, mala, kriya, satsangs, bhajans, karma yoga, bhakti yoga, raj yoga, everything we have, everything we are doing, why? Because Gurudev gave us these tools for our self-development.
1: Všechny ty nástroje, mála, kriye, satsang, karma yoga, raja yoga, to všechno nám Gurudev dal, tyto nástroje, proč? Pro náš vlastní rozvoj.
0: And now it's our job to realize that.
1: A teď je na nás, abychom to naplnili.
0: And the guidance of Gurudev hasn't gone anywhere.
1: A Gurudev nás nikdy neopustí.
0: If we are going to do something stupid or something wrong, don't worry, he will pull our leashes and stop us.
1: Když se chystáme udělat něco hloupého, nebojte se, on vás zastaví.
0: But for that we need to fully trust in him and say, Gurudev, I will do, we go on in our lives, if it's wrong he will stop us, if it's right he will let us.
1: Ale na to, aby to tak bylo, se mu musíme plně odevzdat vždycky vědět, že cokoliv, co je špatné, to zastaví a co je dobré, to nás nechá udělat.
0: But that faith is within us and we need to have that faith towards
1: Ale
0: him.
1: K tomu potřebujeme vnitřní víru, vnitřní důvěru v něho.
0: We go and have a shower in the rain?
1: Tak se budeme osprchovat do deště.
0: If I would be younger in Jordan, I would just run out in the rain and have a nice shower.
1: Když jsem byl mladší, tak jsem vždycky běhal v Jordanu venku v dešti a nechal jsem se osprchovat tím deštěm.
0: Is this the first rain of this year?
1: Je to první déšť tohohle roku?
0: Because in India we have a saying, if you have a bath in the first rain, then you know all these pimples or any skin problems we have, that all goes if you have a shower in the first rain.
1: V Indii se říká, že když se necháte omít tím prvním deštěm toho roku, takže vás to zbaví všech těch vyrážek a všech těch puchýřů.
0: But I love this weather.
1: Ale já tohle počasí mám rád.
0: And best part is now we are stuck here. You cannot go anywhere.
1: A nejlepší je, že teď jsme tady, teď musíme zůstat tady, že nemůžeme nikam jít.
0: So as Fulpuriji would say, enjoy, not outjoy.
1: Tak. Jak Fulpuriji říkáte, slovníčka v angličtině, radujte se uvnitř, ne venku.
0: So let's enjoy the beautiful weather, the beautiful thundering and the rain and
1: tak si užívejme to krásného počasí, toho hřmění.
0: Announcement, yeah.
2: Playground. Prosím vás, jste si nechali otevřený okno v pokoji, tak si ho dojděte zavřít. Především ty, co jste na Ganze a nechali jste ty střešní okna otevřený. To bychom plavali velmi, velmi silně.
1: If you forgot to close your window in your room, please go and close it. Especially in Ganga rooms, if you have these skylights, these roof windows, please go and check and close them, because otherwise it would flood us out.
0: Beautiful, we will have a nice swimming pool.
1: Tak krásné, budeme tam mít bazén.
0: That's why now it's high time. That's why we have this bhajans. We sang Cheta, I think, no? So Bhai Tum Jago, both similar bhajans. Cheta, rise awake.
1: My jsme zpívali Cheta, budeme zpívat Bhai Tum, oba podobné bhajany. Bratře, probuď se, povstaň, bratře.
0: It's high time for us to wake up.
1: Je nejvyšší čas se probudit.
0: and listen to Guru Vakya.

0: poslouchat Guru Vakya.
1: Guru Agya Vicharaniya. Do not try to find the logic behind this. This is good. Learn this. Guru.
0: Nesnažte se hledat logiku v gurových slovech.
1: Guru. Say after me. Guru.
0: Opakujte po mně. Guru.
1: Agya. Avicharaniya.
2: Avicharaniya.
1: So, try not to find the logic behind the Guru Vakya. Just follow and do it because it is...
0: Hledat logiku v gurových slovech, prostě se jimi řiďte.
1: Because if we... He is Trikaldarshi, not us, so he knows what is right and what is wrong.
0: Protože on je Trikaldarshi, ne my. On ví, co je správné a co špatné.
1: Guru Agya Avicharaniya.
2: Guru Agya Avicharaniya.
1: So whenever Gurudev says something to us, then we remember this Guru Agya Avicharaniya. We are not going to find logic behind this. Why this or why did he say this? It doesn't make absolute sense. I am a doctor and why did he tell me to become a teacher? He knows why. You will later know why.
0: Tak když nám Gurudev něco řekne, nesnažte se s ním debatovat a hledat v tom nějaké něco jiného. On ví, proč to je. Proč mi Gurudev říká, abych byl učitelem, když jsem doktor. On ví, proč.
1: Between 2010 and 2018, or not even 18, let's say 2023, so many years I was always thinking, he always goes to Europe, he doesn't take me with, why am I not going with?
0: Vždy, od roku 2010 do roku 2023 vždycky jsem si říkal, on tak jezdí do Evropy a nikdy mě sebou nevezme, proč mě nechává tady, proč mě nebere sebou.
1: 2004, 6, 8 and 10 I came every 2 years, but then from 10 to 18 didn't come to Europe.
0: 2006, 2008 jsem ještě jezdil každé 2 roky do Evropy, ale od roku 2010 mě už sebou vůbec nebral.
1: Didn't like school much.
0: Já jsem neměl moc školu rád.
1: No. Study. Not going anywhere. Not even from where I was studying to anywhere else. Nope. Study.
0: A říkal, ne, jen se uč, studuj. Ani jsem nemohl odjíždět z té své školy, jenom pořád studovat.
1: But now I realize that was the time for me where I was in the fire and it was being shaped.
0: Ale teď mi došlo, že to byl pro mě ten čas, kdy jsem byl v tom ohni a kdy mě on tvaroval.
1: And when it's the right time, he knows when I should come. So last year he brought me and I believe that now that was the right time.
0: Ale on věděl, kdy bude ten správný čas, kdy mě sem zase vezme, a tak minulý rok, když jsem přišel, tak jsem poznal, že je to ten správný čas.
1: At that time it was always, Swamiji always going, he doesn't take me, it's so cool, it's so much fun traveling and doing this and doing that. And...
0: Ale v té době jsem si říkal, Swamiji si tak cestuje a sebou mě nebere, tam je to tak dobré, je tam zábava a já musím být tady.
1: But I think if I wouldn't go through that tapasya with Vishwakarnanji, then I don't think I would be what I am now.
0: Ale myslím si, že kdybych neprošel tou tapasyou u Ashokananjiho, tak bych nebyl tím, kým jsem teď.
1: Sometimes hard training is also good training because that is long lasting.
0: A občas ten tvrdý trénink je dobrý trénink, protože ten vydrží dlouho.
1: Yeah, Bhakta is clapping for the youth people.
0: Bhakta tleská za ty mladé.
1: Because he's planning to give you guys hard treatment.
0: Protože chystá se vám dát ten tvrdý trénink.
1: But yes, sometimes that is also necessary in life.
0: Ale někdy je i tohle v životě potřeba.
1: And that is training.
0: Ten trénink.
1: And when is the right time for us in life, then it will automatically happen what is supposed to happen.
0: A když přijde ten správný čas, tak se stane přesně to, co se má stát.
1: But for that we need to give up and trust and...
0: Ale na to se musíme všeho vzdát a musíme mít důvěru.
1: Let it be in his hands.
0: Ať je to v jeho rukách.
1: Because when we will try to manage it, we won't be able to.
0: Protože my, když to budeme chtít zařizovat, tak to nezvládneme.
1: But you see how powerful he is. He's managing all of us.
0: A vidíte, jak je mocný. On to zařizuje za všechny, za nás.
1: Everything he's doing, he does for a reason. Every time he's closing his eyes, he's fixing some of our screws.
0: Všechno, co dělá, dělá z nějakého důvodu. Pokaždé, když zavře oči, tak něco pro nás zařizuje.
1: At the moment it won't make sense for us.
0: V té chvíli nám to nedává smysl.
1: Later we will realize that.
0: A později nám to dojde.

0: यज्ञं दन्न संपदा शत्रुबुधे विनाशाय दीप ज्योतिर नमः। दीप ज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनां सज्जते सर्वं सज्ञादिकं सर्वं सत्यम्। ओम शांति शांति शांति।
1: विद एडोरेशन टू आवर अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा,
2: स उच्चतौ नशी अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा,
1: our dear sisters and brothers,
2: mé drahé sestry a bratři,
1: from different nations,
2: z různých národů,
1: here in our beautiful ashram,
2: zde v našem krásném ashramu.
1: It is the Republic of Czech.
2: Je to Česká republika.
1: It's a beautiful country.
2: Je to krásná země.
1: Beautiful people.
2: Krásní lidé.
1: Beautiful nature.
2: Krásná příroda.
1: Everything is good.
2: Všechno je dobré.
1: It's a peaceful country.
2: Je to míruplná země.
1: Slovakia also.
2: A také Slovensko.
1: This is something very special country.
2: Je to něco jedinečného v téhle země.
1: But we should learn and we should know what we are doing.
2: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
1: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhu ji, Dev Puri ji, yoga and daily life, etc.
2: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhu jiho a Dev Puri jiho jogy v denním životě.
1: Afternoon, I got some inspiration.
2: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
1: What I should speak.
2: O čem bych měl mluvit.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji, Guruji gave us too much.
2: Mahaprabhuji, Devpuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
1: And when children get too much,
2: a když děti dostávají příliš mnoho,
1: then children are spoiled.
2: Potom jsou ty děti rozmazlené.
1: Spoiled in that way.
2: A rozmazlené takovým způsobem.
1: We bring ice cream.
2: Jako když přinesete zmrzlinu.
1: Others said no.
2: Ostatní řeknou ne.
1: I want this color of ice cream.
2: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
1: Others said no.
2: A jiný zase řekne ne.
1: I want to eat cake.
2: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
1: Others said no.
2: A další řekne.
1: I want some good biscuits.
2: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
1: Others said, I don't want anything.
2: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
1: Because we have too much. Protože much, too much choice.
2: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
1: And between the First World War
2: po první světové válce
1: and second world war.
2: A druhé mezi první a druhou světovou válkou.
1: We didn't choose any choice.
2: Neměli jsme nic na výběr.
1: Just take it.
2: Jenom prostě ber, co je.
1: And they were happy.
2: A byli šťastní.
1: And they learned lot.
2: A hodně se toho naučili.
1: I don't know, I was not here.
2: Já nevím, já jsem tady nebyl.
1: But for many people even this white sugar was not available.
2: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
1: And now we don't want to eat sugar.
2: A my dneska ani už nechceme cukr.
1: It's not healthy.
2: Že už není zdravý.

0: People did not change.
1: Lidé se nezměnili.
0: And that time was also some principles.
1: A v té době také byly určité principy.
0: So there was one doctor.
1: Byl jeden pan doktor.
0: She was my disciple, very good.
1: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
0: And she used to translate.
1: A byla překladatelkou.
0: And she said,
1: ona říkala,
0: when we went for shopping or something,
1: když jsme šli nakupovat nebo někam,
0: she said, take it.
1: Ona říkala, berte to.
0: Take
1: berte
0: as much as you can.
1: Berte, co jen jde.
0: You don't know, tomorrow will be here.
1: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
0: Today is beautiful apples, but tomorrow will not be.
1: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
0: There will be a banana, banana, banana.
1: Možná budou jen banány, banány.
0: But now we have everything and we don't want to eat this.
1: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
0: So humans are never content.
1: Lidé nejsou nikdy spokojení.
0: If you give this,
1: když jim dáte tohle,
0: they are not happy.
1: Nejsou šťastní.
0: If you give too much, they are not happy.
1: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
0: And some people they want to say no, I don't like this.
1: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
0: And so it's with all different kind of path we are doing.
1: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
0: And some things that I know everything.
1: A někdo si myslí, já už vím všechno.
0: I'm strong.
1: Já jsem silný.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: O human.
1: O člověče.
0: O man.
1: O člověče.
0: Don't be proud of thy body.
1: Nebuď pyšný na svoje tělo.
0: And don't be proud of your little tiny knowledge.
1: Nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
0: You are running with a little needle.
1: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
0: In my powerful weapon.
1: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
0: But when come the big arrow?
1: Ale když přiletí velký šíp,
0: it's different.
1: To je něco jiného.
0: But this arrow is nothing.
1: Ale ten šíp není nic.
0: We have the gun.
1: My máme pušky.
0: That's also now nothing.
1: A i to teď už nic neznamená.
0: Bomb.
1: Máme bomby.
0: Atom bombs.
1: Atomovou bombu.
0: But still they are not happy.
1: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
0: Like these people, they are not happy.
1: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
0: And they are not happy, and they are makes others also they are confused.
1: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
0: Stay, remain.
1: Zůstaňte, zůstávejte.
0: And continue our path.
1: Pokračujte na naší cestě.
0: There are people with the ego or something.
1: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
0: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
1: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
0: So there's one story.
1: A tak je jeden příběh.
0: This story is about, it's called very ancient forest.
1: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
0: Even 10,000 years old trees.
1: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
0: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
1: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
0: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
1: až pojedeme do Himalají,
0: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
1: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
0: And

0: There is how many? 500 years or no, no. How long is this banyan tree? More than thousands.
1: Tam je strom, kterému je
0: 3000 of the yeah.
1: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
0: And still there.
1: A pořád tam je.
0: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
1: V lese bydlel velice příjemný yogi.
0: Peaceful.
1: Byl v klidu.
0: Very. Viveka, full of vivek.
1: Měl viveku, byl plný viveky.
0: Something like Arjun Puri.
1: Něco jako Arjun Puri.
0: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
1: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
0: And there was one tree very, very old.
1: A byl tam jeden velice starý strom.
0: About 35 people have to hold the hands so they can cover the branch or the trunk of the tree.
1: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
0: We don't know if a tree again grow or the neighbor grow, but it was like that.
1: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
0: No storm can break.
1: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
0: Tree was very proud of it.
1: A ten strom na to byl velice hrdý.
0: Grandfather.
1: Byl to pra dědeček.
0: So that yogi Arjun Puri.
1: A tak ten yogi.
0: Looked to this tree.
1: Se podíval na ten strom.
0: And became little bit sad.
1: A trošku se posmutnil.
0: Like our tree.
1: Tak jako tady ten náš strom.
0: So tree said to yogi Arjun Puri.
1: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
0: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
1: Maharaji.
0: Why are you so sad?
1: Proč jsi tak smutný?
0: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
1: Ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
0: He said, I am sad about you.
1: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
0: You are worried about me?
1: Ty máš obavy kvůli mně?
0: He said, yes, not only you, but all this forest and thousands and thousands of kilometers forest.
1: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce kilometrů.
0: And I see their distraction.
1: Já totiž vidím jejich zkázu.
0: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
1: Ale to se nestane.
0: He said, yes, I know, you are very strong.
1: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
0: But there is one enemy, ale your enemy.
1: Je tu jeden tvůj nepřítel.
0: My enemy?
1: Můj nepřítel?
0: I am so strong.
1: Já jsem tak silný.
0: It can come the hails.
1: Můžou přijít kroupy.
0: Storms.
1: Bouřky.
0: Earthquakes.
1: Zemětřesení.
0: I stand through.
1: A já to přestojím, já to vydržím.
0: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
1: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: That is still not born.
1: Ale on se ještě nenarodil.
0: Still not born.
1: A on se ani nenarodil.
0: You are making sorrows.
1: A ty už se tím trápíš.
0: Maharaji, how do you know he's not born?
1: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
0: I know that your destiny.
1: Protože já vím, co je tvým osudem.
0: And your destiny has come clear.
1: A tvůj osud už je teď jasný.
0: And that is, I know.
1: A to já vím.
0: So how strong is, how big?
1: A jak teda je silný, jak velký?
0: He said it is about 15 centimeter wide.
1: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
0: And 20 centimeters long.
1: 20 centimetrů dlouhý.
0: Who? The old tree is laughing.
1: No, a tak ten starý strom se směje.
0: Like. Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
1: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
0: Where is that?
1: Kde je teda?
0: He is going to be born.
1: A on už se brzo zrodí.
0: Where?
1: A kde?
0: And blacksmith.
1: U kováře.
0: At the blacksmith?
1: U kováře?
0: Yes.
1: Ano.
0: What will be that?
1: No a co to bude?
0: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
1: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
0: And that's called the one, what we call the?
1: X. Tomu se říká sekera.
0: Swamiji, all right, thank you.
1: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
0: Don't waste your time.
1: Neplýtvej tady časem.
0: Go and meditate.
1: Jdi a medituj.
0: He went away.
1: A tak on odešel.
0: After 20 years, Babaji came again.
1: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
0: Hundreds of the hectares of the forest were chipped up.
1: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
0: And this big, big tree.
1: A ten mohutný, mohutný strom.
0: Lying there as dry wood.
1: Ležel tam jako uschlá kláda.
0: Guruji came.
1: Guruji přišel.
0: And looked there.
1: A podíval se tam.
0: And he said.
1: A řekl.
0: Pity.
1: Škoda.
0: I told him.
1: Já jsem mu to říkal.
0: But he said to this trunk of the tree.
1: No a tak mluvil tomu padlému kmeni toho stromu.
0: Tell me please.
1: Prosím, řekni mi.
0: How this small axe cut it your whole forest?
1: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
0: He said, yes, Swamiji.
1: A on odpovídá, ano, Swamiji.
0: That axe didn't have that much power.
1: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
0: But my family members.
1: Ale můj vlastní člen rodiny.
0: My friends in this forest.
1: Moji přátelé v tomto lese.
0: They joined with X.
1: Oni se připojili k té sekeře.
0: What?
1: Jakže?
0: That long handle.
1: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
0: Our forest became that handle.
1: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
0: And joined with the X.
1: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
0: He gave the power.
1: A tím získala tu moc, tu sílu.
0: He said yes.
1: On říká ano.
0: Similarly.
1: A podobně.
0: You come to achievement.
1: Vy něčeho dosáhnete.
0: To your sadhana.
1: Skrze svou sadhanu.
0: Many, many years.
1: Mnoho, mnoho let.
0: But be careful.
1: Ale buď dávejte si pozor.
0: Some negative elements comes.
1: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
0: They have like mental disease.
1: něco jak

0: Jako mentální onemocnění.
1: That's called schizophrenia.
0: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
1: Hallucination.
0: Halucinace.
1: There are different kind of schizophrenia and depressions.
0: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
1: And that can give us that.
0: A to nás
1: může destroy.
0: To nás může zničit.
1: And so that's called blackmailing.
0: A tomu se říká vydírání.
1: Therefore Mahaprabhuji said,
0: Mahaprabhuji proto řekl,
1: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. I am longing for those people who have satsang.
0: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
1: Doesn't matter your guru or my guru.
0: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
1: Or her guru.
0: Nebo její guru.
1: Or their guru.
0: Nebo jejich guru.
1: But when that is Satguru is.
0: Ale tam, kde je Satguru.
1: Then is one.
0: Tam je jednota.
1: And Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji řekl.
1: Sometimes I can't see any bhakta.
0: Někdy nevidím žádné bhakty.
1: Who is for the satsang?
0: Kteří přišli na satsang.
1: And I'm a tear for my bhaktas.
0: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
1: Love.
0: Láska.
1: Love is strong.
0: Láska je silná.
1: And love you cannot hide.
0: A lásku nedokážete schovat.
1: And you cannot destroy that love.
0: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
1: And that is within you.
0: To je ve vás, uvnitř vás.
1: This body have no strength.
0: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
1: That mind have some strength.
0: Mysl určitou sílu má.
1: But mind becomes also very weaker.
0: Ale i mysl velice zeslábne.
1: When the love is there.
0: Když je tu láska.
1: And what is that love?
0: A co je ta láska?
1: The spiritual God's knowledge.
0: Duchovní božské vědění.
1: There's only one word, love.
0: Je jenom jedno slovo, láska.
1: Do you write? I don't know many Czech language.
0: Nevím, jak se to píše v češtině.
1: Do you write the loves?
0: Píšete lásky?
1: No. Yeah. But when many are okay, but still is love, not loves.
0: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
1: That's it. So even you make a multiply.
0: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
1: Like God is only one God.
0: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
1: Only one God.
0: Jenom jediný.
1: You may say God Krishna.
0: Můžete říkat Bůh Krishna.
1: God Rama.
0: Bůh Rama.
1: Shiva.
0: Shiva.
1: Or God Jesus.
0: Nebo Bůh Ježíš.
1: Or any gods.
0: Nebo jakýkoliv Bůh.
1: So we said God Jesus.
0: Říkáme Bůh Ježíš.
1: God Ram.
0: Bůh Ram.
1: God Krishna.
0: Bůh Krishna.
1: This is the only Krishna. These are only the name. This.
0: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
1: But only one is that is God.
0: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
1: G-O-D.
0: Ať už je to on nebo ona.
1: And so God is Brahma.
0: A Bůh je Brahma.
1: G is a generation. Generating.
0: To je ta generace, ten se generuje pořád.
1: And O is that strength, the power.
0: O je ta síla, ta moc.
1: And D is that again destroying.
0: A D je ten, co opět je zničeno.
1: So Brahma, Vishnu and Shiva, G O D.
0: To je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
1: But we can give the other names.
0: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
1: Therefore, as much as you are developing spiritual,
0: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím jste v nebezpečí.
1: As much as you spiritual develop,
0: čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím více je nebezpečí.
1: So therefore you have to take care.
0: A proto musíte se dávat pozor.
1: Like today newborn child.
0: Tak jako když dneska narozené děťátko.
1: But you have to take care.
0: A musíte o něj pečovat.
1: There can be many different kind of infections.
0: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
1: So you are now born a spiritual soul.
0: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
1: But there are many negative the infections.
0: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
1: Many times even the how to call it, one word I've forgotten, but the Rakshasas came as a Shiva.
0: A mnohokrát ty Rakshasové přišli.
1: As exactly like a Shiva.
0: A vypadali úplně jako Shiva.
1: And everybody think it's a Shiva.
0: Každý si myslel, to je Shiva.
1: But he was Rakshas.
0: Ale ve skutečnosti byl Rakshasa.
1: Night he becomes a Rakshasa.
0: V noci byl, se stal Rakshasou.
1: And nobody could kill him.
0: A nikdo ho nedokázal zabít.
1: So the other, they tried to take his head away.
0: A oni se mu snažili useknout hlavu.
1: Rakshasas have power again becomes.
0: Ale Rakshasa mají sílu se znova oživit.
1: That time, ultimately, only can do the Shakti.
0: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
1: the
0: Shakti.
1: Devi.
0: Ta Devi.
1: She knows and she can destroy that Rakshasa.
0: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového Rakshasu.
1: So we have to come to the satsangs.
0: A tak my musíme chodit na satsangy.
1: And you should take care that in satsang there is not somebody that Rakshasa.
0: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový Rakshasa.
1: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
0: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
1: Finally they got the nectar.
0: Nakonec získali nektar.
1: And now nectar came.
0: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
1: That is immortal.
0: Tam nesmrtelnost.
1: Who will drink? They will become immortal.
0: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelným.
1: Okay. Well, God have to make also trick.
0: A i Bůh musí občas dělat triky.
1: Have to become.
0: Tak to musí, musí se to stát.
1: Sometimes God have to become different form.
0: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
1: He can become like a woman.
0: Může se projevit jako žena.
1: A woman can become like a man.
0: A nebo žena se může projevit jako muž.
1: Or can become a half animal and half a human.
0: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
1: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
0: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura napůl
1: half,
0: napůl člověka.
1: Half fish,
0: napůl ryba,
1: and half human.
0: A napůl člověk.
1: That was is called Matsya.
0: Tomu se říká Matsya.
1: Matsya incarnation.
0: To je ta inkarnace.
1: Out of the 24 incarnations.
0: Jedna z těch 24 inkarnací.
1: So, if Vishnu will come,
0: a pokud přijde Vishnu,
1: Rakshasas will not accept.
0: Rakshasové to nepřijmou.
1: If Shiva comes,
0: kdyby přišel Shiva,
1: neither devas will be happy nor the Rakshasas will be happy.
0: Ani boho, ani dévové, ani Rakshasové z toho nebudou šťastní.
1: Because he balance takes care of them.
0: Protože on to všechno vyváží, on se o všechno postará.
1: Otherwise the Rakshasas will destroy whole earth.
0: Jinak by Rakshasové zničili celou zem.
1: And Brahma? Also they will not like.
0: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
1: So Vishnu come as a woman.
0: A tak

0: Vishnu přichází se projeví jako žena.
1: What was her name?
0: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
1: Mohini. And what is a Mohini?
0: A co to znamená Mohini?
1: What? A beautiful.
0: Překrásná.
1: Attractive.
0: Atraktivní, přitažlivá.
1: It is so beautiful.
0: Je tak překrásná.
1: So even some rishi who don't want to see the woman.
0: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
1: And she was walking like this.
0: A když ona tam takhle projde.
1: He will only look.
0: Tak on by se jenom podíval.
1: And once again he will look like this.
0: A už se neudržel znova.
1: Yes. You will see twice.
0: A tak se musíte podívat dvakrát.
1: Or a man.
0: A nebo muž.
1: A beautiful.
0: Krásný muž.
1: And this lady don't like any woman.
0: A když ta žena nemá.
1: And she's typing.
0: Něco píše na počítači. Něco píše.
1: Man is walking.
0: A ten muž tam projde.
1: Like our Om Prakash.
0: Tak jako náš Om Prakash.
1: And this woman said.
0: A ta žena řekne.
1: Attraction.
0: To je ta přitažlivost.
1: That is called the iron.
0: A to je jako to železo.
1: And magnesium.
0: A magnet.
1: No, this boat.
0: Oba jsou přitahování.
1: Mohini came.
0: A tak ta Mohini přišla.
1: Beautiful dance.
0: Překrásně tancovala.
1: And she had nectar in her armpit.
0: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
1: But then she said, I will give you the nectars.
0: A pak říká, já vám ten nektar dám.
1: Stand here, don't fight.
0: Nebojujte, stoupněte si tady.
1: Everybody just hold your cup.
0: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
1: And I have this my pot.
0: Já tady mám tu nádobu.
1: And I will pour in your glass.
0: A já vám naleju do vašich skleníček.
1: But it was one pot had two parts.
0: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
1: You know?
0: Víte?
1: About 30 years ago already.
0: Už je to asi přes 30 let.
1: A little more.
0: Nebo možná víc.
1: They made the thermal for thermos.
0: Vyrobili ty termosky.
1: And they had the two parts.
0: A tam měla dvě části.
1: One side was milk tea.
0: V jedné bylo ten čaj.
1: Other side was herbal tea.
0: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
1: only one thermos.
0: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj, byla předělená na dvě půlky.
1: Only you press this finger or this finger.
0: A mohli jste si to přepínat.
1: Yes or no?
0: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
1: Do you know?
0: Takhle pamatujete si to, znáte to?
1: So, when the devas came,
0: a když ty bohové přišli,
1: the Mohini was giving this side,
0: tak Mohini nalévala z téhle strany,
1: and that was the devas.
0: A to byli pro ty devy.
1: They were drinking and they were ramil, happy.
0: A oni se napili, byli z toho šťastní.
1: Other side was soma.
0: A na druhé straně byl soma.
1: Alkohol.
0: To byl alkohol.
1: And did give it to rakshasas.
0: A to dostali ty rakshasové.
1: And rakshasa liked alcohol.
0: No a rakshasům chutná alkohol.
1: So the devas was happy.
0: A ty devové byli šťastní.
1: And the rakshasa was.
0: A rakshasové byli.
1: Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
0: A tak jeden rakshasa.
1: That must be the Vishnu.
0: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
1: There must be something wrong.
0: Tady je něco, tady nehraje.
1: There is something black in the my dal, in my rice.
0: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
1: So he ran other side and changed like a deva.
0: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
1: And he put his hand only like that.
0: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
1: And Mohini put it in his.
0: A Mohini nalila i jemu.
1: He drank.
0: A on se toho napil.
1: And Mohini Vishnu get, oh, this is Rakshasa.
0: A Mohini ten Vishnu řekl, aj, to je Rakshasa.
1: Put the Sudarshan chakra.
0: A hned se objevila Sudarshan chakra.
1: Rakshasa run just 10-15 meters.
0: A Rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
1: And chapped the neck of the Rakshasa.
0: A hlava a usekl mu, jeho hlava upadla byla, usekl mu hlavu.
1: The Rakshasa said,
0: a Rakshasové řekli,
1: one head here and have half body here.
0: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava na půl.
1: And this mouth is talking.
0: A jeho ústa ještě mluvila.
1: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
0: Ale ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
1: The my nectar went in my navel.
0: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
1: Where is the nectar?
0: Kde je ten nektar?
1: In nabi.
0: In nabi.
1: From here, but here is the raw material.
0: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je
1: reality is here.
0: Ta skutečnost je tady.
1: That became called the Rahu and Ketu.
0: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
1: In these nine planets.
0: V těch devíti planetách.
1: And out of these two is Rahu and Ketu.
0: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
1: And that Rahu is the head.
0: A ten Rahu to je ta hlava.
1: And Ketu is the trunk.
0: A Ketu je ten trup, to tělo.
1: And Rahu said.
0: A Rahu řekl,
1: Vishnu, be careful.
0: Vishnu, dávej si pozor.
1: I will not let your any work successful.
0: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
1: I will make destroy.
0: Já tady budu ničit.
1: And so the Rahu and Ketu.
0: A tak Rahu a Ketu.
1: And Saturn.
0: A Saturn.
1: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
0: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
1: Let's say we are not talking about astrology.
0: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
1: But
0: ale
1: one drop of this nectar.
0: Jedna kapka toho nektaru.
1: Or one drop of the poison.
0: A nebo jedna kapka jedu.
1: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
0: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
1: He said.
0: Říká.
1: That in the satsang, in some kusanga comes.
0: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang,
1: then is like a bite of a poisonous snake.
0: Je to jako když kousne jedovatý had.
1: And that is a poisonous snake. Only bite one.
0: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
1: But such a negative person who comes can bite more.
0: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
1: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita.
1: Listen the Sadguru's vakyas.
0: Poslouchejte slova Sadguru.
1: A real saint.
0: Skutečného světce.
1: Not this who is the schizophrenic.
0: Ne těch, kdo jsou
1: depressive.
0: Ty schizofrenici.
1: Anger.
0: Ty, kdo jsou plní hněvu.
1: If someone say I will destroy.
0: Pokud někdo říká, já budu ničit.
1: That one is not good. It means that is mentally ill.
0: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
1: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
0: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
1: Therefore Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji řekl,

0: Oh, my mind.
1: Oh, má mysli.
0: Mahaprabhuji doesn't tell you.
1: Mahaprabhuji to neříká vám.
0: But he's telling himself.
1: Ale říká to sám sobě.
0: It means all bhaktas we should telling to whom? To our mind.
1: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
0: Mind can kill you.
1: Mysl vás může zabít.
0: Mind can destroy you.
1: Mysl vás může zničit.
0: Mind can liberate you.
1: A mysl vás může osvobodit.
0: Always you must every morning say, oh my dear mind.
1: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
0: I worship you.
1: Uctívám tě.
0: My mind.
1: Má mysli.
0: Yes. Ano. Otherwise your mind becomes angry.
1: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
0: Splitting.
1: Rozdělí se.
0: Yes. Separating people.
1: A bude rozdělovat i lidi.
0: One ashram separating to the second ashram.
1: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
0: It's like when one family have three children.
1: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
0: Or four children.
1: Nebo čtyři děti.
0: Either they will separate everything first before.
1: Buď to si to všechno rozdělí.
0: Or when parents died.
1: Nebo když rodiče zemřou.
0: Then three persons.
1: Tři lidi.
0: The sisters, brothers, etc.
1: Ty bratři, sestry.
0: I want to have one piece of big piece of my cake.
1: Já chci jenom velký kus toho dortu.
0: Other said, no, you get only corner.
1: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
0: Third said, no, completely half-half.
1: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
0: Then mind is so happy.
1: No a mysl je potom tak šťastná.
0: Yes.
1: Ano.
0: You will get only 20%.
1: Ne, dostaneš jenom 20%.
0: And from 20% you will get only 15%.
1: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
0: Rest I will give to someone.
1: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Who will get more?
1: Kdo dostane ještě víc?
0: You get 15%, she get 15%,
1: he gets... Ty dostaneš 15%.
0: Lawyers.
1: Zbytek stejně schrábnou právníci.
0: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
1: No a pak budete prodávat ten majetek.
0: And you will fight the lawyer.
1: A budete bojovat s právníky.
0: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
1: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
0: Like our Santosh.
1: Tak jako naše Santosh.
0: Name is Santosh.
1: Jmenuje se Santosh.
0: But he's a lawyer. The judge.
1: Ale je to soudce.
0: And she will make Santosh for all.
1: A ona tu Santosh nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%.
1: 15%.
0: 15 and 15.
1: 15.
0: Take it.
1: Ber.
0: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál ten...
0: And you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So, from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%...
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhuji said.
1: Co to Mahaprabhuji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.

0: गलियां छोटी, the path is very narrow.
1: Ta cesta je velice úzká.
0: This side is Kusanga.
1: Na téhle straně je Kusan.
0: This side is the enemy.
1: Na téhle straně jsou nepřátelé.
0: It's very narrow.
1: Ta stezka je velice úzká.
0: This side is Rakshasa.
1: Na téhle straně jsou Rakshasové.
0: This side is the wild animals.
1: A na téhle straně jsou divoká zvířata.
0: Galiyan choti. We have very thin path in this Kali Yuga.
1: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
0: They will many, they will try to throw down in other side.
1: Mnozí z vás se budou s vás snažit strčit na jinou stranu.
0: And what even more dangerous?
1: A co ještě víc nebezpečné?
0: Because of the night is very dark.
1: Protože tam noc je velice tmavá.
0: High clouds.
1: Ty mračna jsou vysoko.
0: Otherwise can be from the stars little bit light.
1: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
0: But it is dark and dark and dark.
1: Ale je to temno, temná temnota.
0: What kind of darkness?
1: Jaká je to temnota?
0: Ignorance, ignorance, ignorance.
1: Nevědomost, nevědomost,
0: nevědomost. We don't know what was in our past life.
1: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
0: And we don't know what will happen in one second.
1: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
0: That is called darkness.
1: A tomu se říká temnota.
0: We may make so many plans.
1: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
0: It is my.
1: Tohle je moje.
0: My, I will enjoy.
1: Tohle si užiju, to je moje.
0: That.
1: Tamhle to, tohle to.
0: But mutti band kar aya aur haath khule jaya. When you were born,
1: když jste se narodili,
0: you came with a closed fist.
1: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
0: Then a nurse or mother, they will make the hands clean.
1: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
0: But when you will die,
1: ale až budete umírat,
0: your hands will remain.
1: Vaše dlaně budou otevřené.
0: So we don't know what you brought with.
1: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
0: But the death will say, open your palms.
1: Ale smrt řekne jen otevři.
0: Show me.
1: Ukaž.
0: Leave it everything here.
1: Nech všechno nech tady.
0: Yes?
1: No.
0: Yes or no?
1: Je, ano nebo ne?
0: So that is a darkness.
1: A to je ta temnota.
0: We don't know what will happen next minutes.
1: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
0: In India we say it.
1: V Indii říkáme.
0: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
1: Dobrá.
0: You are talking about tomorrow.
1: Mluvíš o zítřku.
0: But you don't know what about one second.
1: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
0: Therefore, between this one second, take name of God.
1: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
0: Mahaprabhuji. That is our liberation.
1: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
0: so,
1: je naše osvobození.
0: Ignorance is the darkness.
1: Tak ta nevědomost, to je temnota.
0: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
1: A ta cesta je velice kluská.
0: Yes, now when I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: And then it was I came on 3rd March 1973.
1: Bylo to 3. března 1973.
0: To Czechoslovakia.
1: Do Československa.
0: And there was so much snow.
1: A bylo tady tolik sněhu.
0: And morning I just went out.
1: A ráno jsem vyšel jenom ven.
0: And I was poured down.
1: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
0: I said, so slippery.
1: A já jsem říkal, takhle to klouže.
0: Okay. In 1977.
1: A v roku 1977.
0: Or 76.
1: Nebo 76.
0: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
1: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
0: Unfortunately, she was died.
1: Už na neštěstí zemřela.
0: And So I had my room.
1: Měl jsem tam svůj pokoj.
0: Then Mataji had room.
1: Tam byl potom Mataji na pokoj a tam byl pak obývák.
0: And she wanted to teach me German language.
1: A ona mě chtěla učit němčinu.
0: One day I said yes.
1: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
0: Other day I said, when I didn't like.
1: A když se mi to pak nelíbilo.
0: Mataji, I am still your guru.
1: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
0: You teach me.
1: Ty že mě budeš učit.
0: It was easy. But she put me with television, aha, black and white.
1: Ona mi tam dala černobílou televizi.
0: And there was children films and like this.
1: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
0: And you all know, exactly 12 was finished.
1: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
0: National hymny.
1: Byla národní hymna večer o půlnoci.
0: But now there is no national.
1: A dneska už to není.
0: 24.
1: Dneska už to vysílá pořád.
0: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
1: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
0: On the Christmas.
1: Na Vánoce.
0: And we want to be midnight till midnight.
1: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
0: It was about 17 degrees minus.
1: A bylo asi minus 17 stupňů.
0: There was a lot of snow and it suddenly became frozen.
1: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
0: And Mataji said,
1: Mataji
0: now 12 the bell will ring in the church.
1: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
0: I'm not making a joke.
1: A já si nedělám legraci, to není vtip.
0: You will say the Swamiji is telling now something and something.
1: A vy řeknete s vámi, že teď něco je, tak povídá.
0: I give you practical experiences.
1: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
0: So there was a balcony.
1: Byl tam takový balkon.
0: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
1: A ten balkon byl asi 1,30 m.
0: And 3.5 meters long.
1: 3.5 metru dlouhý, asi jenom 1,30 m široký.
0: And there was down, we were in second floor.
1: My jsme byli v druhém patře.
0: And the people they chopped some trees branches.
1: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromu.
0: So, Mataji said, I said, when is the bell? She said, now it will be, you can listen.
1: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
0: I opened the door.
1: Já jsem otevřel ty dveře.
0: And I had some shoes, house shoes, slippery.
1: A měl jsem
0: slippery.
1: Jenom ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
0: And there was snow and slippery.
1: A tam byl takový kluský sníh, led.
0: I put my one leg in.
1: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
0: And within second I was pst.
1: A během vteřiny už jsem jel.
0: My two legs in the this what you call the
1: railing. Railing.
0: Yeah, railing.
1: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
0: Till my knees.
1: Až ke kolenům jsem se tam.
0: And I'm like this.
1: A já jsem tam takhle.
0: And Mataji came and she pulled me out.
1: A Mataji tam přichází a táhne mě.
0: I told you.
1: A já jsem ti říkala.
0: And she closed again.
1: A zavřela ty dveře.
0: So slippery.
1: Tak to bylo klusko.
0: That's why Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká.

0: Stánek. So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Devpuriji's.
1: A my známe Devpuriji's.
0: We saw, people saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal projít skalou.
0: And he could walk in the air.
1: A dokázal kráčet vzduchem.
0: Now we got this evidence again as Alakpuriji's Siddha Pitha in Himalaya at Devpuriji's Gufa 5,000, I think 600 meters height.
1: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalájích, ta Devpuriji Gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
0: It's not easy.
1: Není to snadné.
0: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alakpuriji's Gufa.
1: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alakpuriji Gufa.
0: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
1: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
0: And now they are in Badrinath again.
1: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
0: And in 2-3 days they will go to Devpuriji's Gufa.
1: A za 3 dny půjdou k Devpuriji's Gufa.
0: And there is someone here who was in Devpuriji's Gufa.
1: A je tady někdo, kdo tam byl v Devpuriji's Gufa?
0: Who was?
1: Kdo to byl?
0: You have to stand up. Yes. And how is it? How is hard way? Can you tell us a little bit?
1: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
0: How hard?
1: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
1: Byl jsem
2: Swamiji.
1: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sabi Shanti.
1: Byl jsem se Sabi Shanti. Před devíti lety.
3: So I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I live in mountainside. So I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem so každý den chodil
3: it do. It was difficult, but it was so much prana.
0: The Hungarian mountains so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
0: That's a good
3: not
0: idea.
3: Really. It was just like 800 meters.
0: Okay. Sorry, go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
1: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil Guruji, Swamijiho požehnání.
3: Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji, all on the way,
1: pořád po celou dobu.
3: And it was really beautiful
1: a opravdu
3: path.
1: To bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of the goal, the way of Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli pánovci,
3: really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
3: And Devpuriji Gufa was beautiful. Yeah. I took few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: Já jsem tam
3: that was the Devpuriji Gufa. A big smile.
1: Gufě.
3: I thought this is Devpuriji smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně, jako že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devpurijiho úsměv, že se tam na mě usmíval.
0: And you go to Satupan?
3: Yes.
0: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
0: And Shastadhara, falling about thousands of the
3: yes.
0: Waterfalls.

0: Yes. And then Devapuriji.
1: Yes, that was the highest point. There is the Vishnu Kund.
0: Yeah.
1: Vishnu Kund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sadvishanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep Yoga Nidra. That was an amazing experience.
2: Došli všechna ta místa, ten Vishnukund, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavený, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
1: Thank you.
0: Köszönöm szépen. So, what I want to tell,
2: co mám chci říci,
0: that we are bhaktas.
2: My jsme bhaktové.
0: I'm like you.
2: Já jsem jako vy.
0: And you are like me.
2: A vy jste jako já.
0: I hope.
2: Doufám.
0: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devapuriji.
2: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devapuriji.
0: And Alak Puriji's visions which I had.
2: A Alak Purijiho vize, který se mi dostalo.
0: A very mighty man.
2: To byl velice mocný muž.
0: High and so.
2: Vysoký a...
0: But it was like in the fogs, in the clouds.
2: A bylo to jako v mlze, zamžené.
0: Two times,
2: dvakrát,
0: or three times.
2: Nebo třikrát.
0: Shanti had once or twice.
2: Shanti měla tu vizi jednou.
0: But her vision was more wide between two mountains.
2: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
0: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
2: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
0: But if you are in your ignorance,
2: ale pokud jste v nevědomosti,
0: and if someone is talking stupid,
2: a pokud někdo mele hlouposti,
0: then you will go on inside.
2: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So, that's very nice. Shri Prana Bhagwan ki jai. So, there are different kind of path.
2: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
2: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
2: A to slovo je jenom yoga.
0: Like only God.
2: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
2: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
2: A my tomu dáváme jména.
0: Just ask who brought this more message.
2: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
2: A teď yoga v denním životě.
0: Is about. I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
2: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
2: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
2: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life.
2: A teď po celém světě kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
2: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
2: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
2: Jenom v Československu.
0: In communist time.
2: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia Vatican. Zvolen.
2: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
2: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
2: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydala.
0: Communist time under Yugo in Yugoslav on Hungary, books was how many thousands? And in Christmas day, one week or ten days before Christmas, about 2,000-3,000 books were sold.
2: A už za komunismu, i v Maďarsku, už za komunismu ty knížky vycházely.

0: Croatian, Slovenian,
1: ve slovenštině,
0: etc.
1: a tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v životě a vydělává se tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore, yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denní životě.
0: But in reality, it's only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denní životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swami Shivananji také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy jogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: A oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
1: Ty jogové školy Swami Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
0: There was a Iyengar.
1: Byl taky Iyengar.
0: That was a acrobatic yoga.
1: Byla taková akrobatická yoga.
0: And many people like that.
1: A mnoho lidem se to líbilo.
0: And he's also millions of people. Millions.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A taky mnoho dobrých jogínů.
0: They gave the message of the yoga to the whole world.
1: Kteří dávají to poselství jógy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě.
0: And they are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice. Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your like a Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
0: What they call the Shilab dance.
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not?
1: A něco jsem se naučil nebo ne?
0: Didn't clean.
1: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak Guruji řekl.
0: I said yes.
1: Ano.
0: Do you need a ladu?
1: Potřebuješ tady ladu?

0: Pláčka?
1: Pláček, sladkost.
0: Oristik.
1: A nebo tu hůlu.
0: A jsi ladu.
1: Já jsem řekl to ladu.
0: Mam. So there is a both. We have to be strict.
1: A tak my musíme být přísní.
0: And we have to be very soft.
1: Musí to být obojí.
0: So when some people are try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
0: So therefore Mahaprabhuji said in his Vigyan Deep Gita.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vigyan Deep Gita.
0: From there you go away.
1: Odkud jdete pryč?
0: If you cannot, then close your ears.
1: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah. Or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people, they are will remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch jen stále méně a méně.
0: And there many many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Yeah, tak víte, jak je to? Ty rakšasové zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see that Dracula's dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No, a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No, a potom se s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: That's finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that. Poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhne.
0: And very soon, after biting, in few hours.
1: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, it didn't go like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počí?
0: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru.
0: You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think I am bigger now.
1: Teď si myslíte, já jsem teď ten.
0: But we are not. We are always humble.
1: Ale my jsme vždycky
0: pokorní. We should be humble to all.
1: Měli bychom být pokorní.
0: Even in the rakshasa, we should say thank you, Hari Om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
0: Open your boot of your car.
1: Otevřte si kufr u auta.
0: Inside.
1: Schovejte si tam tu
0: matku. Hari Om.
1: Nastartujte a
0: Dracula can run behind you.
1: Dracula možná za vámi poběží.
0: Yes.
1: Ano.
0: They can come as a horse.
1: Mohou přijít jako koně.
0: Many, many things.
1: Mnoho, mnoho věcí.
0: Therefore, Gurudev, protect us.
1: A proto Gurudev ochraňuje nás.
0: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
1: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
0: Was destroyed by little axe.
1: Který byl zničen tou malou sekírkou.
0: And if not that.
1: A kdyby to nebylo tak?
0: Then they will get into your stomach.
1: Pak se vám dostanou do žaludku.
0: Yes, your enemy will enter in your stomach.
1: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
0: I don't know, but there was one story about something.
1: Nevím, ten příběh byl.
0: One very alcoholic person.
1: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
0: So he was so alcoholic.
1: A on byl tak teda na tom alkoholu.
0: Couldn't give up.
1: Že se to nedokázal vzdát.
0: He tried to give up.
1: Snažil se to zříct.
0: But alcohol didn't want to give him up.
1: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříct.
0: So one day he gave up.
1: A tak jednoho dne se toho vzdal.
0: And he said, I will not be at this.
1: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
0: And then the story is something different, but I've forgotten.
1: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
0: So that rakshasa,
1: a ten rakshasa,
0: who want to destroy you,
1: který vás chce zničit,
0: went like a little like this with alcohol in the bottle.
1: Se proměnil maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
0: And that your enemy is laughing.
1: A ten váš nepřítel se pak směje.
0: Now with this alcohol I will go in your stomach.
1: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
0: Then I will destroy you.
1: A pak tě zničím.
0: I give you example.
1: Dám vám příklad.
0: Mighty our beautiful tree.
1: Tenhle náš krásný mocný strom.
0: No one could think.
1: Nikdo se ani nepomyslel.
0: That this tree can break.
1: Že tenhle strom se může zlomit.
0: Why this tree broke?
1: A proč se zlomil ten strom?
0: Because there were some worms inside.
1: Protože uvnitř byl nějaký červy.
0: Like the termites.
1: Něco jako termiti, mravenci.
0: And it made it empty, full, whole area, trunk of the tree.
1: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
0: And with the storm fall down.
1: A potom při bouřce to padlo.
0: Inside these bugs have so much eaten.
1: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
0: The trunk is lying there.
1: Podívejte se, ten kmen tam leží.
0: You can walk in and out.
1: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
0: So, also like a diabetes.
1: Tak jako je to diabetes.
0: Diabetes like same thing.
1: Cukrovka je to yes. Stejně.
0: So, likewise, a negative people in the satsang comes.
1: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
0: They are not coming to the satsang.
1: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
0: Therefore, it is said.
1: A proto se říká.
0: Hosiyar re na bande, mat jana bhul thaga ke. Ye nagri hai thaga ki, thagti hai dam pila ke. So this I will Asla Ramji bhajan is very beautiful. Holy Guruji often was singing this bhajan early morning 3:30.
1: Tohle to Asla Ramjiho bhajan velice krásný. Guruji ho často zpíval v 3:30 ráno.
0: And said to me, he called me.
1: A vždycky mě zavolal.
0: Glass water.
1: Říkal, sklenici vody.
0: Yes, Guruji.
1: Ano.
0: Sit down.
1: Sedni si.
0: Mala pero. Meditate. Then Guruji said, Hoshiya. And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiya rena banda, oh my friend,
1: o můj přítele,
0: be alert.
1: Buď bdělý.
0: Hoshiyar rehna banda, mat jana bhul thaga ke. Don't be cheated.
1: Nenech se podvést.
0: Ye nagri hai thagon ki. This city is the city of the cheaters.
1: Tohle město, to je město podvodníků.
0: Pila ke dam pila karke, with alcohol and this, they will pull you down.
1: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
0: It means ignorance.
1: To znamená nevědomost.
0: So there are so many great saints.
1: Je tolik velkých světců.
0: Look, Paramhans Ramakrishna.
1: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
0: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
1: A jeho manželka.
0: Both great. Holy.
1: Oba byli velcí svatí.
0: And their disciples, Vivek Puri, Vivekanand.
1: Žák Vivekanand.
0: So there are many. Read their lives and look to them.
1: A na ně se dívejte.
0: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
1: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
0: If someone will say he is drinking alcohol.
1: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
0: Did you not see drink alcohol?
1: A co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
0: Of course I can drink.
1: Můžu se přece napít.
0: But why should he drink?
1: A proč to, ale on by neměl.
0: So many, many things we have to be careful. I give you a warning.
1: A proto byste si měli opravdu dávat pozor, já vám dávám varování.

0: tipo, não é um Bhagavan aqui, Jai. Sim, sim, vejo o nome da Shwa Paramaswami, mas foi um de Guru Dev.
1: Sadashiva-samarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam Guru-brahma, Guru-vishnu, Guru-devo-maheshvaraha Guru-sakshat-parabrahma Tasmai Shri Guru-ve-namaha Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Mamatma Sarva-bhutatma Tasmai Shri Guru-ve-namaha Salutations to the Cosmic Self.
2: Pozdrav kosmickému já.
1: Salutations to Srila Kurija Siddhapit Parampara.
2: Pozdrav Shri Alakpurichiyo Siddhapit Parampara.
1: My dhanvat pranam to Abhidavit Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwar Anand Puriji.
2: Moje hluboká poklona Gurudevovi, jeho svatosti Shri Vishwagurujimu Maheshwaranandovi.
1: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
2: Pozdrav všem sannyasinům, kteří tu jsou.
1: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Swamji TV.
2: A Hari Om a dobrý večer vám všem, kteří jste tady i kteří se díváte přes webcast.
1: Feeling sad?
2: Jste smutní?
3: No.
1: First time. Last year ne. I asked this, half of the audience said yes.
2: Tak to je první pokrok, protože loni, když jsem se na tohle zeptal, tak polovina řekla, že ano, že jsou smutní.
1: So it's good progress.
2: Takže pokročili jsme dobrým směrem.
1: At least we managed to learn to live in the moment.
2: Aspoň jsme se naučili žít v tom okamžiku, v přítomném okamžiku.
1: But yes, I understand it feels emotional to be here for a quite long time. You, many of you were here the whole month, many of you were changing.
2: Ale vím, že je to takové emoční, když nám končí někteří, řada z vás tady byla vlastně celý měsíc, někdo naopak byl třeba jenom na týden nebo na méně.
1: Obviously, being in the moment didn't work for everyone because I already start few people seeing tearing up.
2: A vím, že to ten život v přítomném okamžiku nefunguje úplně pro každého. Už jsem si všiml několika lidí, kteří utírali slzu.
1: But that's also good.
2: Ale to je taky v pořádku.
1: It's cleaning of the eyes.
2: Je to pročištění očí.
1: But if the bhava, if the feeling, if the intention is good behind it, why not?
2: Pokud je zatím ta láska, ten záměr správný, tak proč ne?
1: But many times it's not tears of happiness.
2: Ale často to nejsou slzy štěstí.
1: Many times it's tears of sadness or mostly of fear.
2: Ale často jsou to slzy smutku.

0: dramas or a few stories from Gurudev's life to make us a little bit more happier.
1: Ale opravdu neúnavně nacvičovali několik příběhů, aby nám udělali radost.
0: This is also part of giving samskaras.
1: A i tohle je součást toho, když dáváme samskáry.
0: Because by even if an actor is acting and playing the form of a certain great soul.
1: Protože když herec hraje roli nebo podobu, představuje podobu nějaké svaté bytosti.
0: They feel that effect because that person is enacting a person, a deity, someone really great.
1: Tak vlastně má to na ně nějaký účinek, protože vlastně představují nějaké božství.
0: And in India we say bachche bhagwan ka roop hote hain, or we also have this beautiful bhajan bachcha bachcha raam.
1: Máme na to v Indii takové přísloví i tenhle bhajan.
0: So it means in every child they are so innocent, that's why they are the form of Bůh.
1: A říká se, že každé dítě je tak čisté a nevinné, že je v něm God.
0: Because?
1: Protože?
0: As in the same way as Krishna or any god you have seen, they are all very innocent.
1: Protože jak vidíte, tak stejně jako u Krishny, tak jsou všichni zcela nevinní.
0: And there are so many things we can learn from the children.
1: A od dětí se můžeme spoustu věcí naučit.
0: Being in the moment.
1: Být v přítomném okamžiku.
0: If they cry, they are upset. 2 seconds later, they can laugh. 2 seconds later, they can be angry and smash you. 2 seconds later, they can be hungry.
1: Protože oni dokážou během 2 vteřin přejít z pláče ke smíchu a během dalších 2 vteřin od smíchu k tomu, že se rozlobí a praští vás.
0: And
1: a tak dále.
0: Whatever they say is mostly from their bottom of their hearts. So they say something, they mean something, it's always pure and full of honesty.
1: Ale to, co řeknou, tak je většinou opravdu z hloubi jejich srdce a proto je to plné upřímnosti.
0: That's why we shape the future of the future.
1: A proto vlastně dáváme tvar budoucnosti.
0: It depends in which atmosphere he or she lives.
1: Je důležité, v jaké atmosféře dítě žije.
0: It matters what you do in front of her or him.
1: Je důležité, co před dětmi děláme.
0: They see, they hear, maybe they don't act like they know, but they see and it is embedded in their subconscious mind.
1: Vidí a slyší a možná že to nedávají najevo, ale je to něco, co se jim ukládá ve vědomí.
0: So if there is some negativity, they feel it.
1: Takže když se děje něco negativního, tak to vnímají.
0: They are much more sensitive than we can imagine.
1: Jsou mnohem citlivější, než si dokážeme představit.
0: If you approach a child with love, it will come to you with love. If you have something, even a little bit of something, the child will start crying with you.
1: A když k němu jdete s láskou, přistupujete k láskou, tak to dítě bude dávat na jeho lásku. A když k němu přistoupíte s něčím, i když je to něco jenom malinkého, co není úplně v pořádku, tak to dítě začne plakat.
0: Even in the planes when we are traveling and we think, ah, this kid is so screaming, so loud, and what to do? That they feel it. So instead of that, oh, how cute, baby, sleep, put your earphones and you sleep.
1: A když třeba letíme v letadle, je tam nějaké dítě, které pláče, tak když si říkáme, co to je s tím dítětem, ať už přestane, tak to vnímají. A je lepší místo toho jenom si říct, tak snad to bude zase dobrý, neboj se, a dát mu třeba sluchátka.
0: And when a soul is slightly developed like us spiritually,
1: a když je ta duše nějak duchovně pokročila jako my,
0: and our heart starts becoming pure like a child,
1: a když to naše srdce se pročistí tak jako je čisté srdce dítěte,
0: then we also start feeling the energies which are around us much more clearer than we can when our mind is foggy.
1: A tak i potom i my mnohem z nás a silněji vnímáme ty energie, které jsou kolem nás, když už ztrácíme takové to zamlžení svého vnímání.
0: So doesn't matter how funny it gets when they are acting.
1: Tak ať už je to jakoliv legrační, když hrajou.
0: But it's done with their pure hearts and that's why it becomes much more

0: odloučeném místě a jak víte, tak zůstat takhle sám v ášramu je vyžaduje odvahu.
1: And doesn't matter how the guru is, they also need to go through the worldly affairs.
0: Ať už je to jedno, že jde o gurua, ale i guruové musí projít těmi světskými zážitky.
1: So fear was also there.
0: Takže i on vnímal strach.
1: So Vishal Guruji alone in Nipal Ashram, he felt sometimes very scared, so he always went and checked if the doors were locked properly in the night.
0: Takže i Vishvaguruji tam někdy cítil strach a obavy a vždycky šel zkontrolovat, jestli jsou dveře zamčené.
1: And from time to time he got scared from some spooky noises in the night.
0: A někdy ho vystrašily divné zvuky v noci.
2: Oh my God, what was that?
0: Co to bylo, pane Bože?
1: As soon as he said it, he told himself.
0: A jen co to řekl, tak si řekl.
2: Don't be scared, my Holy Guruji is with you.
0: Neboj se, Holy Guruji je s tebou.
1: Nothing bad can happen.
0: Nic špatného se nemůže stát.
1: But he sat next to the altar just in case.
0: Ale pro jistotu si sedl vedle oltáře.
1: And he was peacefully meditating and doing his mala.
0: A klidně tam meditoval, opakoval si mantru s málou.
1: With closed eyes.
0: Se zavřenýma očima.
1: That is not in the script.
0: Tohle nebylo v tom scénáři.
1: Om, om, om, om, om, om. And later, while doing mala, as we all know, sometimes it happens to all of us.
0: A později, jak si opakoval mantru, všichni to známe, každému z nás se to stalo.
1: He fell asleep in front of the altar.
0: Tak usnul před oltářem.
1: Other times he would get scared that someone was banging on the door.
0: A jindy ho zase vystrašilo, když někdo klepal na dveře.
1: You were supposed to get scared.
0: Teď se směla leknout.
2: No way, I'm opening the door.
0: V žádném případě nebudu otvírat dveře.
3: Don't worry, Mangila, it's me, Guruji's disciple. I brought you some fruits.
0: Neboj se, Mangila, ale to jsem já, Guruji'ho žák, a přinesl jsem ti melón.
1: Immediately he would run to open the door.
0: A rychle běžel a otevřel dveře.
1: While Guruji was away, the evening rituals continued.
0: A když byl Holy Guruji pryč, tak ty večerní rituály pokračovaly dál.
1: And Vishwaguruji was alone in the ashram.
0: Vishwaguruji byl v ashramu sám.
1: So before every morning, every evening he used to come to the temple, to the altar.
0: A tak večer, každý večer přišel k oltáři v chrámu, v ashramu.
1: And in the same way as to indicate that we have certain things happening, we have here this bell.
0: A stejně tak jako my tady máme zvon, který oznamuje určité věci.
1: So to tell the people across the river in the village that it's prayer time, he used to blow the conch.
0: Tak aby dal vědět lidem přes řeku, za řekou, ve vesnici, že začíná modlitba, tak používal lasturu.

0: They used to sing beautiful bhajans and kirtans together in the ashram.
1: A po modlitbě společně v ashramu zpívali krásné bhajany a kirtany.
0: You see, even in the early ages when Gurudev was not sadhu, he still used to be involved deeply in the ashram activities because that is what the upbringing, that is what the samskaras are.
1: Tak jak vidíte, tak Guruji ještě předtím, než se stal sannyasínem, tak už byl plně zapojený do těch různých rituálů v ashramu a to jsou ty duchovní samskáry.

0: Shambhu.
1: And then all the Gurudev and all the Bhaktas who came from the village, they made pranam to the altar.
2: A pak Gurudev a všichni Bhaktové z vesnice udělali pranam před oltářem.
1: It's modified script, so some of them were already going.
2: Trošku jsem musel upravit scénář, protože někteří už začínali odcházet.
1: And then Swamiji said good night to everyone.
2: Swamiji pak všem řekl dobrou noc.
3: Good night.
1: And then he again sat in front of the altar.
2: A zase si sednul před oltář.

0: Are we ready with the second one?
1: Máte už připravené druhé představení?
0: Okay. Sometimes at night when Gurudev was living alone in that ashram.
1: Někdy v noci, když byl Gurudev sám v ášramu.
0: Some drunkards, kusangis who were outside, they were all making a lot of drama.
1: Tak někdy opilci, kteří se věnovali kusangu, tak dělali problémy venku před ášramem.
0: And few times it happened in the absence of Gurudev and Holy Guruji.
1: A někdy se stalo, několikrát se stalo, že když tam nebyl ani Holy Guruji, ani Vishva Guruji,
0: that the thieves cut the locks open and broke into the ashram.
1: Že se ty zloději vloupali, ty opilci se vloupali dovnitř a přeřezali zámky a vloupali se dovnitř.
0: But the best part is they found nothing.
1: Ale to nejlepší na tom bylo, že nic nenašli.
2: What should they think?
0: The thieves are not so.
2: What?
1: Teď tady nic není, co bychom tady měli vzít? Cože?
0: There was only one bed, an orange blanket.
1: Jenom jedna postel s oranžovým přehozem.
0: And few pots.
1: A pár hrnců.
0: After some time.
2: What should we take?
1: Co bychom tady měli vzít? Nic tu není.
0: After some time they tried again but found again nothing.
1: A po nějaké době se o to pokusili znovu a zase nic nenašli.
3: Guruji really hasn't here us nothing?
1: Guruji tady fakt nic nemá.
0: How is
2: it's
0: that?
2: It's not normal. How can he live like that?
1: Jak takhle může žít?
2: Let's go ask him.
1: Tak se ho půjdeme zeptat.
0: They were curious and they came one day to Guruji during the day when Guruji was peacefully sitting and singing bhajans with some of his disciples in the ashram.
1: Byli zvědaví a tak se ho přišli jednou zeptat normálně přes den, když tam Holy Guruji byl se svými žáky seděl.
0: Narayana Sriman Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana

0: mám své jogové poznání, takže jsem šťastný. Co jiného bych potřeboval?
1: And that is how Guruji taught Swamiji what are our true treasures.
0: A takhle vlastně Holy Guruji učil Vishvaguruji, jaké jsou naše skutečné poklady.
1: Our true treasures are our spirituality, our sadhana, our efforts which we put into our spiritual journey. That is the true treasure which we should cherish and keep.
0: Ty skutečné poklady, které máme, tak to je naše sádhana, to, jak postupujeme na té duchovní cestě, naše úsilí, které tomu věnujeme. To jsou ty skutečné poklady, které bychom si měli uchovat a rozvíjet.
1: Mel khajana sab yahi reh jave re. अंत समय जीव जाय अकेलो चेत चेत अवजीव ज्ञानी. The third act can wait for a while.
0: We will teď to třetí představení na chviličku odložíme.
1: Because the true values, the true treasures are not the ones which we possess, which we hold on to, which we grab on to.
0: Protože ty skutečné poklady nejsou ty, na kterých lpíme.
1: But what are our true treasures?
0: Jaké jsou naše skutečné poklady?
1: Dhan daulat mahal khajana sab yahi reh jave re. Money, house,
0: peníze, dům.
1: All the valuable things, everything will stay here.
0: Všechny ty cennosti, to všechno tady zůstane.
1: Ant samay jiva jaya akelo sath nahi aave re. At the last moment of our life, nothing in this world will go with us. Everything will stay here.
0: V ten poslední okamžik našeho života nic nepůjde s námi dál. Všechno zůstane tady.
1: Guru samajaave re. The Gurudev is reminding us again and again.
0: Gurudev nám to připomíná znovu a znovu.
1: Máta pita aur kutumb kabilo yadu na lalachaave re. Mother, father, friends, family, these all things are here in the world which are giving us some sort of temptations.
0: Jsou to všechno věci, které nám pro nás představují nějaké pokušení.
1: Yama ki mara pade sir upar kon chudave re guru samjave re. But after completing this life,
0: ale po dokončení završení tohoto života,
1: then we will be up there with Yama, the Lord of Death, and he will then play interesting games with us. And then it is said, Gurudev is reminding us, then who will come to rescue you from Yama?
0: A pak tam nahoře budeme s pánem Yamou, pánem smrti, a ten s náma bude hrát zvláštní hry. A Gurudev nám říká, kdo pak vás zachrání?
1: Satoguru sharana gaya bina muraka kon bhava par lagave re. If we innocent ignorant people, we devotees, not go in the lotus feet of the guru, then who will free us or liberate us or help us cross this ocean, this bhavasagar of maya?
0: Když my odaní nebudeme se klanět lotosovým nohou našeho mistra, tak kdo nás pak převeze přes ten oceán máji?
1: Guru kripa bina jaye chaurasi gota khave re. Without the guru kripa, without the true guidance, we will be stuck in the circle of life and death of this 8.4 million creatures.
0: Bez skutečného poznání budeme lapeni do toho koloběhu života a smrti, ve kterém je lapeno všech těch 8,4 milionů různých bytostí.
1: Gurudev very nicely explained us this cycle.
0: Gurudev nám to krásně vysvětlil, tenhle cyklus.
1: We are born, then we are from mother's lap to the cradle, mother's lap, cradle, mother's lap.
0: Narodíme se a pohybujeme se mezi náručím maminky a kolébkou.
1: Then we start with school, home, school, home, school, home.
0: Pak se pohybujeme mezi školou a domovem.
1: Then finally, like me, you are saying you are done with studies. Life is free, freedom, enjoy, no?
0: A pak jako já, najednou máte svobodu od školy a užíváte si svobodu života.
1: Then life tells us you wish.
0: A život vám pak ale řekne, no to jste si mysleli, že to takhle bude.
1: Then is work home, work home,
0: a pak
1: work
0: je to z práce domů, z práce domů.
1: Then finally, when you turn 60, then we get what?
0: A když nám je konečně 60,
1: retirement.
0: Tak se dostaneme do důchodu.
1: When you're retired, then you get pension.
0: A když jdete do důchodu, dostanete penzi.
1: But in reality, it's not pension, it's tension.
0: Ale ve skutečnosti to není penze, ale spíš tenze.
1: Because pension, we will live with that pension money, we will enjoy life, we will go travel the world, but then life says, nah.
0: Ale my si myslíme, že ta s tou penzí, že to bude snadné, protože si budeme cestovat po světě a podobně, ale život nám řekne ne.
1: And whole life we have been saving, collecting, storing for what?
0: Celý život jsme si to schraňovali a skovávali a šetřili, a co s tím teďkon?
1: For the time when we finally say, I am done working, I am done with my responsibilities, my kids are grown up, now finally I have time. I am retired, I will go and travel the world with all this money which I stored.
0: Tak já jsem konečně teďkon přestal s prací, děti jsou dospělé a užiju si toho, co jsem si celou dobu nashromáždil, za celou dobu nashromáždil a budu cestovat po světě.
1: But in the same way as the clock in the watch doesn't the, how do you call it? The second or the minute thing, the needle doesn't stop rotating. In the same way, the circle of life doesn't stop and stop.
0: A stejně tak, ale jak se nezastaví vteřinová ručička hodinek, tak se nezastaví ani ten koloběh života.
1: So then we start hospital home, hospital home, hospital home.
0: A tak se najednou zase pohybujeme mezi domovem a nemocnicí, domovem a nemocnicí.
1: Then one day we say Namah Parvati Pataye Har Har Mahadev and we become again this ashes.
0: A jednoho dne pak ale řekneme tohle a staneme se popelem.
1: And then your ashes are spread in Swarga Rohini.
0: A pak je ten váš popel rozptýlen na Svanga Rohini.
1: But the point is, then finally we say one day, okay, now I die, I'm gone.
0: Ale ten ten vtip je v tom, že pak si ale konečně jednoho dne řekneme, tak už s tímhle skoncuju.
1: Now I will be in peace.
0: Teď budu v míru.
1: No, then it's life, death, life, death, life, death.
0: Ale pak je to zase ten život, smrt, život, smrt, život, smrt.
1: So that's why Guru samajhave re that Maharaj, oh, kind, innocent, ignorant people, this is our last life, so please live it properly and not make this cycle continue and we need to again come and again go. Let's leave everything, renounce and be happy. Simple life.
0: A tak prosím, využijme tu příležitost, kdy jsme s Gurudevem k tomu, abychom tenhle život žili správným způsobem a konečně se vymanili z toho koloběhu života a smrti.
1: Manuša jivana amolaka pájo muraka ratana gavávere. This human birth is very precious.
0: Tohle lidské zrození je velice cenné.
1: Only stupid ones waste it.
0: Jenom hlupák ho promarní.
1: But we are not stupid.
0: Ale my nejsme hlupáci.
1: We are knowledgeable, we are bhaktas, we are viveka, we have viveka.
0: My jsme moudří, jsme bhaktové a máme viveku.
1: Gaya vakta nahi aave pyare fir pichatave re. The time which has passed will not come back. Then only you will regret.
0: Čas, který uplynul, je pryč, už se nevrátí a nemá cenu nad tím to litovat.
1: Shri Puja Bhagavan Deepa Narayana Suta Hansa Jagavere. That's why they are known as Paramahans. Hans is Swan and Paramahans is that enlightened Swan.
0: A proto se těmto lidem říká Paramans, Paramansa, protože Hansa je labuť a Param je svrchovaná, to znamená, která dosáhla toho svrchovaného poznání.
1: When we meet Gurudev, then we automatically become that Hans, we automatically become that pure Swan.
0: Když se potkáme s Gurudevem, tak se automaticky stáváme tou čistou duší, čistou labutí.
1: And when we achieve our ultimate goal of self-realization, then we become Paramahans.
0: A když dosáhneme toho konečného cíle té seberealizace, tak se stáneme paramancou.
1: So Shridip Narayan Mahaprabhuji has the power to even wake up that sleeping Hansas. We at least they considered us as Hansa.
0: A Shridip Narayan Mahaprabhuji má tu sílu, že může probudit i spící labutě.
1: Holy Guruji, when he was writing this bhajan, he could have called us many other beautiful names.
0: A aspoň nám tedy říkají Hansa, protože Holy Guruji nám mohl dát různá jiná jména v tom bhajanu.
1: But still he said this is the kindness and the purity of the Paramahans that he still consider us all as Hansas.
0: A v tom je ta velkorysost a soucit Paramahansi, že nás považuje za Hansi.
1: Pure divine souls.
0: Čisté božské duše.
1: Who might be sleeping, but Mahaprabhuji has the power to wake up even those sleeping souls.
0: Které možná spí, ale Mahaprabhuji má tu sílu, že dokáže ty spící duše probudit.
1: Kahe Madhava Nanda Bhajan se sab sukh paavere. Our dear Holy Guruji, Paraman Swami Madhavanand Puruji Maharaj is telling us that with this bhajan we can learn and we can achieve all the happinesses in the world if we realize this. Guru samjavere.
0: A Holy Guruji nám v tom bhajanu říká, že pokud všechno tohle realizujeme, skutečníme, tak můžeme dosáhnout cíle života.
1: So instead of being attached towards so many worldly things,
0: a tak místo toho, abychom byli připoutaní k tolika světským věcem,
1: detachment.
0: Tak odpoutanost.
1: Detachment doesn't mean running away from Maya.
0: A odpoutanost neznamená, že budeme utíkat od Máji.
1: Detachment is to know to be how to work with Maya.
0: Odpoutanost znamená, že víme, jak s tou Májou pracovat.
1: Detachment is when we know that those things that we possess should not possess us one day.
0: Odpoutanost znamená, že víme, že ty věci, které bychom neměli vlastnit, tak nás nevlastní.
1: They come, we are happy, they go, we are happy. They teach us something new, we learn something out of it.
0: Když přijdou, tak přijdou, když odejdou, tak odejdou, když nás něco naučí, tak nás něco naučí.
1: So all the knowledge, everything that we can learn from our bhajans.
0: Takže všechno to poznání se můžeme naučit z našich bhajanů.
1: So one day.
0: A tak jednoho dne.
1: Vishwa Guruji and Holy Guruji were going by bus from Nepal to Jaipur.
0: Jeli Vishwa Guruji a Holy Guruji autobusem z Nepalu do Jaipuru.
1: And it was peak season for melons.
0: A byla to akorát sezóna melounů.
1: Vishwa Guruji saw the fruits ripening on the fields on the way while driving.
0: A Vishwa Guruji viděl, jak ty melouny zrajou na poli, když jeli kolem zpátky.
1: And when the bus stopped at the station,
0: a když se autobus na nádraží zastavil,
1: there were some, this is the first bus I see going in circles. I don't know if you are getting dizzy or not, but I'm getting dizzy by seeing them.
0: První autobus, který vidím, že jezdí dokola. Nevím, jestli vy z toho máte závrat, ale jenom když to vidím, tak já z toho závrat mám.
1: Look, I make the bus ride more interesting. Hey guys, bus ride makes more interesting. You go and drive around the whole, all around the people and come back here.
0: Tak
1: okay?
0: Uděláme tu jízdu autobusem trošku zajímavější. Objeďte všechny lidi na té louce kolem dokola, vraťte se sem.
1: Cheta cheta ava jiva yagyani ava sarajavere. Guru, slowly, slowly. Indian roads are not good like European roads.
0: Pomalu, pomalu, indické silnice nejsou tak kvalitní jako evropské.
1: They have a lot of holes.
0: Je tam spousta děr.
1: The bus goes kaput 10 times.
0: Autobus by byl za chvilku kaput takhle.
1: Dhana dolat aramel khajana sabaye re javere.

0: Enjoy the rain.
1: Užijte si ten déšť.
0: Do you want it or should we stop it for a while? You want it. Okay. Indra Bhagwan, chalo. Let's go.
1: Chtěli jste to dobře, tak Indro, můžeš.
0: No? Namaste astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Trambakaya Tripurantakaya Trikagnikalaya Kalagni Rudraya Neelakanthaya Mrityunjayaya Vishveshwaraya Mahadevaya Maheshwaraya Namah Shivaya. Let's see. Chalo, so they were selling some watermelons when the bus stopped at the station, and Gurudev got a very bad craving to eat some watermelons.
1: A na tém, u té zastávky autobusu, kde zastavili, tak prodávali vodní melouny a Gurudev získal obrovskou chuť na meloun.
0: So he asked Guruji.
1: A tak se zeptal Gurujiho.
2: Guruji.
1: Guruji, ty melouny jsou výborné.
3: Buy melon, sweet melon.
1: Kupte
3: melon. Sweet melon.
1: Sladké melouny.
4: Sweet melons.
1: Sladké melouny.
0: Holy Guruji didn't even look at Vishwa Guruji and said the driver, let's go.
1: Holy Guruji se ani na Vishwa Gurujiho nepodíval a řekl řidiči, jedeme.
5: Let's keep going.
1: Jedeme dál.
0: They carried on and Guruji asked.
1: Pokračovali a Guruji se zeptal.
5: Why do you want watermelon so bad, Mangilal?
1: Proč jsi chtěl tolik ten melon?
0: If Mangilal ji is already in orange, then he becomes Maheshwarananji, so yeah.
1: Tím, že už je Mangilal ji v oranžovém, tak už je Maheshwarananda.
2: I have a big craving on a sweet and juicy watermelon.
1: Mám obrovskou chuť na ten šťavnatý a sladký meloun.
5: But you know the best solution for all cravings is mantra, you know?
1: Ale nejlepším řešením všech takových choutek je mantra.
0: So Vishwa Guruji couldn't hold with the urge and he stayed unsatisfied, but he didn't say another word till Jaipur.
1: A Vishwa Guruji si to přesto na to dál myslel, ale už neřekl jediné další slovo až do Jaipuru.
0: And next morning two local bhaktas came to visit Holy Guruji and asked.
1: A další den přišli dva Holy Gurujiho bhaktové a zeptali se ho.
2: Guruji, what can we do for you?
1: Holy Guruji, co pro tebe můžeme udělat?
6: We can do everything what you want.
1: Uděláme cokoliv budeš chtít.
5: Okay, please bring me 50 watermelons.
2: Okay.
1: Dobře, tak mě přivezte 30 melounů.
0: Shortly afterwards, a truck loaded up with melons appeared in front of the ashram.
1: A brzy poté se objevil nákladák plný melounů před branou ashramu.
0: Holy Guruji asked the men to put the melons in one small room and return to Vishwa Guruji.
1: A Holy Guruji je požádal, aby ty melouny dali do malé místnosti a šel za Vishwa Gurujim.
5: Okay, put the melons here.
1: Dobře,
5: Mahesh,
1: to tady.
5: Here.
1: Maheshi, pojď sem.
5: So here we go. Here are your watermelons.
1: Tak tady to máš ty svoje melouny.
5: Are you happy now?
1: Jsi
2: yes.
1: Spokojený?
2: I'm
1: ano.
2: So happy.
1: Jsem moc šťastný.
5: But there is only one rule. You have to eat all of them before you can eat anything else.
1: Ale je tu jedno pravidlo. Musíš je sníst všechny, než budeš jíst cokoliv jiného.
0: Vishwa Guruji was overjoyed that his wish was fulfilled.
1: Vishwa Guruji měl obrovskou radost, že se mu splnilo přání.
0: And with great enthusiasm he started to eat his first melon.
1: A s velkým nadšením začal jíst první meloun.
0: However, by the evening,
1: ale až do večera.
0: But it's still not evening.
1: Ještě není večer.
0: So, Swamiji, enjoy your watermelon.
1: Tak Swamiji, užij si ty melouny.
0: And I don't know how he will finish 7 of them, but
1: how nevím, many jak does zvládne jich 7?
0: How many does he have on the plate?
1: Kolik jich má tam na tácu?
5: 20 or more.
0: Okay, enjoy.
1: Tak si to užij.
0: So, many of you asked also in the question box.
1: Mnoho z vás se ptalo i v té krabičce na dotazy.
0: It will take a little bit long, so you can sit like crossed legs, enjoy.
1: Bude to asi nějakou dobu trvat, tak si můžeš sednout pohodlně se skříženýma nohama.
0: And you can eat slowly because Swamiji had to eat whole day and in the evening he was feeling overfull.
1: A můžeš jíst pomalu, protože Swamiji je celý den a až večer se cítil přeplněný.
0: But I prepared him. I told him not to eat dinner, so he's hungry.
1: Ale připravil jsem ho, protože jsem mu říkal, aby nevečeřel, aby měl hlad.
0: Not Swamiji, but the character.
1: Ne Swamiji, ale tady náš herec.
0: So many of you asked questions regarding the current style of mine.
1: Mnoho z vás se ptalo na aktuální stav mysli.
0: Clongy high heel shoes.
1: A takže na to jak chodím v těch botách vysokých.
0: Or a funny teapot, some call it teapot.
1: Tady to, čemu někdo říká trošku legrační konev.
0: Or why don't I wear stitched clothes anymore?
1: A proč třeba už nenosím sešívané oblečení?
0: Behind everything in our Sanatan Dharma, there's a philosophy, there's a logic behind things which are done.
1: A za vším, co děláme, je v naší Sanatan Dharmě nějaký důvod.
0: First of all, when you look at this, they're half kilo each.
1: Tak zaprvé, když se na tohle podíváte, tak každá váží půl kila.
0: But still, you think, oh, it might be very comfortable, no?
1: A možná si říkáte, ale přesto si možná říkáte, že jsou pohodlné ty boty.
0: No.
1: Tak to ne.
0: But there's always a ale.
1: Ale vždycky je tam nějaké but.
0: And the but here is that.
1: A to ale tady.
0: When it reminds you of something.
1: Že vám to něco připomíná.
0: I have one idea. Boys, come strong boys.
1: Tak pojďte, silní kluci.
0: I should sit also in the rain if they're all sitting.
1: Já bych si měl taky sednout na déšť, když ostatní jsou na dešti.
0: Can you lift me with me?
1: Tak mě zvedněte.
0: Let's see how strong they are.
1: Tak si ověříme, jak jsou silní.
0: So, where were we? Yeah. Okay, let's go. In the rain outside. Yeah, here it's good. Bus. Hello. That was quick.
5: So,
0: it feels better here in the rain with you all.
1: Tak je to lepší, že tady budu s váma na dešti.
0: Huh? So, it reminds us because we are always in a deep hurry.
1: Tak připomíná nám to, že vždycky pospícháme.
0: And we are always hurrying to do things in our lives.
1: A vždycky pospícháme, abychom toho hodně stihli.
0: And doesn't matter what we do, we always want to be the first in doing something.
1: Ať už děláme cokoliv, tak chceme mít všechno jako první.
0: And we hurry.
1: A pospícháme.
0: And many times we don't need to hurry.
1: A často ale nemusíme pospíchat.
0: But our life, our boredom, just water, our boredom and these old things make us more hurry in our lives.
1: Ale ta nuda nás často nutí, abychom pospíchali ještě víc.
0: And when we wear these type of shoes, you have to be very careful about your balance.
1: A když nosíte, používáte takovéhle boty, tak musíte dávat velký pozor na rovnováhu.
0: A wrong step and you twist your ankle and you fall down.
1: Stačí chybný krok a už si zvrknete kotník a nebudete moc chodit.
0: You try walking too fast, you will slip.
1: Když budete chodit příliš rychle, tak uklouznete.
0: On the stairs, if you're not aware on where the foot is going, it will just stick in the middle and you will slip.
1: A na schodě, když jdete po schodech, tak když nebudete bdělí, tak si šlápnete půlkou boty někam jinam a uklouznete.
0: So many possibilities to break your bones.
1: Čili máte spoustu příležitostí, jak si něco zlomit.
0: But that tells us that every step should be walked with awareness.
1: Ale upozorňuje nás to na to, že každý krok bychom měli dělat s plným vědomím.
0: And it for me personally, with every step I can do one chant of my mantra.
1: A pro mě to taky znamená, že s každým schodem nebo s každým krokem můžu si jednou zopakovat mantru.
0: And the other reason is because any other material like leather, plastic or anything stops the vibrations which is coming from the earth and received by the body.
1: A další věc je, že všechny ostatní materiály, ať už to je dřevo, plast nebo něco, kůže, plast nebo něco jiného, tak blokují vlastně proudění energie ze země.
0: That's why many wear walk also barefoot.
1: A proto také mnoho lidí chodí bos.
0: So when we walk barefoot, the soil lets connect with our physical body.
1: A když chodíme bosy, tak se těma chodidlama můžeme propojovat se zemí.
0: But wood is something which lets things flow through and through. It doesn't stop those vibrations, doesn't stop those energies.
1: Ale dřevo ty energie a vibrace přenáší, neblokuje je to.
0: And wood is the only shoe which is allowed in the bathroom and is also allowed in the hall. Maybe not hygienic according to our standards, but it is known in the shastras to be pure.
1: Ale dřevo je taky jediný materiál, boty ze dřeva, kde se kterými můžete chodit jak na záchod, tak do chrámu. Podle možná ne podle těch našich hygienických standardů, ale podle šáster zůstávají čisté a je možné je používat na obojí.
0: And when you wear them, then you are same like barefoot and you don't get thorns in your legs.
1: A když je nosíte, tak je to jako kdybyste byli bosy a zároveň ale si nevpíchnete nějaké trny do nohy.
0: It is said we have more than 72,000 nerves, nadis in our body.
1: Říká se, že v těle máme víc než 72 tisíc nádí, nervů.
0: And one of them is called the Vajranadi.
1: A jeden z nich je Vajranadi.
0: And that pressure point on the which is between your toe and the first toe, it presses on the Vajranadi, which stimulates things in the, activates certain areas in the brain which are dead or sleeping.
1: A zároveň taky ty boty stimulují to místo tím kolíkem mezi na noze, mezi palcem a druhým prstem a tím stimulujeme Vajranadi a Vajranadi zase to přenáší až do mozku a tam to oživuje centra, která mohou být spící.
0: Then we talk about this Kamanda, let's call.
1: A pak se bavíme tady o tom, Kamanda.
0: In Alok Puruji's picture you might have also seen one, then Mahaprabhuji also had one which is in Swamiji's room. Guruji had one. It's many saints you would see with this.
1: A Alok Puruji obraz možná znáte s tímto i Mahaprabhuji to měl Dev Puruji, Holy Guruji.
0: It's basically a sea coconut.
1: Je to vlastně z kokosu.
0: We think that coconuts can only grow on coconut trees.
1: My si myslíme, že kokos může růst jenom na kokosové palmě.
0: But this is a coconut which comes from the sea.
1: Ale tohle je kokos, který je z moře.
0: Fire up there. Samraj, fire. Fire, light, there, yep. Good job. Samskaras.
1: Tak samskáry.
0: Yeah. Webcast swasti prajabhyam paripalantam nyayena margena mahin mahisha go brahmane bhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Much love and many blessings from Gurudev from Strilki. We are enjoying the rain but the cameras don't enjoy, so
1: mnoho lásky a požehnání od Gurudevy a posíláme vám, my si to tady užíváme na dešti.

जय। आराज गुरु देव सुन लीजे, सदा सत संग मोय दीजे।

0: Give up the will.
1: On má mysli vzdej se své vůle.
0: Stubbornness, yeah. In will in a negative way.
1: A tím se myslí ta, ta tvrdohlavost.
0: Come with me.
1: Pojď se mnou.
0: And I will show you the Atma.
1: A já ti ukážu, co je Atma.
0: The real self.
1: Skutečné já.
0: Naham karata. Sridipna Rayam Bhagwane Ki Jai. Shri Sata Guru Deva Ki Jai.

0: So it is a beautiful bhajan written by Shridip Narayan Mahaprabhuji.
1: Je to krásný bhajan, který napsal Shridip Narayan Mahaprabhuji.
0: It's in line with today whole topic what we were speaking.
1: A je to ladí to s tím tématem, o kterém jsme dneska mluvili.
0: Mahaprabhuji says to the people of India.
1: Mahaprabhuji říká lidem v Indii.
0: Logo means people.
1: Logo znamená lidé.
0: And Bharat is the old name for India.
1: Bharat je původní jméno pro Indii.
0: Still, yes.
1: Pořád je.
0: So Mahaprabhuji says, O people of India, gain the knowledge, follow Sanatan Dharma.
1: A Mahaprabhuji říká, o lidé Indie, získej poznání a drž se Sanatan Dharmy.
0: Don't go here and there, search here and there.
1: Nepobíhej se a tam nehledej nikde jinde.
0: Drive away all the wicked.
1: Zbav se všech proradných.
0: O you protectors of cows.
1: A vy ochránci krávy, krav.
0: Gau bachane. Gau is the cow and bachane protectors.
1: O vy, kdo ochraňujete krávy.
0: Reflect on Vedas and Puranas.
1: Uvažujte o Védách a Puránách.
0: And propagate righteous conduct.
1: A rozšiřujte, upevňujte správné chování.
0: The right moral and ethical principles.
1: Správné morální a etické principy.
0: And don't lose the heart.
1: Nestrácejte srdce, nestrácejte odvahu.
0: You are the one who foster love among all.
1: Vy jste ti, kdo přinášejí lásku všem.
0: Don't quarrel among yourselves.
1: Nehádejte se mezi sebou.
0: And if some people are against the Satsanatan Dharma,
1: pokud je někdo proti Satsanatan Dharmě,
0: don't mind them.
1: Nevšímejte si jich.
0: Like Swami Avatarpuri say, don't point with the fingers on them.
1: Jak říkal Swami Avatarpuri, neukazujte prstem. Yeah.
0: But follow great men.
1: Ale následujte ty velké bytosti, velké lidi.
0: Like Rama.
1: Jako je Ráma.
0: Be strong.
1: Buďte silní.
0: And endure through various times.
1: A vydržte všechny možné časy.
0: We know that Rama went for 14 days to the jungle and faced many evil.
1: Víte, že Ráma šel na 14 let do vyhnanství a vydržel mnoho těžkostí.
0: O dear ones, meditate on Lord Shiva.
1: O mý drazí, meditujte na pána Shivu.
0: Shiva Shankara Kodhyavo. And attain freedom, self-rule.
1: A dosáhnete svobody a vlády, vlastní vlády.
0: Svaraja is the word.
1: Svaraj, nezávislost.
0: And this can be understood spiritually and also politically.
1: Ať už tomu rozumíte duchovně nebo politicky.
0: Because Mahaprabhuji was living at the same time as Mahatma Gandhi.
1: Protože Mahaprabhuji žil ve stejné době jako Mahatma Gandhi.
0: They even met.
1: A dokonce se setkali.
0: It's written in Lila Amrit.
1: V Lila Amrit si to přečtete, ten příběh.
0: And because today is India Independence Day.
1: A protože dneska je den indické nezávislosti.
0: So attain Swaraja, independence.
1: Dosáhněte nezávislosti, Swaraj.
0: And then if you follow Satsanatan Dharma, a lot of wealth will follow, will come.
1: A pokud se budete držet Satsanatan Dharmy, všechno bohatství k vám přijde.
0: Malabhuta, a lot of wealth, spiritual and material.
1: Ať už světského i duchovního bohatství.
0: I have found Gurudev Puriji.
1: Našel jsem Gurudeva Devpurijiho.
0: He is without any form, Nirakshara.
1: Je Nirakshara bez podoby.
0: And Nirdaya without any wish and without any cause.
1: Bez žádných přání, bez žádných tužeb.
0: Swami Deep Mahaprabhuji is singing about your

0: कुटुंबारोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमः। दीप ज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनां दीपं सज्जते सर्वं संज्ञा दीपं सर्व सत्यम्। ओम शांति शांति शांति। विद एडोरेशन टू आवर Alakpuriji Siddha Pitha Parampara.
1: S úctou k naší Alakpuriji Siddha Pitha Parampara.
0: Our dear sisters and brothers.
1: Mé drahé sestry a bratři.
0: From different nations.
1: Z různých národů.
0: Here in our beautiful ashram.
1: Zde v našem krásném ashramu.
0: It is the Republic of Czech.
1: Je to Česká republika.
0: It's a beautiful country.
1: Je to krásná země.
0: Beautiful people.
1: Krásní lidé.
0: Beautiful nature.
1: Krásná příroda.
0: Everything is good.
1: Všechno je dobré.
0: It's a peaceful country.
1: Je to míruplná země.
0: Slovakia also.
1: A také Slovensko.
0: This is something very special country.
1: Je to něco jedinečného v téhle země.
0: But we should learn and we should know what we are doing.
1: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
0: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhuji, Devapuriji, yoga and daily life, etc.
1: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhujiho a Devapurijiho jogy v denním životě.
0: Afternoon, I got some inspiration.
1: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
0: What I should speak.
1: O čem bych měl mluvit.
0: Mahaprabhuji, Devapuriji, Guruji, gave us too much.
1: Mahaprabhuji, Devapuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
0: And when children get too much,
1: a když děti dostávají příliš mnoho,
0: then children are spoiled.
1: Potom jsou ty děti rozmazlené.
0: Spoiled in that way.
1: A rozmazlené takovým způsobem.
0: We bring ice cream.
1: Jako když přinesete zmrzlinu.
0: Others said no.
1: Ostatní řeknou ne.
0: I want this color of ice cream.
1: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
0: Others said no.
1: A jiný zase řekne ne.
0: I want to eat cake.
1: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
0: Others said no.
1: A další řekne.
0: I want some good biscuits.
1: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
0: Others said, I don't want anything.
1: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
0: Because we have too much.
1: Protože
0: too much choice.
1: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
0: And between the First World War
1: po první světové válce
0: and Second World War.
1: A druhé mezi první a druhou světovou válkou.
0: We didn't choose any choice.
1: Neměli jsme nic na výběr.
0: Just take it.
1: Jenom prostě ber, co je.
0: And they were happy.
1: A byli šťastní.
0: And they learned lot.
1: A hodně se toho naučili.
0: I don't know, I was not here.
1: Já nevím, já jsem tady nebyl.
0: But for many people even this white sugar was not available.
1: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
0: And now we don't want to eat sugar.
1: A my dneska ani už nechceme cukr.
0: It's not healthy.
1: Že už není zdravý.
0: When I was here in this country,
1: když jsem byl tady v téhle zemi,
0: I was here in 1973.
1: Byl jsem tu roku 1973.
0: Well, it was a different government, government, different government.
1: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
0: But country did not change.
1: Ale ta země sama se nezměnila.
0: Vegetation did not change.
1: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
0: People did not change.
1: Lidé se nezměnili.
0: And that time was also some principles.
1: A v té době také byly určité principy.
0: So there was one doctor.
1: Byl jeden pan doktor.
0: She was my disciple, very good.
1: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
0: And she used to translate.
1: A byla překladatelkou.
0: And she said.
1: A ona říkala.
0: When we went for shopping or something.
1: Když jsme šli nakupovat nebo někam.
0: She said, take it.
1: Ona říkala, berte to.
0: Take as much as you can.
1: Berte, co jen jde.
0: You don't know, tomorrow will be here.
1: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
0: Today is beautiful apples, but tomorrow will not be.
1: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
0: There will be banana, banana, banana.
1: Možná budou jen banány, banány.
0: But now we have everything and we don't want to eat this.
1: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
0: So humans are never content.
1: Lidé nejsou nikdy spokojení.
0: If you give this,
1: když jim dáte tohle,
0: they are not happy.
1: Nejsou šťastní.
0: If you give too much, they are not happy.
1: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
0: And some people they want to say no, I don't like this.
1: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
0: And so it's with all different kind of path we are doing.
1: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
0: And some things that I know everything.
1: A někdo si myslí, já už vím všechno.
0: I'm strong.
1: Já jsem silný.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: O human.
1: O člověče.
0: O man.
1: O člověče.
0: Don't be proud of thy body.
1: Nebuď pyšný na svoje tělo.
0: And don't be proud of your little tiny knowledge.
1: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
0: You are running with a little needle.
1: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
0: In my powerful weapon.
1: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
0: But when come the big arrow?
1: Ale když přiletí velký šíp,
0: it's different.
1: To je něco jiného.
0: But this arrow is nothing.
1: Ale ten šíp není nic.
0: We have the gun.
1: My máme pušky.
0: That's also now nothing.
1: A i to teď už nic neznamená.
0: Bomb.
1: Máme bomby.
0: Atom bombs.
1: Atomovou bombu.
0: But still they are not happy.
1: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
0: Like this people they are not happy.
1: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
0: And they are not happy and they are makes others also they are confused.
1: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
0: Stay, remain.
1: Zůstaňte, zůstávejte.
0: And continue our path.
1: Pokračujte na naší cestě.
0: There are people with the ego or something.
1: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
0: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
1: myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
0: So there's one story.
1: A tak je jeden příběh.
0: This story is about, it's called very ancient forest.
1: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
0: Even 10,000 years old trees.
1: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
0: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
1: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
0: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
1: až pojedeme do Himalají,
0: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
1: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
0: And there is how many? 500 years or no no? How long is this banyan tree? More than thousands.
1: Tam je strom, kterému je
0: 3000 of the yeah.
1: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
0: And still there.
1: A pořád tam je.
0: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
1: V lese bydlel velice příjemný yogi.
0: Peaceful.
1: Byl v klidu.
0: Very viveka, full of vivek.
1: Měl vivéku, byl plný vivéky.
0: Something like Arjun Puri.
1: Něco jako Arjun Puri.
0: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
1: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
0: And there was one tree very, very old.
1: A byl tam jeden velice starý strom.
0: About 35 people have to hold the hand so they can cover the branch or the trunk of the tree.
1: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
0: We don't know if a tree again grow or the neighbor grow, but it was like that.
1: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
0: No storm can break.
1: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
0: Tree was very proud of it.
1: A ten strom na to byl velice hrdý.
0: Grandfather, grandfather.
1: Byl to pra pra pra dědeček.
0: So that yogi Arjun Puri.
1: A tak ten yogi.
0: Looked to this tree.
1: Se podíval na ten strom.
0: And became little bit sad.
1: A trošku se posmutnil.
0: Like our tree.
1: Tak jako tady ten náš strom.
0: So tree said to yogi Arjun Puri.
1: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
0: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
1: Maharaji.
0: Why are you so sad?
1: Proč jsi tak smutný?
0: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing, if you die or you are alive, everything is, you are beyond.
1: Ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
0: He said, I am sad about you.
1: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
0: You are worried about me?
1: Ty máš obavy kvůli mně?
0: He said, yes, not only you, but all this forest had thousands and thousands of kilometers forest.
1: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
0: And I see their destruction.
1: Já totiž vidím jejich zkázu.
0: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
1: Ale to se nestane.
0: He said, "Yes, I know you are very strong."
1: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
0: But there is one enemy, ale your enemy.
1: Je tu jeden tvůj nepřítel.
0: My enemy?
1: Můj nepřítel?
0: I am so strong.
1: Já jsem tak silný.
0: It can come the hails.
1: Můžou přijít kroupy.
0: Storms.
1: Bouřky.
0: Earthquakes.
1: Zemětřesení.
0: I stand through.
1: A já to přestojím, já to vydržím.
0: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
1: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: That is still not born.
1: Ale on se ještě nenarodil.
0: Still not born.
1: A on se ani nenarodil.
0: You are just making sorrows.
1: A ty už se tím trápíš.
0: Maharaji, how do you know he's not born?
1: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
0: I know that your destiny.
1: Protože já vím, co je tvým osudem.
0: And your destiny has come clear.
1: A tvůj osud už je teď jasný.
0: And that is, I know.
1: A to já vím.
0: So how strong is, how big?

0: A jak teda je silný, jak velký?
1: He said it is about 15 centimeters wide.
0: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
1: And 20 centimeters long.
0: 20 centimetrů dlouhý.
1: Who? The old tree is laughing.
0: No, tak ten starý strom se směje.
1: Like. Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
0: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
1: Where is that?
0: Kde je teda?
1: He is going to be born.
0: A on už se brzo zrodí.
1: Where?
0: A kde?
1: At the blacksmith.
0: U kováře.
1: At the blacksmith?
0: U kováře?
1: Yes.
0: Ano.
1: What will be that?
0: No a co to bude?
1: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
0: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
1: And that's called the one, what we call the?
0: X. Tomu se říká sekera.
1: Swamiji, all right, thank you.
0: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
1: Don't waste your time.
0: Neplýtvej tady časem.
1: Go and meditate.
0: Jdi a medituj.
1: He went away.
0: A tak on odešel.
1: After 20 years, Babaji came again.
0: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
1: Hundreds of the hectares of the forest were chopped up.
0: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
1: And this big, big tree.
0: A ten mohutný, mohutný strom.
1: Lying there at the dry wood.
0: Ležel tam jako uschlá kláda.
1: Guruji came.
0: Guruji přišel.
1: And looked there.
0: A podíval se tam.
1: And he said.
0: A řekl.
1: Pity.
0: Škoda.
1: I told him.
0: Já jsem mu to říkal.
1: But he said to this trunk of the tree.
0: No a tak mluvil tomu padlému kmeni toho stromu.
1: Tell me please.
0: Prosím, řekni mi.
1: How this small axe cut your whole forest?
0: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
1: He said, yes, Swamiji.
0: A on odpovídá, ano, Swamiji.
1: That axe didn't have that much power.
0: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
1: But my family members.
0: Ale můj vlastní člen rodiny.
1: My friends in this forest.
0: Moji přátelé v tomto lese.
1: They joined with X.
0: Oni se připojili k té sekeře.
1: What?
0: Jakže?
1: That long handle.
0: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
1: Our forest became that handle.
0: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
1: And joined with the X.
0: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
1: He gave the power.
0: A tím získala tu moc, tu sílu.
1: He said yes.
0: On říká ano.
1: Similarly.
0: A podobně.
1: You come to achievement.
0: Vy něčeho dosáhnete.
1: To your sadhana.
0: Skrze svou sadhanu.
1: Many, many years.
0: Mnoho, mnoho let.
1: But be careful.
0: Ale buď dávejte si pozor.
1: Some negative elements comes.
0: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
1: They have like mental disease.
0: Něco jako mentální onemocnění.
1: That's called schizophrenia.
0: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
1: Hallucination.
0: Halucinace.
1: There are different kind of schizophrenia and depressions.
0: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
1: And that can give us that.
0: A to nás
1: může destroy.
0: To nás může zničit.
1: And so That's called blackmailing.
0: Tomu se říká vydírání.
1: Therefore, Mahaprabhuji said,
0: Mahaprabhuji proto řekl,
1: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
0: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
1: Doesn't matter your guru or my guru.
0: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
1: Or her guru.
0: Nebo její guru.
1: Or their guru.
0: Nebo jejich guru.
1: But when there is Satguru is,
0: ale tam, kde je Satguru,
1: then is one.
0: Tam je jednota.
1: And Mahaprabhuji said,
0: Mahaprabhuji řekl,
1: sometimes I can't see any bhakta.
0: Někdy nevidím žádné bhakty.
1: Who is for the satsang?
0: Kteří přišli na satsang.
1: And I'm a tear for my bhaktas.
0: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
1: Love.
0: Láska.
1: Love is strong.
0: Láska je silná.
1: And love you cannot hide.
0: A lásku nedokážete schovat.
1: And you cannot destroy that love.
0: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
1: And that is within you.
0: A to je ve vás, uvnitř vás.
1: This body have no strength.
0: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
1: That mind have some strength.
0: Mysl určitou sílu má.
1: But mind becomes also very weaker.
0: Ale i mysl velice zeslábne.
1: When the love is there.
0: Když je tu láska.
1: And what is that love?
0: A co je ta láska?
1: The spiritual God's knowledge.
0: Duchovní božské vědění.
1: There's only one word, love.
0: Je jenom jedno slovo, láska.
1: Do you write? I don't know any Czech language.
0: Nevím, jak se to píše v češtině.
1: Do you write the loves?
0: Píšete lásky?
1: Eh? No. You? But when many are okay, but still is love, not loves.
0: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
1: That's it. So even you make a multiply.
0: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
1: Like God is only one God.
0: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
1: Only one God.
0: Jenom jediný.
1: You may say God Krishna.
0: Můžete říkat Bůh Krishna.
1: God Rama.
0: Bůh Rama.
1: Shiva.
0: Shiva.
1: Or God Jesus.
0: Nebo Bůh Ježíš.
1: Or any gods.
0: Nebo jakýkoliv Bůh.
1: So we said God Jesus.
0: A tak říkáme Bůh Ježíš.
1: God Ram.
0: Bůh Ram.
1: God Krishna.
0: Bůh Krishna.
1: This is the only Krishna. These are only the name. This.
0: A ty Ram Krishna, to jsou jenom jména.
1: But only one is that is God.
0: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
1: G-O-D.
0: Ať už je to on nebo ona.
1: And so God is Brahma.
0: A Bůh je Brahm.
1: G is a generation.
0: G,
1: generating.
0: To je ta generace, ten se generuje pořád.
1: And O is that strength, the power.
0: O je ta síla, ta moc.
1: And D is that again destroying.
0: A D je ten, co opět je zničeno.
1: So Brahma, Vishnu and Shiva, G-O-D.
0: To je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
1: But we can give them other names.
0: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
1: Therefore, as much as you are developing spiritual,
0: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím jste v nebezpečí.
1: As much as you spiritual develop,
0: čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím více je nebezpečí.
1: So therefore you have to take care.
0: A proto musíte si dávat pozor.
1: Like today newborn child.
0: Tak jako když dneska narozené děťátko.
1: But you have to take care.
0: A musíte o něj pečovat.
1: There can be many different kind of infections.
0: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
1: So you are now born a spiritual soul.
0: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
1: But there are many negative the infections.
0: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
1: Many times even the how to call it, one word I've forgotten, but the Rakshasas came as a Shiva.
0: A mnohokrát ty Rakshasové přišli.
1: As exactly like a Shiva.
0: A vypadali úplně jako Shiva.
1: And everybody think it is Shiva.
0: Každý si myslel, to je Shiva.
1: But he was Rakshas.
0: Ale ve skutečnosti byl Rakshasa.
1: Night he becomes a Rakshasa.
0: V noci byl, se stal Rakshasou.
1: And nobody could kill him.
0: A nikdo ho nedokázal zabít.
1: So the other, they tried to take his head away.
0: A oni se mu snažili useknout hlavu.
1: Rakshasas have power again becomes.
0: Ale Rakshasa mají sílu se znova oživit.
1: That time, ultimately, only can do the Shakti.
0: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
1: the
0: Shakti.
1: Devi.
0: Ta Devi.
1: She knows and she can destroy that Rakshasa.
0: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového Rakshasu.
1: So, we have to come to the satsangs.
0: A tak my musíme chodit na satsangy.
1: And you should take care that in satsang there is not somebody's that Rakshasa.
0: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový Rakshasa.
1: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
0: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
1: Finally they got the nectar.
0: Nakonec získali nektar.
1: And now nectar came.
0: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
1: That the immortal.
0: Ta nesmrtelnost.
1: Who will drink, they will become immortal.
0: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelný.
1: Okay. Well, God have to make also trick.
0: A i Bůh musí občas dělat triky.
1: Have to become.
0: Tak to musí, musí se to stát.
1: Sometimes God have to become different form.
0: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
1: He can become like a woman.
0: Může se projevit jako žena.
1: Or woman can become like a man.
0: A nebo žena se může projevit jako muž.
1: Or can become a half animal and half a human.
0: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
1: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
0: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura napůl napůl člověka.
1: Half fish,
0: napůl ryba,
1: and half human.
0: A napůl člověk.
1: That was the, is called Matsya.
0: Tomu se říká Matsya.
1: Matsya incarnation.
0: To je ta inkarnace.
1: Out of the 24 incarnations.
0: Jedna z těch 24 inkarnací.
1: So, if Vishnu will come,
0: a pokud přijde Vishnu,
1: Rakshasas will not accept.
0: Rakshasové to nepřijmou.
1: If Shiva comes,
0: kdyby přišel Shiva,
1: neither devas will be happy nor the rakshasas will be happy.
0: Ani boho, ani dévové, ani rakshasové z toho nebudou šťastní.
1: Because he balance takes care of them.
0: Protože on to všecko vyváží, on se o všechno postará.
1: Otherwise the rakshasas will destroy whole earth.
0: Jinak by rakshasové zničili celou zem.
1: And Brahma? Also they will not like.
0: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
1: So Vishnu come as a woman.
0: A tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
1: What was her name?
0: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
1: Mohini. And what is a Mohini?
0: A co to znamená Mohini?
1: What? a beautiful,
0: překrásná,
1: attractive,
0: atraktivní, přitažlivá.
1: It is so beautiful.
0: Je tak překrásná.
1: So even some rishi who don't want to see the woman.
0: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
1: And she was walking like this.
0: A když ona tam takhle projde.
1: He will only look.
0: Tak on by se jenom podíval.
1: And once again he will look like this.
0: A už se neudržel znova.
1: Yes. You will see twice.
0: A tak se musíte podívat dvakrát.
1: Or a man.
0: A nebo muž.
1: A beautiful.
0: Krásný muž. Yeah.
1: And this lady don't like any woman.
0: A když ta žena nemá.
1: And she's typing.
0: Něco píše na počítači, něco píše.
1: Man is walking.
0: A ten muž tam projde.
1: Like our own Prakash.
0: Tak jako náš Prakash.
1: And this woman said.
0: A ta žena řekne.
1: Attraction.
0: To je ta přitažlivost.
1: That is called the iron
0: a to je jako to
1: and magnesium.
0: A magnet.
1: No, this boat.
0: Oba jsou přitahováni.
1: Mohini came.
0: A tak ta Mohini přišla.
1: Beautiful dance.
0: Překrásně tancovala.
1: And she had nectar in her armpit.
0: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
1: But then she said, I will give you the nectars.
0: A pak říká, já vám ten nektar dám.
1: Stand here, don't fight.
0: Ne, nebojujte, stoupněte si tady.
1: Everybody just hold your cup.
0: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
1: And I have this my pot.
0: Já tady mám tu nádobu.
1: And I will pour in your glass.
0: A já vám naleju do vašich skleníček.
1: But it was one pot had two parts.
0: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
1: You know?
0: Víte?
1: About 30 years ago already.
0: Už je to asi přes 30 let.
1: A little more.
0: Nebo možná víc.
1: They made a thermal for thermos. Vyrobili
0: ty termosky.
1: And they had the two parts.
0: A tam měla dvě části.
1: One side was milk tea.
0: V jedné bylo ten čaj.
1: Other side was herbal tea.
0: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
1: only one thermos.
0: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj byla předělená na dvě půlky.
1: Only you press this finger or this finger.
0: A mohli jste si to přepínat.
1: Yes or no?
0: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
1: Do you know?
0: Tak pamatujete si to? Znáte to?
1: So, when the devas came,
0: a když ty bohové přišli,
1: the Mohini was giving this side,
0: tak Mohini nalévala z téhle strany,
1: and that was the devas.
0: A to byli pro ty devy.
1: They were drinking and they were ramil, happy.
0: A oni se napili, byli z toho šťastní.
1: Other side was soma.
0: A na druhé straně byl soma.
1: Alcohol.
0: To byl alkohol.
1: And it gave it to rakshasas.
0: A to dostali ty rakshasové.
1: And rakshasa liked the alcohol.
0: No a rakshasům chutná alkohol.
1: So the devas was happy.
0: Ty devové byli šťastní.
1: And the rakshasa was.
0: A rakshasové byli.
1: Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
0: A tak jeden rakshasa.
1: That must be the Vishnu.
0: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
1: There must be something wrong.
0: Tady je něco, tady nehraje.
1: There is something black in the my dal, in my rice.
0: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
1: So he ran other side and changed like a deva.
0: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
1: And he put his hand only like that.
0: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
1: And Mohini put it in his.
0: A Mohini nalila i jemu.
1: He drank.
0: A on se toho napil.
1: And Mohini, Vishnu get, oh, this is rakshasa.
0: A Mohini ten Vishnu řekl, a je, to je rakshasa.
1: Put the Sudarshan chakra.
0: A hned se objevila Sudarshan chakra.
1: Rakshasa ran just 10-15 meters.
0: A rakšasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
1: And chipped the neck of the rakšasa.
0: A hlava a usekl jeho hlava upadla byla. Usekl mu hlavu.
1: The rakšasa said.
0: A rakšasové řekli.
1: One head here and half body here.
0: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava na půl.
1: And this mouth is talking.
0: A jeho ústa ještě mluvila.
1: Trakhi Vishnu. You cannot kill me.
0: Ale ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
1: The my nectar went in my navel.
0: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
1: Where is the nectar?
0: Kde je ten nektar?
1: In nabi.
0: In nabi.
1: From here, but here is a raw material.
0: Tak odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je
1: reality
0: jenom,
1: is here.
0: Ta skutečnost je tady.
1: That became called the Rahu and Ketu.
0: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
1: In these nine planets.
0: V těch devíti planetách.
1: And out of these two is Rahu and Ketu.
0: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
1: And that Rahu is the head.
0: A ten Rahu to je ta hlava.
1: And Ketu is the trunk.
0: A Ketu je ten trup, to tělo.
1: And Rahu said.
0: A Rahu řekl,
1: Vishnu, be careful.
0: Vishnu, dávej si pozor.
1: I will not let your any work successful.
0: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
1: I úspěšná. Will make destroy.
0: Já tady budu ničit.
1: And so the Rahu and Ketu.
0: A tak Rahu a Ketu.
1: And Saturn.
0: A Saturn.
1: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
0: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
1: Let's say we are not talking about astrology.
0: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
1: But
0: ale
1: one drop of this nectar.
0: Jedna kapka toho nektaru.
1: Or one drop of the poison.
0: A nebo jedna kapka jedu.
1: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
0: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
1: He said.
0: Říká.
1: That in the satsang, in some kusanga comes.
0: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang.
1: Then is like a bite of a poisonous snake.
0: Je to jako kousne jedovatý had.
1: And that is a poisonous snake. Only bite one.
0: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
1: But such a negative person who comes can bite more.
0: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
1: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita.
1: Listen the Satguru's vakyas.
0: Poslouchejte slova Satguru.
1: A real saint.
0: Skutečného světce.
1: Not this who is the schizophrenic.
0: Ne těch, kdo
1: jsou depressive.
0: Ty schizofrenici.
1: Anger.
0: Ty, kdo jsou plní hněvu.
1: If someone say I will destroy.
0: Pokud někdo říká, já budu ničit.
1: That one is not good. It means that is mentally ill.
0: To znamená, to v tom není nic dobrého. To znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
1: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
0: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
1: Therefore, Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji řekl.

0: pane, kýče. Oh my mind.
1: Oh má mysli.
0: Mahaprabhu ji doesn't tell you.
1: Mahaprabhu ji to neříká vám.
0: But he is telling himself.
1: Ale říká to sám sobě.
0: It means all bhaktas we should be telling whom? To our mind.
1: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
0: Mind can kill you.
1: Mysl vás může zabít.
0: Mind can destroy you.
1: Mysl vás může zničit.
0: Mind can liberate you.
1: A mysl vás může osvobodit.
0: Always you must every morning say, oh my dear mind.
1: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
0: I worship you.
1: Uctívám tě.
0: My mind.
1: Má mysli.
0: Yes. Ano. Otherwise your mind becomes angry.
1: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
0: Splitting.
1: Rozdělí se.
0: Yes. Separating people.
1: A bude rozdělovat i lidi.
0: One ashram separating to the second ashram.
1: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
0: It's like when one family have three children.
1: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
0: Or four children.
1: Nebo čtyři děti.
0: Either they will separate everything. Before,
1: buď to si to všechno rozdělí.
0: Or when parents died.
1: Nebo když rodiče zemřou.
0: Then three persons.
1: Tři lidi.
0: The sisters, brothers, etc.
1: Ty bratři, sestry.
0: I want to have one piece of big piece of my cake.
1: Já chci jenom velký kus toho dortu.
0: Others said no, you get only corner.
1: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
0: Third said no, completely half half.
1: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
0: Then mind is so happy.
1: No a mysl je potom tak šťastná.
0: Yes.
1: Ano.
0: You will get only 20%.
1: Ne, dostaneš jenom 20%.
0: And from 20% you will get only 15%.
1: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
0: Rest I will give it to someone.
1: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Who will get more?
1: Kdo dostane ještě víc?
0: You get 15%, she get 15%,
1: he gets 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš
0: 15%. Lawyer.
1: Zbytek stejně schrábnou právníci.
0: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
1: No, a pak budete prodávat ten
0: majetek. And you will fight the lawyer.
1: A budete bojovat s právníky.
0: Lawyer said, "Oh, and we need a very good judge."
1: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
0: Like our Santosh.
1: Tak jako naše Santosh.
0: Name is Santosh.
1: Jmenuje se Santosh.
0: But he's a lawyer. The judge.
1: Ale je to soudce.
0: And she will make santosh for all.
1: A ona tu santosh nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%.
1: 15%.
0: 15 and 15.
1: 15.
0: Take it.
1: Ber.
0: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál ten...
0: And you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So, from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%...
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhu ji said.
1: Co to Mahaprabhu ji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.
0: Girl,

0: Kushka.
1: This side is Kushanga.
0: Na téhle straně je Kusan.
1: This side is the enemy.
0: Na téhle straně jsou nepřátelé.
1: It's very narrow.
0: Ta stezka je velice úzká.
1: This side is Rakshasa.
0: Na téhle straně jsou Rakshasové.
1: This side is the wild animals.
0: A na téhle straně jsou divoká zvířata.
1: Galia Choti. We have very thin path in this Kali Yuga.
0: V téhle Kali Yuze ta naše cesta je velice uzoučká.
1: They will try to throw down in other side.
0: Mnozí z vás se budou z vás snažit strčit na jinou stranu.
1: And what even more dangerous?
0: A co ještě víc nebezpečné?
1: Because of the night is very dark.
0: Protože ta noc je velice tmavá.
1: High clouds.
0: Ty mračna jsou vysoko.
1: Otherwise can be from the stars little bit light.
0: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
1: But it is dark and dark and dark.
0: Ale je to temno, temná temnota.
1: What kind of darkness?
0: Jaká je to temnota?
1: Ignorance, ignorance, ignorance.
0: Nevědomost, nevědomost, nevědomost.
1: We don't know what was in our past life.
0: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
1: And we don't know what will happen in one second.
0: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
1: That is called darkness.
0: A tomu se říká temnota.
1: We may make so many plans.
0: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
1: It is my.
0: Tohle je moje.
1: My, I will enjoy.
0: Tohle si užiju, this, to je that, moje. That. Támhle to, tohle to.
1: But mutti band kar aaya aur haath khule jaya. When you were born,
0: když jste se narodili,
1: you came with a closed fist.
0: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
1: Then a nurse or mother, they will make the hands clean.
0: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
1: But when you will die,
0: ale až budete umírat,
1: your hands will remain.
0: Vaše dlaně budou otevřené.
1: So we don't know what you brought with.
0: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
1: But the death will say, open your palms.
0: Ale smrt řekne jen otevřít.
1: Show me.
0: Ukaž.
1: Leave it everything here.
0: Nech všechno nech tady.
1: Yes?
0: No.
1: Yes or no?
0: Ano nebo ne?
1: So that is a darkness.
0: A to je ta temnota.
1: We don't know what will happen next minutes.
0: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
1: In India we say it.
0: V Indii říkáme.
1: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
0: Dobrá.
1: You are talking about tomorrow.
0: Mluvíš o zítřku.
1: But you don't know what about one second.
0: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
1: Therefore, between this one second, take name of God.
0: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
1: Mahaprabhuji. That is our liberation.
0: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
1: so,
0: je naše osvobození.
1: Ignorance is the darkness.
0: Tak ta nevědomost, to je temnota.
1: Galia Choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
0: A ta cesta je velice kluská.
1: Yes, now when I came first time to Europe.
0: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
1: And then it was I came on 3rd March 1973.
0: Bylo to 3. března 1973.
1: To Czechoslovakia.
0: Do Československa.
1: And there was so much snow.
0: A bylo tady tolik sněhu.
1: And morning I just went out.
0: A ráno jsem vyšel jenom ven.
1: And I was poured down.
0: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
1: I said, so slippery.
0: A já jsem říkal, takhle to klouže.
1: Okay. In 1977.
0: A v roku 1977.
1: Or 76.
0: Nebo 76.
1: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
0: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
1: Unfortunately, she was died.
0: Už na neštěstí zemřela.
1: And so I had my room.
0: Měl jsem tam svůj pokoj.
1: Then Mataji had her room.
0: Tam byl potom Mataji na pokoj room. A tam byl pak obývák.
1: And

0: She wanted to teach me German language.
1: A ona mě chtěla učit němčinu.
0: One day I said yes.
1: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
0: Other day I said, when I didn't like.
1: A když se mi to pak nelíbilo.
0: Mataji, I am still your guru.
1: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
0: You teach me.
1: Ty že mě budeš učit?
0: It was this. But she put me with television, ano, black and white.
1: Ona mi tam dala černobílou televizi.
0: And there was children films and like this.
1: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
0: And you all know, exactly 12 was finished.
1: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
0: National hymny.
1: Byla národní hymna večer o půlnoci.
0: But now there's no national.
1: A dneska už to není.
0: 24.
1: Dneska už to vysílá pořád.
0: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
1: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
0: On the Christmas.
1: Na Vánoce.
0: And we want to be midnight till midnight.
1: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
0: It was about 17 degrees minus.
1: A bylo asi minus 17 stupňů.
0: A lot of snow and it suddenly became frozen.
1: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
0: And Mataji said,
1: a Mataji
0: now 12 the bell will ring in the church.
1: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
0: I'm not making a joke.
1: A já si nedělám legraci, to není vtip.
0: You will say the Swamiji is telling now something and something.
1: A vy řeknete s mámi, že teď něco je, tak povídá.
0: I give you practical experiences.
1: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
0: So there was a balcony.
1: Byl tam takový balkon.
0: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
1: A ten balkon byl asi 1,30 m.
0: And 3.5 meters long.
1: 3.5 metru dlouhý a asi jenom 1,30 m široký.
0: And there was down, we were in second floor.
1: My jsme byli v druhém patře.
0: And the people they chipped some trees branches.
1: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromů.
0: So, Mataji said, I said, when is it bailed? She said, now it will be, you can listen.
1: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
0: I opened the door.
1: Já jsem otevřel ty dveře.
0: And I had some shoes, house shoes,
1: a měl jsem
0: slippery.
1: Ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
0: And there was snow and sniffy.
1: A tam byl takový kluský sníh, led.
0: I put my one leg in.
1: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
0: And within second I was a pst.
1: A během vteřiny už jsem jel.
0: My two legs in the this what you call the
1: railing.
0: Railing. Yeah, railing.
1: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
0: Till my knees.
1: Až ke kolenům jsem se tam.
0: And I'm like this.
1: A já jsem tam takhle.
0: And Mataji came and she pulled me out.
1: A Mataji tam přichází a táhne mě.
0: I told you.
1: A já jsem ti říkala.
0: And she closed again.
1: A zavřela ty dveře.
0: So slippery.
1: Tak to bylo klusko.
0: That's why Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká.

0: stránek. So this example,
1: a tak tenhle příklad,
0: so we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.